moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

I v noci vám hrajeme jenom české písničky, které máte rádi mezi půlnocí a čtvrtou raní. Potom mezi pátou a šestou, to je hodinka, kdy vás probouzíme českou písničkou, a k obědu každý den mezi 12. a 13. Ale pozor, a to každé první pondělí v měsíci. Tak na to nezapomeňte. Další české připraveny, já přeji klidnou noc.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
1: Momentálne je väčšinou jasno nebo skoro jasno. Teploty se pohybují mezi 11 až 7 stupni Celzia. Během dne pak čekáme skoro jasno až polojasno. Ráno a dopoledne se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty dnes došplhají mezi 19 až 24 stupňů. V 1000 metrech na horách to bude kolem 16. Tolik počasí. Lucie Vytvarová, Rádio Blaník.
2: Moderní byty v historickém Líbigově městečku. Vila dům Klicperova. Klid, zeleň a soukromí. Pár minut pěšky do centra Liberce. Komfort 21. století. Design a kvalita, která přetrvá. Jedinečné byty. Vaše příležitost pro výjimečný život. Vila dům Klicperova.cz.
3: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás

0: hosté je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku.

I v noci posloucháte Blaník, za to děkujeme a každý večer po 19. jsou tu písničky podle vašeho výběru. Ano, hrajeme na vaše přání www.radioblaník.cz. Tam si můžete vyplnit přesně ten dotazníček, napíšete, jakou písničku pro koho, odešlete to a potom už jenom poslouchejte Rádio Blaník. Každý večer od pondělí do neděle vždy po 19. hodině hrajeme podle vás. Hrajeme písničky na vaše přání.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Když ti život kope,

0: 15 až 24 stupňů. V 1000 metrech na horách to bude kolem 16. Tolik počasí, Lucie Vytvarová, Rádio Blaník.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
2: Představte si bydlení obklopené klidem, zelení a soukromím a přitom stále v centru Liberce. Vily na Zátočí v historickém Liebigově městečku. Genius loci minulosti, pohodlí 21. století. Vaše jedinečná příležitost pro výjimečný život. Vily na Zátočí.cz.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
4: Masožrouti pozor. Steak Grill Hammer to nejsou jen hovězí a exotické stejky. To jsou také medová žebírka, do zlatova upečená křupová kolena nebo buffalo křidelka. U nás je to především o špičkově upravené mase a dobré náladě. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má být.

0: Znalci českých písniček poslouchají Blaník, to je jasná věc. A těch 10 nejúspěšnějších vždy připraví a představí můj kolega. A to Petr Slíva, Česká desítka, každý pátek večer od 18 hodin. A pokud to v pátek nestíháte, vůbec to nevadí. Šanci máte na reprízu vždy v pravé poledne k obědu v neděli. A na Blaníku si dál pojďme hrát pohodové písničky a samo sebou i hezky česky. Jak jinak, tak klidnou noc a dobrý poslech. To vám přeje Martin.
1: Radio Blaník.

0: očekávané události. Rádio
1: Přeji vám hezké ráno. Je úterý 15. září, svátek má Jolana a před námi jsou očekávané události. Dnes začíná na Pražském hradě výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové 500 let. První 4 dny bude přístupná jen pro školní skupiny z rezervací. Pro veřejnost se zdarma otevře v sobotu 19. září. Potrvá až do pondělí 28. září. V Liberci bude dnes zahájena putovní výstava Společně pro republiku. Ta propojuje historii československých legionářů, Sokola a skautského hnutí. V Liberci bude k vidění v legiovlaku do 27. září, pak bude pokračovat dál po republice. A dnes bude také zahájena výstava v Metodickém centru moderní architektury v Brně s názvem Havlova architektura. Koná se při příležitosti nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta Václava Havla. To byly očekávané události. Hezký den vám přeje Lucie Vytvarová, Rádio Blaník.

0: Moderní byty v historickém Liebigově městečku. Vila dům Klicperova. Klid, zeleň a soukromí. Pár minut pěšky do centra Liberce. Komfort 21. století. Design a kvalita, která přetrvá. Jedinečné byty. Vaše příležitost pro výjimečný život. Vila dům Klicperova.cz.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
2: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty příjemné 19 až 24 stupňů Celsia. Na horách 1000 metrech okolo 16.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Tenisový Davisův pohár, tak o něm to bude za chvíli, bude se konat tady u nás v České republice a naši si to rozdají s Amerikou. Více informací už za malou chvíli. Do té doby si hrajeme hezky česky, tak hezké ráno, krásný den.

0: do 6.
1: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Víš co, neříkej nic, život sám lecos zaonačí.

0: Dobré ráno, už se to blíží, už je to zase tady.
1: Rádio Blaník. Fandíme českému sportu.
0: Pražská O2 Arena zažije v pátek a v sobotu druhé kolo kvalifikace Davisova poháru mezi našimi a americkými tenisty. A co kryje ledovou plochu, to nám vysvětlí šéf organizačního výboru Miroslav Malý.
2: Jsou tam speciální průduchy a zámkový systém. Ty průduchy jsou tam proto, aby hráči vlastně došlapujou, aby ten vzduch odcházel, aby to bylo krásně jakoby měkký. A každá ta deska se do sebe zacvakne a ještě se vlastně zamkne takovým zámkem, aby se desky od sebe nerozjížděly, když hráči zaberou a tak dále.
0: Já ještě doplním, že celkem se prodá 15 000 stupenek a zhruba 85% už je pryč. Takže jedna z posledních šancí.
1: Na Blaníku si hýčkáme češtinu.
3: A taky Samiru.
1: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
3: Proč se říká, co se říká.
1: Každý všední den po 10.
3: Na Rádiu Blaník.

0: Dobré ráno, hezký den, 15. září posloucháte Rádio Blaník. To je dobře, protože za chvíli jsou tu aktuální zprávy. Podíváme se taky krátce na počasí a tyhle zprávy o počasí, ty budou na dnešek i na zítřek víc než příjemné. Konec konců zítra, pokud jsem dobře slyšel a dobře četl, až 7:20, no tak to by byla paráda, kéž by to klaplo. Za chvíli tedy informace i o počasí a pak si dál budeme hezky česky hrát. Vždyť jsme Blaník.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.

0: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
2: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
3: Pro doma.
4: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
3: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
4: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
5: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Prezident Petr Pavel se s předsedou vlády Andrejem Babišem shodli na důležitosti koordinace zahraniční politiky. Včera večer se sešli na Pražském hradě. Zároveň je také podle nich potřeba sdílet informace a výstupy z jednání, hlavně od rezortu zahraničí. Ústí nad Orlicí hledá nové řešení pro školní jídelnu. Od roku 2018 funguje v budově bývalé okresní správy sociálního zabezpečení. Převod budovy se ale dosud nepodařilo uskutečnit. Den železnice na úzkou kolejce v Jindřichově Hradci nabídne poslední jízdu ponorkou. Netradiční přezdívku získal motorový vůz M27 díky futuristickému vzhledu s kulatými okny. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A Modeně si tak připsali třetí výhru a mají jistý postup do osmifinále. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes nás čeká slunečný den s mlhavým ránem. Přes den bude skoro jasno až polojasno. Dopoledne ještě místy může být nízká oblačnost. A dnešní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni. Toliko počasí, Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Skvělé ráno, krásný dobrý den. I v úterý jste si pustili Blaník. Blaník, který hraje mezi 5. a 6. jenom hezky česky. Teď si popovídáme chvilku s Daliborem Jandou. On byl také Zlatým Slavíkem, naspíval spoustu hitovek, byl mužským idolem všech žen. Ovšem, on také měl svůj první honorář. Byly to léta 80. A jak vzpomíná na to, když dostal vlastně první peníze za desku?
1: My když přišly první peníze, tak z toho, za ten rok 86, tak jsem byl úplně z toho vyřízený, protože jsem to neuměl ty nuly spočítat, jo, protože jako strojní zámečník ze Sigmy z Hranic, kdy jsem měl plat 1700 korun měsíčně, tak najednou to pro mě byla taková, že my se předtím jezdili tancovačky, všechno, že, a to bylo za pár korun všechno, že, a tak dále. A najednou ti přijdou takovýhle peníze, takže zůstaneš to pav. A já jsem fakt v noci nemohl spát kvůli tomu, no. Protože to byly peníze, první peníze za tu desku Hurikán a vlastně i v podstatě z toho, jako z té osy. Takže to byl zážitek takový spíš jako, no, to nebylo ani jako, že by to byl takový jako nějaký šok, ale takové mrazení, co teď a to, no.
0: Tolik tady krátce v našem vysílání i Dalibor Janda. My se dál budeme už za chvíli hezky česky hrát, nicméně po 6. už je tu ranní vysílání s naší skvělou dvojicí Petr Slíva a Adéla Zahradničková. Už se na ně těším, tak si užijte krásně den a buďte s námi dál.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Díky, já jdu dál. Tak se jmenuje písnička, která právě dohrála. To bylo Turbo. A my taky pokračujeme dál, protože po šesté z Blaníku uslyšíte třeba Helenu Vondráčkovou. Ty se ptáš, co já? Tomáše Kluse. A bude i tahle dvojice Jan Sahara Hedl a Bára Basiková. Protože i po šesté to na Blaníku bude hezky česky. Dneska je úterý 15. září, teď je 5.54. Rádio
1: Blaník. Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
2: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.

0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách se nám aktuálně teploty pohybují od nuly v Kořenově Jizerce až po 12,5 v Roudnici nad Labem. Dnes budeme mít většinou jasno polojasno a v odpoledních maximech naměříme 21 až 24.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Ani škrty schodek rozpočtu výrazně nesníží. Armáda musí řešit sanaci šumavského území sjedy. Korunovační klenoty si nejprve prohlédnou školáci.
6: Blaník. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Vládní strany směřují k dohodě o státním rozpočtu na příští rok. V České televizi to potvrdil šéf SPD Tomio Okamura. Představitelé koalice včera řešili možné škrty. Schodu musí najít do začátku příštího týdne, kdy bude kabinet rozpočet schvalovat. Možný kompromis ale zřejmě nezmění nic na tom, že půjde o druhý nejvyšší deficit od vzniku Česka. Armáda potvrdila, že dostala za úkol sanovat kontaminovanou lokalitu na Šumavě. O dalším postupu ale zatím informovat nebude, protože úkol teprve analyzuje. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je na 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou třeba dioxiny, furany, rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla. Území zabezpečila policie. Na Pražském hradě dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů. Ty byly včera vyzvednuty z korunní komory a umístěny ve Vladislavském sále. První dny bude výstava určena školákům. Od 19. září, tedy od soboty, bude přístupná veřejnosti. Vstup je zdarma a korunovační klenoty budou k vidění do pondělí 28. září. Na turistické zajímavosti v Jihlavě zřejmě upozorní sochy Ježků. Město je má totiž ve svém znaku a jak to bude vypadat, prozradí mluvčí města Radovan Daněk.
7: Ježci by měli být vysocí zhruba 0,5 metru a vyrobeni pravděpodobně z bronzu. Takových sošek by po městě mělo být umístěno zhruba 12. Právě se vytipovávají ty nejvhodnější lokality.
6: Jak budou ještě vypadat, určí soutěž. Projekt přejde na 1,25 milionu a město proto žádá o dotaci. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady Petr Slíva.
8: Dobré ráno, Rádia Blaník.
9: S Petrem Slívou.
10: Zatímco se budeme těšit na Ježky v Jihlavě, tak otevřeme ten další den s Blaníkem. Dneska je úterý, 15. září, zdravíme všechny Jolany, které mají dneska svátek, tak si ten dnešní den užijte. No a co se bude dít? No, vypustíme

0: Dokola. Tomáš Klusa dokola, každé všední ráno vás takhle pořád dokola vytáčíme, po 7 hodině se to dneska zase stane.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Po 7 hodině jsme takhle vytočili Michala, nebo abych byl přesnější, vytočili jsme jeho telefonní číslo. Michal nám totiž napsal soutěžní SMSku do účtenek a přihlásil čerpadlo. No tak možná tohleto poslední budete mít zadarmo. 2318 korun vám proplatíme, když nám řeknete, kdo na Blaníku rozpíval.
3: No, byla to Marie Rotrová, Koň bílý, a hned mi naskočilo něco Marila Radovič, jestli to
0: jo, zpívalo. Jo, to je originál téhle písničky, jasně. Ale vy jste slyšel Marii Rotrovou. A my vám do Moravských Budějovic posíláme 2318 korun. Prosím vás, teď už to utraťte za něco, co byste si sám chtěl koupit, jo?
3: Dobře.
0: Tak Michala jsem se zeptal, co na Blaníku dohrálo. Michal mi odpověděl, to znamená, že bylo jasné, že byl v obraze. My jsme mu proplatili účtenku za čerpadlo. Co budeme proplácet dneska, to se uvidí a uslyší zase po 7 hodině, ale třeba to může být právě vaše účtenka a můžou to být vaše peníze, které se vám vrátí na účet. Ale nejdříve je potřeba nám o tom dát vědět. Napsat do SMSky, co chcete proplatit a kolik to stálo, přidat jméno a příjmení a odkud jste a poslat na 63118 a po 7 hodině dobře poslouchat, protože i tam můžeme brnknout.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
0: Tohle už je Madonna a Holiday. A jestli bude dneska i počasí, no takové Holiday, to se dozvíme už za chvíli. Teď je 6 hodin na 9 minut a vy jste s Blaníkem.

0: Tak to byla Maruna a Holiday a my se jdeme podívat na to sluníčko Rádia Blaník, jak to dneska s tím počasím bude vypadat.
1: Příjemné úterní ráno na počasí se podíváme s Miladou Křížovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, prozraďte nám, jak to vypadá aktuálně.
2: Pěkné ráno přeji. Obloha je nad Českou republikou projasněná, ale místy se vytvořily mlhy nebo nízká oblačnost. Takže na cestě do práce buďte opatrní, i když ty vyloženě silné mlhy jsou spíše ojedinělé. Teploty jsou většinou od 7 do 12 stupňů Celsia, kolem 13 stupňů mají některá místa na Ostravsku. Slabý mráz zaznamenala Jizerka a Kvilda Perla.
1: Co nás čeká ve zbytku dne?
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno, zpočátku nás tedy potrápí mlhy a nízká oblačnost, ty se ale budou postupně rozpouštět. Nejvyšší teploty dnes budou 19 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách budou teploty kolem 16, vítr dnes bude slabý.
1: Tak to se máme na co těšit, mockrát vám děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak to byla Milada Křížová. Pozor na ty ranní mlhy. Občas se opravdu vyskytují a občas není skoro vidět na krok. Jan Sahra, Hedl a Bára Basiková, 1000 men, teď na Blaníku, minutu před 7:15.

0: Tak to byl Meky Žbirka a Pozry na Blaníku. Na zahradě britského velvyslanectví v Praze včera proběhlo představení letošního ročníku Stardance a ruku v ruce s tím přišla zpráva, která možná trošku zaskočila fanoušky téhleté oblíbené taneční soutěže. Marek Eben a Tereza Kostková tam oznámili, že letošní Stardance budou moderovat naposledy. Společně pořadem provázejí už od jeho začátku v roce 2006 a po 20 letech prostě řekli, že teď mají nárok na to předat žezlo. Ta 14. řada začne 10. října. Letos se na parketu představí 10 tanečních párů. Bude tam Vojta Dyk, bude tam Marta Jandová, bude tam Tomáš Matonoha, Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek, taky Tomáš Polák ze skupiny Opět a Radeček, kteří s Adriánou Maškovou řekli třeba tohle.
1: Já jsem nechodil do tanečních, já jsem byl v té době poměrně velký asociál, mně to přišlo trapný a vlastně opravdu první taneční krok jsem předvedl až před Adriánou.
2: Ono v něčem je fajn, že vlastně se to učíme rovnou tak, jak je to správně a je to jenom prostě proces, to tělo to musí pochopit, protože musíte skoordinovat všechno, pánev, nohy, hlavu, ruce, držet břicho, jo? Takže věděla jsem, že prostě dřív nic nedělal tanečního a je to v pohodě.
0: Chodila jsi do tanečních, Adel?
3: Chodila jsem do tanečních, ale nepamatuju si teda z toho ale vůbec nic.
0: Já jsem nechodila, nepamatuju si také nic, nicméně Eben s Kostkovou končí. Budou volná moderátorská místa ve Stardance?
3: Já jsem nad tím taky přemýšlela a včera jsme si tady povídali v kuchyňce a Pepa Černý s Ivou Leckou nás předběhli, Péťo, a už se nabídli v éteru včera.
0: No tak se nabídneme teď my, protože kdo ví, kolik lidí to odpoledne poslouchalo, teď po ránu všichni vstávají, že jo, včetně režiséra třeba. Že bychom se do toho pustili, co? Tak uvidíme, jestli my, anebo Lecka s Černým.
3: Já vypadám velice dobře ve večerních šatech, bych chtěla podotknout.
0: No, vypadám taky velice dobře, klidně i v pyžamu. Dobře, jak uvidíme, necháme se překvapit. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 6.22. Radio
4: Blaník, Čechomor v pražském planetáriu.
5: Pojďte si s námi užít další Hvězdy pod hvězdami.
4: Výjimečný zážitek na výjimečném místě.
5: V úterý 22. září.
4: Představení je už vyprodané, ale my pro vás máme poslední vstupenky zdarma.
5: Každý den vždy po pravé napoledni na Blaníku.
6: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
7: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
8: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
9: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
10: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
11: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku? Či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
12: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
13: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáč. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
14: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
15: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s babi a psem.
16: Jack.
15: Když máte v plánu pořádnou práci.
16: Jack.
15: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
16: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac-motors.cz.
17: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
18: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
17: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
18: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
17: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
19: Chcete oslavit s Lucií Bílou její krásné kulaté narozeniny na výjimečném koncertu v rámci turné Obyčejná holka 2026?
20: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit.
19: Termíny, města a vstupenky najdete na www.luciebíla.com.
21: Přijďte, budu se na vás těšit, vaše Lucie Bílá.
22: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
23: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
24: Tiskne, kopíruje, skenuje.
23: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
24: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
25: Tisknu levně CZ.
26: Náplně hned.
27: Chytří si to spočítali. Volkswagen Passat. Luxus potichu. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 10 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.

0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Radio Blaník, zprávy. Radio
2: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Prezident Petr Pavel přijme odpoledne na Pražském hradě hned dva ministry. Šéfa rezortu spravedlnosti Jeronýma Tejce a šéfa obrany Jaromíra Zunu. Oba mu představí kandidáty na jmenování generálů. Havlíčkobrodská charita změnila bývalou školu v místo pro své služby. Ty dosud měla na více místech. Celkové náklady, včetně kupní ceny, byly 80 milionů korun. Den otevřených dveří pak bude 23. a 24. září. V Litvě vzlétly stíhačky NATO kvůli možnému výskytu dronu ve vzdušném prostoru nedaleko Vilniusu. Jedna z nich pak bezpilotní letoun sestřelil. Fotbalisté pražské Sparty odletěli do Jerevanu. Už zítra je tam čeká utkání prvního kola základní části Evropské ligy na hřišti Araratu Arménia. Stejného soupeře letenští před rokem vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
3: Tak vám za délkou přejeme dobré úterní ráno s datem 15. září a protože je úterý, tak vypustíme taky krajánka Rádia Blaník. A kam to bude, to byste se mohli dozvědět v té následující půl hodině, ale bude toho mnohem víc. Za chvilku bude půl sedmé. Dobré ráno.

0: Tak tady máme, ano, další ráno, je 15. září.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Ale kromě toho, že je tady polovina září, tak je tady taky úterý a to je den pro našeho krajánka, kterého za chvíli vypustíme do terénu. Dneska je tím krajánkem Martin Císař. Martine, ahoj, dobré ráno. Kam to bude dneska?
3: Skvělé ráno tobě, Petře a Adélko. Já zdravím také všechny posluchače Rádia Blaník. Víte, co to je tachyon? Tak to je skvělé středisko, kde cvičí pejsky. Například sport agility, kdo by to neznal. A právě tenhle ten sport tady mají snad úplně nejradši. My se tam vypravíme, je to v Čerčanech, takže to bude má první reportáž a potom se přihlásím ještě z Pelhřimova. Mají tady úžasné a výjimečné muzeum. V čem je výjimečné? Tak to si určitě nenechte ujít. Dneska odpoledne krátce po 17. Já přeji krásné ráno a Petře, Adélko, vracím slovo.
0: No a tobě hlavně šťastnou cestu a v pořádku se nám vrať a pravidelně se hlas. A tohle už jsou mandraže, šrouby a matice na Blaníku 4 minuty. Po půl sedmé.

0: You can win if you want na Modern Talking na Blaníku. Můžeš vyhrát, když chceš.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Tady čtu, že v jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem to vyhrál teda rak červený, který sem dorazil ze Severní Ameriky. Jde o invazní druh a nemá tady prý co dělat. A teď je teda otázka, jestli bude dostatečně teplé počasí na to, aby se člověk vykoupal v jezeře Milada, a když tak si toho červeného raka vylovilo. Tam tudy, jak to bude s tím počasím?
2: Na koupání to úplně nebude, ale je pravda, že dnes nás čeká teplejší a slunečnější den než včera, takže se posuneme víc do toho babího léta. Čekají nás teploty od 19 do 24 stupňů Celsia. Na horách se schladíte, tady nepřesáhne teploměr 16 stupňů a jinak bude skoro jasno až polujasno. Ráno a dopoledne se můžou místy ještě objevovat mlhy nebo nízká oblačnost, ale jinak po celý den počítejte se sluníčkem.
0: Já jsem si teď představil sám sebe, jak lezu z Milady a je do mě zakousnutý červený rak. Strašná představa. Za chvíli už Janek Ledecký a právě teď a za 3 minuty bude 6:45.
1: Sluníčkové září. To je hromada peněz za jednu jedinou sluníčkovou samolepku.
3: Třeba i rovných 100 000.
1: Od Blaníku a Centropolu.
3: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
1: Sluníčkové září.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
9: Aditek!
8: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
9: Aditek!
8: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
9: Aditek! www.aditek jako guma.cz. Aditek těsní hned.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
14: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
15: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
16: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
17: Populární seriál Leones se vrací na Sky Showtime.
18: Musíme běžet!
17: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
19: Připrav se.
17: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky. Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Právě teď a Janek Ledecký na Blaníku. Už tento pátek uslyšíte Janka na předposledním letním koncertu Blaníku v Čáslavi. A jak znám Janka, i tahle písnička tam zazní.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: To bude v pátek. Zatím tady máme teda úterý 15. září, den, kdy 42. narozeniny slaví třeba britský princ Harry. Před 179 lety se v Praze rozsvítilo prvních 200 plynových lamp a před 119 lety začalo vysílat, hlavně promítat vůbec první stálé kino v Čechách, které otevřel Viktor Ponrepo. A před 70 lety svou činnost zahájila sázková kancelář Sazka. A pozor, ještě tady mám jedno výročí, před 21 lety v Praze začala soutěžní část mistrovství světa v orbě za účasti týmu z 29 zemí. No a potom bych tady měl jedny narozeniny, a to narozeniny hudební. 70, já to rovnou takhle řeknu, slaví dneska skotská zpěvačka Maggie Reilly, kterou si vybral multiinstrumentalista, hudební génius Mike Oldfield jako hlas do svých skladeb. A tohle je asi ta nejznámější. Tak všechno nejlepší.

0: Mike Oldfield, skotská zpěvačka Maggie Reilly, která je dneska 70 a Moonlight Shadow. Na konci té dnešní první ranní hodiny. A co v té druhé? Tam nás čeká třeba Karel Gott. Na plno žít a chyt své dny. Skupina Krištof. Život je krásný i na konci světa. A nebo Reddy Kirken. Zítra mám, zítra mám. Hezky česky to na Blaníku bude i po sedmé a taky se budou proplácet účtenky. Teď je 6.54. Radio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Yeti Electro.

0: na vás na kliknutí.
1: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
2: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
4: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti.
10: Já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
9: Bude vejdán.
11: Rádio Blaník. Počasí.
12: Krásné úterní ráno vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách se teď ještě lokálně mohou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně se ale rozpustí a pak čekáme jasno, polojasno. V odpoledních maximech naměříme 21 až 24 stupňů a pršet by nemělo vůbec.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Blaník za volantem.
12: V Liberci v Masarykově ulici srazilo auto chodce, zasahují tam záchranáři a policisté, provoz vázne. V Chomutově v Dukelské ulici srazilo se auto s dodávkou, i tady je provoz lehce omezený. Na trase z Chomutova na most za Jirkovem zasahují záchranáři u srážky dvou osobních aut s autobusem. Zdržíte se tam 10 minut a na Lounsku u Podbořán ve směru na Pšov leží na vozovce sražená srna, snížte rychlost. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný den.
11: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
17: Aktuální přehled každý den.
11: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Pavel s Babišem chtějí dál společně jednat. Nový invazivní rak se poprvé objevil v Česku. USA jsou ozbrojené i nad zemí.
19: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Prezident a premiér plánují další společné schůzky. Shodli se na nich při včerejším jednání na Pražském hradě. Jednat chtějí například také o zahraniční politice, a to podle aktuální potřeby. Víc řekl v České televizi premiér Andrej Babiš.
5: Samozřejmě jsme probírali celkově, jaké situace ve světě, taky samozřejmě hlavně ty kyberhrozby, které tady jsou, které jsou zřetelné.
19: Petr Pavel probral s premiérem také plánované cesty a přijetí zahraničních delegací v Praze. Představil mu i koncept svého projevu pro valné shromáždění OSN v New Yorku. Ochránci přírody varují před rakem červeným. Jeho první výskyt u nás potvrdili v jezeře Milada na Ústecku. Pro zdejší ekosystémy jde o velkou hrozbu, protože se tito raci rychle množí a navíc přenášejí i pro naše raky smrtící račí mor. Podle ochránců musel raka červeného do vody někdo vypustit. O převodu letiště Karlovy Vary na stát by měl kraj rozhodnout v říjnu. Do té doby by také mělo ministerstvo obrany vládě předložit materiál k dokončení převodu. Karlovarské letiště by měla spravovat státní společnost letecké opravny Malešice od ledna příštího roku. Letiště tak bude začleněno do armádní infrastruktury. Spojené státy mají na oběžné dráze rozmístěné zbraně. Potvrdili to americké vesmírné síly a podle AFP jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Ozbrojené systémy pro kontrolu vesmíru jsou schopny bránit společnost. síly před nepřátelskými akcemi protivníků. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
0: Dobré ráno, Rádia Blaník.
14: S Petrem Slívou.
20: Dobré ráno, my už pro vás za délkou chystáme dnešní kolo účtenek, takže otázka, je z čeho vybírat?
18: No to každopádně.
20: Tak to každopádně. Jednu z těch účtenek se pokusíme za chvíli proplatit, ale vy máte ještě chvilku na to, abyste nám poslali.

0: To byla skupina Kryštof a Život je krásný. Život je krásný, zejména když vám takhle po ránu Blaník proplatí účtenku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A to se tady stává každé všední ráno, takhle po 7 hodině, když se vám samozřejmě dovolátme a když vy posloucháte v tu chvíli Blaník, tak to je potom ruka v rukávu. Jak to vypadá s těmi dnešními účtenkami? Máš vybráno, Adel?
3: Mám vybráno.
0: Takže Adel je zatím jediná, kdo ví, komu já budu za pár vteřin volat. A protože už to vím taky, tak udělám napětí a dovytáče telefonní číslo. Třeba právě to vaše. Tak schválně, u koho to zazvoní? Dobrá zpráva je, že je tam nabitý telefon, pravděpodobně. Zvoníme. Teď ještě by to mohl někdo vzít. Co, podívejte se na noční stolek.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tady je Petr Slíva, Adéla Malat. Je tam Radka?
4: Ano, u telefonu.
0: Adél, co to proplácíme?
3: Radka by chtěla proplatit horkovzdušnou troubu za 5521 korun.
0: Sedí to, Radko?
4: Ano, sedí, správně.
0: Co už jste v ní upekla?
4: Zatím ne mnoho, je to krátká doba, ale něco málo, nějakou buchtu, nějaké maso.
0: A jste spokojená?
4: No je.
0: Radko, co teď děláte?
4: Teď momentálně sedím v autě a jsem na odjezdu na masáž.
0: A doufám, že jste si stačila pustit Blaník.
4: No určitě. A vím, že hrál Kryštof.
0: A to víte, dobře. Takže 5521 korun posíláme ano. Do Dašic a vy teď budete mít na tu masáž, co aspoň?
4: No, to jich bude několik.
0: No, na několik masáží takhle budete mít. Jo, ano. Tak si to užijte. Masáž čeho, že se ptám?
4: Zad,
0: no to bych taky potřeboval, jsem takový celý nějaký pokroucený. Adel by si taky dala, co?
3: No,
0: tak my se stavíme, to by mohlo stačit na 3 masáže, ne?
4: Určitě, ještě zbyde.
0: Šťastnou cestou, zůstaňte nám ještě na lince a
4: ano,
0: naslyšenou.
4: Ano, děkuju, naslyšenou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz

0: je povery na Blaníku. Od Panny Marie sedmi bolestné, teplota rychleji poklesne. To je prosím pěkně pranostika na dnešní den.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Jestli je to zároveň předpověď počasí, to nám teď potvrdí nebo vyvrátí Adel.
2: Zatím to také nevypadá, protože teploty oproti včerejšku mírně vystoupají. Dnes bude v maximech 19 až 24, na horách bude okolo 16 a pocitovou teplotu bude ještě zvedat fakt, že po celý den bude skoro jasno až polojasno, takže počítejte se sluníčkem, i když teď po ránu se můžou místy objevovat mlhy nebo nízká oblačnost.
0: A víš, co ještě bude?
2: Povídej.
0: Čtvrt na 8. Zítra.

0: Forever Young a Alphaville. Na Blaníku, jestli jste v neděli čekali v Brně na autobus a místo něj k vám dorazilo prase, tak to nebyl přelud ani známka toho, že jste si k víkendovému obědu dali třeba více než jedno pivko. U konečné autobusu číslo 47 se totiž procházel pořádně vzrostlý vepřík. Objevil se ve Vinohradské ulici v Brně Černovicích a protože se pohyboval kousek od silnice, tak lidé raději teda zavolali strážníky. Ti potom zjistili, že pašík má svého majitele, ten ho už nějakou dobu hledal. Prase totiž zvládlo nadzvednout plot a vyrazilo si na vlastní výlet. Nakonec ho teda strážníci předali zpátky majiteli, který slíbil, že plot lépe zabezpečí. Takže pokud byste po ránu spatřili čuníka, něco si přejte. Nezdá se vám to? Já jsem teda jednou v centru Prahy viděl pána, který venčil kozu.
1: Kozu.
0: Normálně kozu tady kousek od rádia. Já jsem měl pocit, že jsem něco špatného snědl, že to je jenom přelud, že ani pán, ani koza neexistují, ale oni se navíc spolu ještě povídali.
1: Jako ta koza odpovídala tomu pánovi?
0: No, to bych asi opravdu něco špatného snědl. Ne, nemám ten pocit, nějak něco říkala, ale úplně jsem jí nerozuměl. Povídali si normálně v centru Prahy pán s kozou.
1: To je úžasné.
0: Možné úplně všechno dneska. Za chvíli už krátké zprávy, to je taky možné. Teď je 7:22, vy jste s Blaníkem. Rádio Blaník.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
3: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: Moderní byty v historickém Líbigově městečku. Vila dům Klicperova. Klid, zeleň a soukromí. Pár minut pěšky do centra Liberce. Komfort 21. století. Design a kvalita, která přetrvá. Jedinečné byty. Vaše příležitost pro výjimečný život. Vila dům Klicperova.cz.
7: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
8: Tak to musíme do Spoltexu.
7: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
8: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
7: Tak už pojeď.
8: Spoltex.cz.
9: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
10: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
11: Service Plus.cz.
12: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
13: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
14: Asi bouchla hadice.
13: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
14: Co?
13: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
14: Chlapi, jedem do Hostru!
15: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
16: Ty v Bauhausu nevedeme.
15: A Auschus našel byste?
16: To vás zklamu, bohužel.
15: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
16: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
17: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demo dny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garáž. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702 102 102. Ford Auto Garáž Bohušovice.
5: Ve vlaku či autobusu.
6: V čekárně u lékaře.
5: A nebo na procházce v lese.
6: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
5: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
6: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
7: Za volantem.
8: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Pozor, dejte v Děčíně v Uhelné ulici, kde policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut. Osobní auto srazilo chodce v Liberci v Masarykově ulici. Na místě jsou záchranáři a policisté a kolona tam narůstá. Osobní auto s dodávkou bouralo v Chomutově v Dukalské ulici a pozor na dvě auta v sobě na Teplicku v Háji u Duchcova v Jarošově ulici. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný den.
7: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
7: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
9: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Letošní horké a suché léto přepsalo řadu rekordů. Podle odborníků ale ovlivní počasí ještě v příštím roce a zvedne taky ceny potravin v obchodech. Ty na burze už rostou. Podle meteorologů bude srážek málo i v zimě. Rígrova stezka u Semil zůstane kvůli opravě galerie až do konce září zavřená. Vyměnit je potřeba hlavně pochozí prkna a obnovit nátěr konstrukce. Federální soudce zablokoval Trumpově administrativě zavedení nového pravidla, které by omezilo dobu, po kterou mohou zahraniční studenti a novináři pobývat ve Spojených státech, a to bez žádosti o prodloužení pobytu. Tenista Jiří Lehečka si přál odehrát utkání druhého kola Davisova poháru proti USA na antuce. Ta ale nešla zkombinovat s O2 Arenou, která pro něj byla ještě větší prioritou. Utkání proti USA se uskuteční 18. a 19. září. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
10: Dobré ráno, Rádia Blaník.
7: S Petrem Slívou.
11: My za Délkou pokračujeme v tom dnešním úterním ránu, ve kterém už jsme vypustili krajánka, taky jsme proplatili další účtenku. No a teď přijde řada na samolepky. Co udělat s tou samolepkou Rádia Blaník, pokud už ji doma máte? A kde sehnat novou, nebo vůbec tu první, pokud ji ještě nemáte? Tak o tom bude řeč už za chvíli. Teď Hanka Zagorová a nápad za minutu bude půl osmé.

0: Dobrém ránu na Blaníku, Hanka Zagorová a nápad. No je to dobrý nápad pořídit si samolepku Rádia Blaník a Centropolu, protože vydělává peníze.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Konkrétně kolik, Adel?
3: 5, 7 nebo až 100 tisíc korun. Záleží, pokud jste zákazníkem Centropolu nebo pokud vás vybereme vůbec, no a těch 100 tisíc, tak ten získá jeden z vás úplně na konci té naší hry.
0: Přesně tak. Náš krajánek vyráží vždycky v pátek a do neděle obráží vás všechny, kdo jste se přihlásili do hry, teda všechny ne, ale samozřejmě ty vybrané. Objede, podívá se, jestli máte opravdu nalepenou tu samolepku na místě, kam jste nám napsali, že jste si ji nalepili. No a v případě, že tam opravdu je, tak získáváte 5 000, pokud jste zákazníkem Centropolu 7 000, pak dostanete ještě soutěžní otázku a na konci hry, kdo bude nejblíže se správnou odpovědí, tak dostane i těch 100 tisíc. Takhle krajánek dorazil o víkendu k Ivetě.
4: Ivetko, vy máte dodavatele Centropol a to znamená, že já jsem vám přivez šek na 7 tisíc korun. Co tomu říkáte?
5: Perfektní, nemůžu tomu uvěřit.
4: Jinak vy jste věrná posluchačka, jsem slyšel.
5: Ano, ano, posloucháme každý den.
0: A kontrolní otázka, kde si takovou samolepku můžu opatřit?
3: Buď na letních koncertech nebo jakékoliv jiné letní akci Rádia Blaník, takže třeba už teď v pátek v Čáslavi, ale můžete si ji i vytisknout a nalepit pomocí třeba izolepy, kamkoliv je vám libo.
0: No a vy nám potom hoďte do SMSky, kam jste si ji nalepili, k tomu přidejte jméno, příjmení, odkud jste, pošlete na 600 318 118, anebo to samé můžete udělat ve formuláři na našich stránkách radioblaník.cz a odtamtud si můžete tu samolepku, která teda nebude úplně samolepka, pokud si ji nevytisknete na samolepící papír, i vytisknout.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: Tak hodně štěstí, tohle už je Sheena Easton a 9 to 5. Teď je 7:34. Dobré ráno.

0: Kristýna a Stonka na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Člověk se neustále dozvídá něco nového a já jsem se před chvílí dozvěděl, že termín babí léto není jenom tak lidový termín pro období mezi létem a podzimem, ale že babí léto má přesně vymezený čas a probíhá od 22. září do 16. října. A víš, Adel, proč je babí léto spojené s takovými těmi létajícími pavučinkami?
2: Ne, vůbec nevím.
0: Tak to jsem teď také našel, protože pavouci, kteří u nás žijí, se rozmnožují na jaře a jejich mláďata se během babího léta snaží pomoci pavučin rozšířit na nová území, kde si nebudou konkurovat. A pavouk vyleze prostě na vyvýšené místo, postaví se na špičky, vztyčí zadeček a ze snovacích bradavek vypustí do vzduchu jedno nebo více vláken, na kterých ho potom odnese vítr. Tak to je romantické, že?
2: O důvod víc zavírat okna.
0: No, to už není tak romantické. Tak jaké bude počasí, prosím tě?
2: Dnes nás čeká opravdu takové babí léto. Po celý den bude svítit sluníčko, bude jasno, maximálně polojasno. I když teď po ránu a dopoledne se místy ještě můžou objevovat mlhy, tak během dne se rychle rozpustí. Teploty budou taky příznivé, 19 až 24 stupňů a na horách bude okolo 16.
0: A těm létajícím pavoučkům vám za chvíli pustíme Julitmix. Jste s Blaníkem.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Už zítra přivítám dalšího parťáka a tentokrát to bude zpěvák, pořád ještě mladý zpěvák, 31 let, no řekněte, co to je. Vojta Drahokoupil přijde a řekne nám, co teď právě zkouší v divadle, jak se mu zpívá na koncertech a jak se vlastně má. Tak poslouchejte Blaník zítra mezi 4. a 5. odpolední.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: Děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.

0: Annie Lennox, Dave Stewart a Eurythmics a Sweet Dreams v dobrém ránu na Blaníku. Sladké sny, pokud taky máte sladké sny o tom, jak se jednou ráno probudíte, po 7. hodině vám zavolá někdo z Blaníku a vrátí vám na účet peníze, které jste už jednou utratili. Může se to dneska, teda dneska už ne, ale může se to třeba zítra stát.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Protože dneska se to stalo Radce.
3: Teď momentálně sedím v autě a jsem na odjezdu na masáž.
0: A doufám, že jste si stačila pustit Blaník.
3: No určitě. A vím, že hrál Krištof.
0: A to víte dobře. Takže 5521 korun posíláme ano. Do Dašic a vy teď budete mít na tu masáž, co aspoň?
3: No, To jich bude několik.
0: Tak Radka včera oslavila svátek, dneska jsme jí poslali peníze za horkovzdušnou troubu. No a zítra můžete být na řadě klidně vy, když nám teda dáte vědět, co byste chtěli proplatit, pokud máte účtenku od něčeho, co jste si v poslední době pořídili, nebo za něco jste zaplatili, nebo to mohla být splátka čehokoliv. Napište nám to do SMSky, přidejte jméno, příjmení, odkud jste, pošlete na 6318 a zítra po 7. Mějte nabitý telefon. A poslouchejte Blaník.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: Tak včera měla svátek Radka, dneska mají svátek Jolany, ale tohle je něco pro všechny. Daniely, tohle je písnička pro vás. Od Lucie teda. Teď je 7.50. Dobré ráno.

0: Lucie a Daniela na Blaníku. Blíží se nám vrchol hodiny a po něm se pustíme do další 60 minutovky, ve které vás čekají třeba Marie Rotrová a Pavel Bobek. O to my si rádi začneme, taky opět a Radeček. A nebo Eva Farna a Miraj. Hezky česky, to na Blaníku bude i po 8. Čeká nás taky ranní host na telefonu a teď je 7.54. Radio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Pomoc! Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
4: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
5: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
6: Halo, halo! Plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
7: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
10: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
11: Tiskne, kopíruje, skenuje.
10: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
11: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
15: Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
16: Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách se teď lokálně mohou ještě vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, postupně se ale rozpustí a pak čekejte jasno, polojasno. Nejvyšší odpolední teploty zamíří mezi 21 až 24 stupňů a pršet by nemělo vůbec.
15: Kdy bude to správné počasí na výlet?
17: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
15: Blaník za volantem.
16: Na Kladensku na příjezdu do Tuchlovic od Nového Strašecí došlo k nehodě. Místo je průjezdné s opatrností, provoz je lehce omezený. Na trase Slaný Mělník u odbočky na Luníkov bourla dvě auta a zablokovala jeden jízdní pruh. V obou směrech je zdržení zatím nárazové. Na trase z Mělníka na Slaný u odbočky na Hopšovice jsou v sobě dvě osobní vozidla, projíždíte Kyvadlově se zdržením v obou směrech. Pozor dejte v Kladně v Libušíně ulici, kde dvě auta blokují dopravu. Vidíte se do 5 minut. Šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
18: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
15: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
19: Kyberpodvodů v Česku je čím dál víc. Sněmovní výbor projedná dopady sucha. Čeští volejbalisté poměří síly s Itálií.
17: Radio Blaník.
19: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Kyberpodvodů s falešnými bankéři nebo policisty přibývá. Letos už tak lidé v Česku přišli o 2 miliardy korun. Odolnost vůči podvodům je možné si vyzkoušet v kybertestu, který je součástí preventivní kampaně Nepin Day. Co všechno test nabízí, řekne za Českou bankovní asociaci Adam Dufek.
20: V kybertestu jsou simulovány podvodné SMS zobrazovací okna k připojení k Wi-Fi sítím, phishingové e-maily, zvukové nahrávky podvodných telefonů a mnohé další, tak aby si je každý uživatel moderních technologií mohl bezpečně vyzkoušet. Testové otázky byly připravovány odborníky na základě reálných případů.
19: Test je dostupný zdarma na webu České bankovní asociace. Sněmovní zemědělský výbor bude řešit aktuální stav sucha, projedná i jeho nepříznivé dopady na krajinu. Letošní rok je v Česku nejsušší za posledních 65 let. Za loňský i letošní rok pak chybí krajině až stovky milimetrů srážek oproti průměru. Nejvíc na Vysočině. Kvůli extrémnímu suchu musela vodu upouštět taky Orlická přehrada. Brněnští zastupitelé dnes projednají další postup v koncesním řízení na prodej pozemků. Jde o plochy určené pro stavbu nového fotbalového stadionu za Lužánkami. Na parcelách stojí schátralý fotbalový stadion, nový tam chce postavit Zbrojovka Brno. V červnu zastupitelé rozhodnutí o prodej odložili do doby zajištění dalších podkladů. Čtvrtým soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy budou mistři světa Italové. S favorizovaným domácím výběrem se ale už střetnou s jistotou postupu do osmifinále. V předchozích zápasech ve skupině A v Modeně Češi porazili postupně Řecko, Švédsko a Slovensko. Tolik zprávy Rádia Blaník. A teď je tu Petr Slíva.
21: Dobré ráno, Rádia Blaník.
22: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, tak už tady máme úterý, to úterý má datum 15. září, jsme v polovině měsíce, Jolany mají dneska svátek, no a kromě toho, že mají Jolany svátek a kromě toho, že je to úterý, tak je to taky den, kdy máme hosta na telefonu a k tomu dojde už za pár minut. Teď Marie Rotrová a Pavel Bobek a bylo 8.

0: šepotá má Zuzana Norisová na Blaníku a je čas na dnešního ranního hosta na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: No a dneska ráno mám na lince Martina Maxu. Dobré ráno, Martine.
3: Ahoj Petře, zdravím tě a vaše posluchače rovněž.
2: A co bys dělal touto dobou, kdyby se mnou nebyl domluvený, že ti zavolám?
3: Samozřejmě, že bych spal, protože já jsem noční tvor a většinou se probouzím až někdy tak kolem 11. a 12.

0: ale to protože chodím spát ještě kolem 5. ráno.
1: Prosím tě, ale začal školní rok a ty se učil, učíš ještě?
0: Já už dávno neučím, já už jsem tuto bohulibou profesi dávno pověsil na hřebík, už před mnoha a mnoha lety, řekl bych před 10 letími dokonce. A ne, že bych proti té profesi něco měl, ona je skutečně bohulibá, je to prostě poslání spíše než cokoliv jiného. Nicméně mě srdce táhlo k muzice, k malování a k těm svým chodničkům, které jsem zbožňoval.
1: Co ty děláš častěji, hraješ nebo maluješ?
0: Teď už zase hraju, a to zpívání mi, řekněme, tu zpětnou odezvu od publika přináší tak nějak jako aktivnějš a tím pádem se věnuju muzice a taky natáčím CDčko, takže jsem vlastně v jednom kole.
1: Kdy vyjde?
0: CDčko, když dá ten pár nahoře, tak by mělo být na jaře příštího roku. Já na něm dělám teda už delší dobu, musím říci. To je proto, že se snažím, jako, aby to CDčko bylo fakt dobrý, aby to nebyla nějaká rychlokvaška. Já mám totiž poměrně náročné publikum na texty, takže já si to dělám celý jako sám, takže v tomhle tom případě musím pořádně zabrat a zase něčím překvapit.
1: Martine, jak vypadá tvé klasické ráno, teda až se probudíš po té 10. hodině, kdybych ti teď nevolal? Jseš snídaňový typ třeba?
0: Vůbec ne, já nesnídám prakticky, já si většinou první jídlo jim až někdy tak kolem 5. hodiny večer, možná ještě později. A jak bych to popsal, no je to bolestivý, no. Každý probouzení z toho spánku mě bolí čím dál víc. No každopádně je to samozřejmě daný nejenom tím věkem, ale i tím naturelem, protože jak říkám, já jsem noční tvor a prostě probouzet se vždycky z toho snění, to je vždycky velká bolest.
1: No co mi povídej, ve 4 ráno, to bych ti mohl o tom něco povídat. Každé no. Ráno. Martine, kde je možné tě teď třeba v dohledné době vidět?
0: Petře, když dovolíš, tak já tebe i posluchače odkážu na své webové stránky, protože já si to prostě nepamatuju. Takže na www.martinmaxa.cz se případní zájemci dozví přesně, kde hraju a v kolik hodin a můžou se přijít podívat, když budou mít zájem.
1: No tak dobrá zpráva je to, že Martin Maxa žije a že dál hraje a že je možné ho někde i vidět. Nicméně, když jsme u těch dobrých zpráv, já tím končím každý ranní telefon, nějaká dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila? Najdeš nějakou takovou?
0: Tak já mám třeba takovou jednu dobrou zprávu pro mě. Já jak provozuji tady v Roudnici nad Labem hotel, nebo respektive jsem majitelem hotelu, tak jsem nějakou dobu vždycky scháněl lidi, kteří ten hotel dokážou dobře obstarat a teď tady mám novou manažerku, která je opravdu velmi šikovná a já tím pádem nemusím vůbec nic dělat, protože ona zařídí úplně všechno.
1: Tak ať to klape, mimochodem s tou Roudnicí si mi připomněl, já jsem si nedávno dával labskou cyklostezku, dojel jsem až do Roudnice a tam jsem si řekl, že si to zkrátím, protože už jsem měl za sebou 150 km a bylo 35 stupňů. A tam jsem teprve poznal, že polabská nížina není úplně nížina a že Roudnice je pěkně do kopce.
0: Je pěkně do kopce, no, to máš pravdu, no. Ale je krásná, musím říct, že tady ta polabská nížina je opravdu nádherná, jak je to lemovaný takovým tím českým středohořím, tak je to skutečně krajina, jak z nějakého Harryho Pottera. Je to tady opravdu nádherný, já jsem tady šťastný.
1: Je to tak, o tom žádná. Martine, měj se krásně, ahoj.
0: Ty taky, měj se dobře, ahoj. Ranní host
1: Rádia Blaník. Martin Maxa byl dnešním ranním hostem na telefonu. Video záznam z tohoto rozhovoru vám za chvíli hodím taky na můj Instagramový účet, tak se tam mrkněte, Petr Slíba official. Je to strašně jednoduché a Martina si teď dáme. Tady jeho. C'est la vie.

0: Se la vie Martin Maxa, který byl dnešním ranním hostem na telefonu.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A jdeme na to sluníčko. Bude tam to sluníčko dneska nebo ne?
2: Dneska rozhodně bude, čekají nás polujasné až jasné nebe na naprosté většině území. Pojďme se podívat na aktuální teploty. To ráno zatím vypadá poměrně chladnější. Praha hlásí aktuálně 13 stupňů, Karlovy Vary a Plzeň shodně 12 stupňů, stejně jako Olomouc. Ostrava opět těch 13 stupňů Celsia. No a nejchladněji dnes máme po ránu ve městech v Hradci, Králové a Pardubicích, tady je okolo 11 stupňů. Jinak během dne ale teploty vystoupají až na 24 a bude tedy svítit to sluníčko, takže i to nám bude tu pocitovou teplotu zvedat a teď po ránu se může objevovat ještě mlhy, které se ale brzo rozpustí.
0: Tak si užijte ten dnešní den, už je úterý, není pondělí, to je dobrá zpráva a tohle už je starší na Blaníku, bude 8:45.

0: Starship, Nothing's gonna stop us now, nic nás nezastaví. Korunovační klenoty už taky nic nezastaví, už jsou venku. České korunovační klenoty jsou od včerejška pryč z korunní komory. Dneska začíná jejich výstava ve Vladislavském sále Pražského hradu, ale pokud jste si říkali, že se tam půjdete hned podívat, tak ještě chvilku počkejte, protože první 4 dny je výstava určená školním skupinám. Pro veřejnost se otevře v sobotu, tuhletu sobotu 19. září. Vstup bude zdarma, výstava potrvá do pondělí 28. září a otevřená má být každý den od 9 do 5. K vidění je svatováclavská koruna, královské žezlo, jablko, korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné předměty. A ta letošní výstava má podtitul Habsburkové 500 a připomíná 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn. Takže dneska školáci, v sobotu všichni ostatní. Je to zadarmo, jenom je teda potřeba se vystát tu frontu a když to nevyjde letos, tak další šance bude zase za rok, protože nově se korunovační klenoty vystavují každý rok kolem svátku svatého Václava. Za chvíli už krátké zprávy, je 8 hodin na 19 minut. Rádio Blaník.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
6: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
7: Možná doma neukrýváte jen vzpomínky, ale i skutečně cenné předměty. Vzácné mince, bankovky, obrazy nebo starožitnosti si často zaslouží víc než běžný výkup. V Numea Auctions v Hejnicích vám vše odborně posoudíme a doporučíme nejvhodnější způsob prodeje. Více na numea.cz.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschus našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se
11: to má podařit. Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
12: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s babi a psem.
13: Jack.
12: Když máte v plánu pořádnou práci.
13: Jack.
12: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
13: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
14: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
15: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
14: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
15: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
14: Zahradagalas.cz.
16: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.

0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
2: Blaník za volantem.
3: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. V Jablonci nad Nisou v Lužické ulici překáží nehoda dvou osobních aut. Projedete se sníženou rychlostí. Na Kladensku při průjezdu Tuchlovicemi v Karlovarské ulici srazilo auto motorkáře. I tady je provoz omezený. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a krásný den. Teď už jsou tu další zprávy.
4: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
2: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
5: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Hekři ze skupiny DataBastard odcizili v srpnu rozsáhlou databázi pacientských a personálních dat. Podle bezpečnostní firmy Comsource se to týkalo jednoho zdravotnického zařízení v Česku. Data nabízeli k prodeji. Olomoucká zoo dokončila rekonstrukci voliér pro papoušky naproti euroasijskému safari. Oprava zabrala prakticky celý rok a voliéry díky nim získaly novou střechu, fasádu i přírodnější vybavení. Jelemnici a Martinice v Krkonoších propojila nová cyklostezka. Její výstavba přišla na víc než 40 milionů a odvedla cyklisty ze silnice druhé třídy. Přispěla tak hlavně ke zvýšení bezpečnosti. Evropská unie navrhne zákaz, který omezí přístup osob mladších 15 let k sociálním sítím, platformám pro sdílení videí i chatbotům. Ty využívají umělou inteligenci a také nebudou mít přístup k online hrám. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
6: Dobré ráno, Rádia Blaník.
7: Jedeme dál tím dnešním úterním ránem a budeme se věnovat taky letním koncertům Rádia Blaník, protože léto zdaleka nekončí a letní koncerty pokračují dál a další vás čeká už tento pátek. Předtím ještě Eva Farná a Miraj a za 3 minuty bude 8:30.

0: Eva Farná Miraj, a vzpomeneš si, písnička, která už pěkných pár týdnů figuruje taky v české desítce, v hitparádě nejhranějších českých písniček v éteru. Tu si můžete poslechnout zase v pátek po 18. hodině. No a až v pátek po 18. hodině poběží česká desítka, tak někde jinde bude v plném proudu úplně něco jiného.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Předposlední letní koncert Rádia Blaník. Tentokrát se podíváme kam?
2: Podíváme se do Čáslavy, konkrétně na náměstí Jana Žižky z Trocnova.
0: A začínáme kdy?
2: Startujeme za 5:05, to se dobře pamatuje, takže 16:55 a vstupné je zdarma.
0: A mimo jiné tam bude taky Janek Ledecký, pro kterého je to letos poslední letní koncert s Blaníkem.
3: Poslední letošní koncert s Blaníkem bude 18. září v Čáslavě. Těším se.
0: No, tak to berte jako potvrzení. A co vám Janek zahraje?
3: No tak já zkusím vytáhnout nějaké věci, které znají nazpaměť. To bude nejjednodušší.
0: A kdo tam ještě bude, kromě Janka?
2: Taky tady bude samozřejmě naše blanická kapela a vedle nich zaspívá Vojta Nedvěd nebo Olga Lounová.
0: Vstupné se na našich letních koncertech neplatí a pokud ještě nemáte naši sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, tak i do Čáslavy vám ji přivezeme, protože někomu z vás přinese až 100 000 korun a spoustě z vás 5 anebo 7 000 korun. Záleží případ od případu. Takže v pátek Čáslavy, letní koncert s Blaníkem.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Hadudu, rok se na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Prázdniny hluboko za námi, děti zpátky ve škole a rána, schválně si čichněte, rána začínají vonět trošku jinak. Je tam takový ten malý náznak podzimu, ale ten astronomický začne až příští týden ve středu, kdežto ten meteorologický už tady máme od 1. září, ale jak to bude dneska s počasím? Bude spíš letní nebo spíš podzimní?
2: Spíš bude letní, dnes nás čeká opravdu krásný sluneční den, jasno až polojasno, ráno a dopoledne teď můžou být ještě mlhy, ale ty se brzo rozpustí. I ty denní teploty budou poměrně vysoko, 19 až 24 v odpoledních maximech a na horách bude okolo 16.
0: Takže zatímco po ránu si říkáte, kde mám mikinu, tak odpoledne si budete zase říkat, kam ji mám zase dát. Za chvíli už Lucie Vondráčková a strach a potom malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku. Je 9 minut po půl deváté.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: firmanazážitky.cz.
16: Nákupy v online shop CZ.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
16: www.onlineshop.cz.
18: Attention!
19: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
18: La Tropical!
19: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Lucie Vondráčková a strach. Já nemám strach, že by nás dneska minul tajemný rok, protože už se blíží.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Po 9. hodině se mu budeme zase věnovat a tentokrát se vydáme do roku, kdy jste mohli poprvé vidět jednu tehdy novou bondovku. Tohle je ukázka z ní.
3: This organization. Do you know what it's called?
4: Its name is Spectre.
0: Tak i o tom bude řeč po 9. hodině. Teď ještě Maywood. Give me back my love. Na Blaníku 2 minuty po 3:15.

0: Give me back my love a Maywood na Bleníku v 8.51. A už jsem sliboval tajemný rok, tak k té filmové nápovědě přidám ještě několik písniček, které vás dneska mezi 9. a 10. čekají. Třeba tahle. Z tajemného roku pochází i tahle. A nebo tato. A více podíváte i s vašimi tipy a vzpomínkami. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online Textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Yeti

0: bravář na kliknutí.
1: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Ahoj holky, taky jdete na casting?
4: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
3: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
5: Právě dozrálé ovoce.

0: ochutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato Della Vita v Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Krásné dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít dnes většinou jasno nebo polojasno, odpoledne přechodně oblačno, a to víceméně na horách. Pršet by ale nemělo vůbec. Teploty zamíří mezi 21 až 24 stupňů. Teď se vydáme na cesty.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Blaník za volantem.
5: V Jablonci nad Nisou v Lužické ulici překáží nehoda dvou osobních aut. Pozor dejte na Kladensku při průjezdu Tuchlovicemi v Karlovarské ulici, kde srazilo osobní auto motorkáře, a i tady si postojíte. Nepojízdný nákladák nepřehlédněte na D8 na 35. kilometru ve směru na Prahu a spozorněte na trase z Teplic na Lovosice za Bořislaví, kde pracují silničáři na údržbě vozovky. Budou tu do 17:30. Snižte rychlost. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásný den.
10: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
4: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Některé děti můžou získat školní obědy zdarma. Cyklistické trasy nemusí být vždy sjízdné. Hokejová extraliga nabídne první zápas.
11: Radio Blaník.
12: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Cena školních obědů se stále zvyšuje. Rodiče tak za jedno dítě můžou zaplatit průměrně tisícovku měsíčně. U sourozenců se pak částka násobí. Krok ale také stravu nemá. Kdo na stravu nemá, může získat pomoc. Je potřeba se obrátit na učitele, školního poradce nebo vedení školy. Pomáhají krajské programy nebo projekt Obědy pro děti. Ten loni zajistil stravování pro 16 tisíc dětí. Cyklistická sezóna ještě zdaleka nekončí. V případě single tracku je ale potřeba si zjistit, jestli je trasa dostupná. Lidé totiž často porušují zákazy, které omezují vjezd do některých částí, třeba kvůli těžbě, jak říká za obecně prospěšnou společnost Single Track pod Smrkem Tomáš Prchal.
13: Těžby probíhají ve všední dny, převážně ve všední dny, některých třeba náročnějších, kdy ty těžby jsou třeba větší v rozsahu, tak to je i třeba o víkendu. Takže tam potom ta technika se pohybuje ve menším nebo větším množství, takže tam ten střed potom hrozí, dá se říct, 100%.
12: Aktuální informace o dostupnosti jsou dostupné jak na webových stránkách, tak i na místě samotném. Europoslance čeká hlasování o úpravě emisních povolenek ETS 2. Ty se týkají vytápění budov a silniční dopravy. Druhý den plenárního zasedání ve Štrasburku budou také schvalovat úpravy týkající se takzvaného uhlíkového cla a čeká je debata o tom, jak se napříště lépe připravit na vlny veder. Už dnes se rozjede nová sezona hokejové extraligy. Odstartuje ji repríza dubnového semifinále playoff mezi domácími Karlovými Vary a Třincem. V předehrávce začne zápas v 6 hodin večer a zbývající duely prvního kola jsou na programu zítra. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
4: Tajemný rok a Petr Slíva
11: na Rádiu Blaník.
14: No a startuje dnešní hledání tajemného roku Adel kontroluje vaše SMSky, já kontroluju telefon, takže vaše tipy a vaše vzpomínky buď to volejte na 800 109 109 anebo pište na 600 318 118. Pomáhat nám budou písničky a taky nápovědy. První tady bude už za chvilku. Tajemný rok právě začíná.

0: To byli Nicky Jam a Enrique Iglesias.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tohle je váš první tip. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Zvezdník ze Žďáne. Můj dnešní tip podle písní, konkrétně činnosti Abára Holcnedl a Slovenský klín a Olga Lounová, jsem optimista, je rok 2015.
0: Zdeňku, moc vám děkuju a mějte se krásně, nashledanou.
3: Mějte se všichni hezky, nashledanou.
0: Tak to byl první tip, zapsán rok 2015, tak pojďme teda na tu první slovní nápovědu. Už jsem něco naznačoval před devátou. V tajemném roce má premiéru jedna nová bondovka.
4: This organization. Do you know what it's called?
5: Its name is Spectre.
6: And do you know who links them all?
7: Welcome, James.
0: Daniel Craig opět jako James Bond. Tentokrát dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o organizaci, která se jmenuje Spectre, a tak se taky jmenuje bondovka, která má premiéru právě v tom tajemném roce. A úvodní písničku k téhleté bondovce naspíval Sam Smith.

0: Spektr, bondovka z tajemného roku. No jo, ale z kterého? To je na vás.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.
0: A Rybičky 48 v tajemném roce vzývali léto touhle písničkou.

0: Lipu, The Meghan Trainor a Marvin Gaye.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Před chvílí rybičky 48 a léto a předtím ještě dnešní první slovní nápověda, a to bondovka Spectre, která měla premiéru. Světe, div se, v tajemném roce, a tady jsou další typy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Ahoj Peťulo, tady Honzík po dlouhé době Liberec. Tak jsme se shodli, že 2015 a podle písniček a nápovědy podle Bonda, a uhodla nám to tady naše pracovnice, která s náma dělá teďka na střechách.
0: Jak se jmenuje pracovnice?
2: Lenka.
0: Zdravíme Lenku a vás kluci taky. Mějte se tam všichni fanfárově, ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: Jdeme na SMSky.
3: Milý Blaníčku, myslím si, že je to rok 2015 podle písniček. V tomto roce už jsem byla 2 roky babičkou, moc ráda vás poslouchám. To nám napsala Lenka z Bílovic u Prostějova.
0: Děkujeme, Lenko.
3: Máme tady další dámu, Blanka Svobodová ze Džbána napsala: dobrý den Blaníčku, podle rybiček 48 si myslím, že jde o rok 2015.
0: Tak další čárka k 15. A co vy? Pište na 6318. 18, volejte na 800 109 109 a buďte u toho optimisti, protože tahle písnička Olgy Lounové je taky z tajemného roku.

0: Olga Lounová, jsem optimista.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Písnička, kterou zpívá taky na letních koncertech Blaníku, ale vznikla v tajemném roce. To tehdy totiž vyšla. Stejně jako vyšla tehdy nová bondovka. Už 24. čtvrtá bondovka s Danielem Craigem v hlavní roli. A jmenuje se Spectre. To byla ta první slovní nápověda. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Markéta. Já si myslím, že to je rok 2015 podle písničky Nafrněná od Báry Polákovi.
0: Co jste dělala v roce 2015?
3: Chodila jsem do práce a narodila se nám druhá vnučka. Taková pěkňůka, 4-kilová.
0: 4-kilová, no tak to jo, to je pěkná vnučka. Takže to znamená, že teď je jí nějakých 11?
3: 11,5, no, bude jí 12. Ledna se narodila hned v lednu.
0: Tak ji pozdravujte a mějte se krásně, naslyšenou.
3: Vy taky se mějte hezky, nashledanou.
0: A jdeme na SMSky.
4: Napsal nám David z Olomouce, ten typuje rok 2014 podle písničky od Olgy Lounové, pak tady máme další tip na rok 2015 od Andrej z Domažlic. No a typovat teď nově můžete i na našem Facebooku, kde najdete další nápovědu.
0: Přesně tak, pište na 618 18, volejte na 800 109 109 a nebo právě do komentářů na Facebooku. A další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Hledáme tajemný rok. Rok vašeho života.
2: Tajemný rok Rádia Blaník. Rádia Blaník.
3: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
6: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
7: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
8: Yeti Electro. Nef-

0: pro vás na kliknutí.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
2: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
3: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci, v IQlandii nebo v IQ parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQlandii či IQ parku. Vše na IQlandia.cz. A oslava je dokonalá.
0: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
2: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
0: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
0: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.

0: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.
2: Tak trošku se nám tady zbláznil počítač, tuhle písničku už jsme slyšeli, tak pojďme na to.
3: Tajemný rok Rádia Blaník.
0: Tajemný rok.
2: Pokračujeme v hledání dnešního tajemného roku, ve kterém jsme si z českých písniček zahráli už Slovenský klín od Činasky a Báryho Snedlové, taky jsme tady měli Rybičky 48 a Léto, nebo Olgu Lounovou a Jsem optimista, a připomněli jsme si 24. bondovku, čtvrtou pro herce Daniela Craiga, a ta bondovka se jmenovala Spectre. A před námi je další nápověda, ale ještě před ní dostanete slovo vy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
4: Ahoj Péťo, tady Markéta z Liberce, já bych si typla jako kolega přede mnou rok 2015 podle Olgy Lounové.
2: Tak 15, Markéto, co jste dělala v roce 2015?
4: Ježiš, prosím tě Péťo, to jsem se starala o vnoučata, no, o děti, no.
2: Jasně, prostě běžný rok babičky, chápu.
4: No, prostě bába.
2: Moc vám děkuju, pěkný den, naslyšenou.
4: Ano, ahoj.
2: A pojďme na SMSky.
5: Napsal nám třeba Zdeněk z Usova, zdravím Rádio Blaník, dnes typuji rok 2015 a zdravím také přítele Radima, ať se mu špagety povedou.
2: No, až se povedu, hlavně až se nepřevaří, al dente.
5: Přidám tip od Evy, myslím si, že tajemný rok je 2015 a to jsem byla na mateřské s roční holčičkou, mějte se krásně.
2: Díky.
5: A tipujete i na našem Facebooku, tipuje nám tady třeba Jindřiška, tajemný rok je 2015 a nástup do nového zaměstnání po druhé rodičovské dovolené, poněkud hektické období.
2: To věřím, ale děkujeme za zprávu. A pojďme teda na tu druhou slovní nápovědu. Tentokrát půjde o jeden český seriál, který se v televizi objevil 5. ledna tajemného roku. A tohle je ukázka z něj.
6: Štír bývá někdy zobrazován jako fénix. Mytologický pták, který musí nejdřív schořet, aby mohl omlazený a zářivý znovu vstát z popela.
7: Moc nerozumím. Má to být symbol, že člověk musí dopadnout na dno, aby se mohl odrazit.
6: Spíš symbol našeho špatného chápání smrti. Symbol kruhu. Kdo se narodí, musí zemřít. A kdo zemře, musí se znovu narodit.
2: Detektivní seriál, který se objevil v televizi v tajemném roce a kde hlavní role detektivů stvárnili Ivan Trojan a Richard Krajčo.
8: Smrt nastala asi před 5 hodinami.
9: Píš před 4.
8: Vás si pamatuju. Zamknul jste mi asistenta v umývárně, ne?
9: Ta rána nůžkami, to je příčina smrti?
8: Je tam i stopa poškrcení, poranění na hlavě, na krku. Má ustřihnuté ucho.
2: A ten seriál se jmenuje Vraždy v kruhu. A to byla další nápověda. Víte, ve kterém roce jsme? Zavolejte na 800 109 109 nebo to hoďte do SMSky, pošlete na 600 318 118 a nebo to dejte do komentářů na našem Facebooku. Z tajemného roku je i nafrněná Bára Poláková.

0: 1. června tajemného roku vydává skupina Krištof své 7. studiové album. Jmenuje se Srdce být a je na něm i tahle písnička. Ty a já. Zatímco vy jste měli možná už v té době v televizi rozkoukaný nový český seriál, detektivní seriál s názvem Vraždy v kruhu, který se začal vysílat na začátku tajemného roku. No a taky přišla nová bondovka, jmenovala se Spectre. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, já tipuju rok 2015 a co jsem dělala v tom roce, jezdila jsem skoro tajně za svým budoucím nejlepším chlapem na světě od rodiny, od synů, kteří mi to přáli.
0: Je, a s kým mluvím, křesní jméno jenom?
1: Alena.
0: Děkuju, Aleno, mějte se krásně.
1: Mějte se krásně.
0: Naschledanou. Adel, prosím, přihodě SMSky.
2: Dobrý den, Blaničku, dnes je to rok 2015. Podle optimisty od Olgy Lounové mě bylo 26. Toto letí, ta písnička už má 11 let, ale na blanickém koncertě v Pardubicích jsme to s Olgou na optimistu pěkně rozjeli, to nám napsala Jiřina z Hlinska.
0: Věřím, děkujeme.
2: Přidám další čárku k roku 2015. Tu nám poslali holky Stary a tímto by chtěli popřát krásné narozeniny kolegyni Renatce.
0: Gratulujeme.
2: A přidám tip ještě od Pavlíny z Chomutova, ta typuje rok 2016, což je rok, kdy se jí narodilo první vnouče.
0: Děkujeme, píšu rok 2016 a teď ještě poslední nápověda. Spousta lidí po celém světě v tajemném roce vyšla do ulic a na tričku měla napsáno, že sví Charlie.
3: Francii otřásl teroristický útok na satirický týdeník Charlie Hebdo. Tři ozbrojenci zastřelili 12 lidí, pak z místa činu uprchli a policii stále unikají.
0: Tohle se stalo 7. ledna tajemného roku.
4: Zatím žádné zásadní informace o tom, kde by mohli tři útočníci v tuto chvíli být, nemáme. Zhruba před hodinou vystoupil hlavní francouzský prokurátor na tiskové konferenci, ale ani tam nic nového nepřinesl. Může to být samozřejmě také taktika.
0: Útok na redakci francouzského satirického týdeníku Charlie Hebdo v Paříži, i to je tajemný rok a zároveň poslední nápověda.
5: Tajemný rok.
6: Na Rádiu Blaník.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
11: Aditek!
10: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
11: Aditek!
10: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
11: Aditek!
12: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
18: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
19: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
20: Pohodové České rádio.
21: Posloucháte Tajemný rok Rádia

0: Slza a celibát.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A zároveň poslední hudební nápověda. A tady jsou poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Alena z Lovosic. A typuju rok 2015.
0: A podle čeho? Co vám napověděl?
3: Podle písniček. Nafrněná.
0: Nafrněná vás oslovila nejvíc.
3: Nejvíc, ano.
0: Co jste dělala v tom roce, kdyby to byl on?
3: Byla jsem na mateřské se třetí dcerou.
0: A byla poslední?
3: Byla poslední a bylo všechno růžový, krásný.
0: Moc vám děkuju, krásný den, naslyšenou.
3: Vám taky děkuju, naschledanou.
0: A tady jsou poslední SMSky.
4: Napsala nám třeba Eva, ta typuje rok 2014 a napsala k tomu, to je rok, kdy jsem se vdávala.
0: Děkujeme, Evo.
4: Rok 2015 typuje Vašek ze Šumperka, no a typujete samozřejmě dále i na našem Facebooku, třeba Monika tady typuje rok 2015 a nebo Ivana, která v tomto roce přivítala na svět vnoučátka Lukáška a Emičku.
0: Díky, díky. No tak já to všechno zhrnu. Spectre, 24. Bondovka v kinech. Vraždy v kruhu, to je zase český detektivní seriál, který se v tajemném roce objevil v televizi. A taky jsme si vzpomněli na útok na redakci francouzského satirického týdeníku Charlie Hebdo v Paříži. To se stalo 7. ledna tajemného roku. A pokud jste typovali rok
1: 2015,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio
0: Blaník. Dnešní tajemný rok končí, ale pozor, všechno je teprve před námi. Další tady bude zase zítra mezi 9. a 10. My se na vás s Adel těšíme, ale v dobrém ránu na Blaníku už v 6 ráno. No a za chvíli pokračování dneška, dopolední vysílání a Pepa Černý. A teď ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 2015. Tady je Kelly Clarksona, Heartbeat Song. This is

Kelly Clarkson v závěru tajemného roku na Blaníku. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Dorazí Dalibor Janda. Žít jako kaskadér. Tak je Helenka Vondráčková.

0: Ti a mnoho dalších budou zpívat na vlnách Rádia Blaník v následující hodině. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, hrajeme vám hezky česky a za 7 minut už bude 10 hodin dopoledne. Rádio
1: Blaník. Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Capilan. Capilan Original, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít dnes skoro jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 21 až 24 stupňů a na horách čekejte kolem 19. Tam se také mohou objevit nějaké ty mraky, ale pršet by nemělo vůbec.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Blaník za volantem.
3: V Chomutově v ulici u Černého mostu havarovalo osobní auto a částečně blokuje provoz. Osobní auto s popelářským autem se srazily v Teplicích v ulici Josefa Suka. I tady si chvilku postojíte. Dvě osobní auta v Jablonci nad Nisou jsou v Lužické ulici, tvoří překážku na vozovce. Počítejte tam s menším zdržením. A pozor také na trase z Teplic na Lovosice za Bořislaví, kde pracují silničáři, budou tu do 17:30. Přejeme vám šťastnou cestu a mějte krásný den.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Policie zasahuje na Nymburské radnici. Olomouc hlásí hromadný úhyn ryb. Vyšší Brod zlepšil systém svozu odpadu. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje od rána na radnici v Nymburce. Mluvčí centrály to potvrdil, ale bližší informace neuvedl. Jejich poskytování si podle něj vyhral dělo vrchní státní zastupitelství v Praze. Úředníci také zůstávají na pracovišti. V řece Moravě v Olomouci uhynuly stovky kilogramů ryb. Důvodem je nízký průtok vody, což způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se dusí. Jejich úhyn tak dál pokračuje. Podle odboru životního prostředí města je to největší úhyn od začátku sledování v 90. letech. Do konce října proto magistrát prodloužil zákaz odebírání vody z některých toků. Vyšší Brod vyprodukuje v porovnání s Českem polovinu směsného odpadu. Pokles podle vedení města způsobil nový systém svozu odpadu. Každý tam dnes platí podle toho, kolik směsného odpadu skutečně vyprodukuje. Lidé tak nejenže výrazně víc třídí, ale zároveň šetří vlastní peníze i životní prostředí. Turisticky oblíbená Riegerova stezka u Semil zůstane kvůli opravě galerie zavřená, a to až do konce září. Pro výletníky je ale k dispozici také jiná varianta. Souběžně s Riegerovou stezkou totiž vede takzvaná Kamenického stezka a víc tomu říká místostarosta města Tomáš Sábl.
6: Ta je ale trošku náročnější pro turisty, protože Riegerova stezka jde téměř v sousedství jezery, kdežto Kamenického stezka stoupá nahoru na kopečky, ale zase tam jsou zajímavější výhledy, takže pokud si chce někdo prohlídnout podzimní přírodu tady v okolí Semil, tak Kamenického stezka je určitě skvělá varianta.
5: Riegerova stezka není zavřená úplně celá. Ze strany spod Spálova dojdete až ke galerii. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je tady, děkujeme Moni moc.
2: Pepa Černý
4: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, posloucháte Rádio Blaník. Za 3 minuty bude 10 hodin a my si dál budeme hrát hlavně hezky česky, tak jak jste u nás zvyklí. Za malou chvilku také dorazí kolegyně Samira, která má ten svůj pořad Proč se říká, co se říká, takže nám zase něco vysvětlí, budeme o něco chytřejší. A v této hodině vám já připomenu, jak je to s těmi samolepkami a jak můžete získat 5, 7 a nebo 100 tisíc korun. Tak na to si počkejte. A teď je tady Dalibor Janda. Žít jako kaskadér. Jako letos na konopišti. Prochraptěl to tam krásně. Posloucháte Blaník. Krásné dopoledne.

0: Helenka Vondráčková na Blaníku. A teď Samča.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Samča říkala, že dneska to bude o nějaké flintě nebo co. Tak Samčí, my posloucháme.
3: Když někdo hodí flintu do žita, znamená to, že něco vzdá. Přestane bojovat, snažit se, zkrátka si řekne, kašlu na to. Ale proč by měl člověk při rezignaci odhazovat zrovna flintu a ještě ke všemu do žita? Původ nás zavede k vojákům a dezertérům. Když voják utíkal z boje, puška pro něj byla dost nepraktický suvenýr. Nejenže byla těžká, ale hlavně na první pohled prozrazovala, že patří k armádě, a tak se jí potřeboval zbavit. No a vysoké obilí nabízelo ideální úkryt. Flinta hozená do žita jednoduše zmizela z očí a voják mohl pokračovat v útěku bez zbraně. Odhozením pušky zároveň symbolicky udělal něco mnohem zásadnějšího, vzdal boj. Spojení se proto začalo používat i mimo vojenské prostředí. Dnes už nemusíme mít žádnou flintu ani hledat nejbližší pole, stačí přestat usilovat o něco, co se nám nedaří. A mimochodem existuje i starší podoba hodit pušku do žita. Význam je pořád stejný, vzdát se dřív, než je skutečně konec.
0: Pak už víme zase všechno. Samčo, moc krát děkujeme. Samir.

0: se vydáme hudebně do úval. Za divokým bylem a pocitem. Posloucháte Rádio Blaník.
1: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lekni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Jermuk a něžné doteky na vlnách Rádia Blaník. 140 dnů jsme to vydrželi bez hokeje, přátelé. Bez toho extraligového, myslím. Protože přesně 140 dnů uteklo od chvíle, kdy Roman Červenka vsídil ten vítězný gol v prodloužení toho finálového posledního zápasu a Pardubice ovládly extraligu. No a po 140 dnech je tady 15. září a to znamená, že právě dnes začíná extraliga. Karlovy Vary přivítají na domácím ledě Třinec. To je úvodní zápas, ty další se budou hrát až zítra. Takže zítra České Budějovice, Mladá Boleslav, Litvínov, Kometa, Brno, Plzeň, Liberec, Vítkovice, Kladno, Olomouc, Sparta, Praha a Pardubice, mistrovské Pardubice přivítají na domácím ledě Hradec Králové, takže to bude takové východočeské derby. Držíme palce, ať vyhrajete nejlepší a ten, kdo bude hrát nejvíc fair play, takhle my to na Blaníku máme. Ale samozřejmě každý je z nějakého města, že jo, takže jsou tady malé Třenice, nebudu vám lhát. Za chvilku František Nedvěd a řemeslo a taky Michal David, život je náš na Blaníku.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
3: Představte si bydlení obklopené klidem, zelení a soukromím a přitom stále v centru Liberce. Vily na Zátočí v historickém Líbigově městečku. Genius loci minulosti, pohodlí 21. století. Vaše jedinečná příležitost pro výjimečný život. Vily na Zátočí.cz.
4: Maria, nebere, no, nebere, zase nebere. A nebere.
5: Dobrý den, Damel Elektro. Pokud to nezvedáme, tak se všichni věnujeme našim zákazníkům na prodejně.
4: No jo. A stejně je lepší tam přijet osobně. Mají obrovský výběr a hlavně dobře poradí.
6: Damil. Elektro, které poradí. Na Milady Horákové v Liberci. Když elektro, Damil Elektro.
7: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
8: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
9: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej. Propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
10: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
11: Service Plus.cz.
12: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demo dny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garáž. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702 102 102. Ford Auto Garáž Bohušovice.
13: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
14: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
15: Ty v Bauhausu nevedeme.
14: A Auschus našel byste?
15: To vás zklamu, bohužel.
14: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
15: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
16: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto neděli od 11 do 19 hodin v OC Plaza Liberec. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
6: Jack.
5: Když máte v plánu pořádnou práci.
6: Jack.
5: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
6: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
7: Na pláži u moře,
8: ve stínu Eiffelovky,
7: anebo na dovolené v Tatrách.
8: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
7: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Michal David, život je náš, na vlnách Rádia Blaník. Lepíte?
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: My máme ty naše sluníčkové samolepky, přátelé, a ty ovládají celé září tady u nás na Blaníku. Víte proč? Protože my rozdáváme peníze, rozdáváme je na kontrolách. V pátek, v sobotu i v neděli. V pátek 3 kontroly, v sobotu 3 kontroly a v neděli taky. A úplně tu poslední kontrolu absolvoval Martin Císař v Červených Pečkách na Kolínsku a odchytnul tam paní Hanku.
2: No, řekla bych, že tady v tom hraje roli samolepka.
3: Samolepka. A já na ní koukám, že tady skutečně, to znamená, že já vám předávám 5 000 korun.
2: Výborně, děkuju moc krát, jsem ráda, využiju to, uvidíme ještě k čemu, bude to překvapení.
3: Byl tu i dotaz, jestli nemáte Centropol, to byste měla 7, ale vy jste říkal, že jste v jednání a Centropol budete mít?
2: Až v lednu.
3: Ale to, no, tak. Je to za 5, ale to je taky hezký.
2: Je to krásný.
3: Víte co, já mám pro vás takovou útěchu. Vy máte šanci ještě vyhrát 100 000 korun.
0: Přesně tak, jak říká Martin. Ono nejde jenom o těch 5 nebo 7 tisíc, ale o 100 000 korun. A to už je krásná výhra. To je královská dovolená, vám řeknu. Nebo 2. Já bych měl třeba 4, jak tak já dělám dovolené. No, možná 5 dokonce, jak to tak počítám. Přátelé, jak to funguje? No, musíte mít samolepku, tu získáte buď na našem webu radioblaník.cz, kde si ji můžete stáhnout, anebo ještě lépe si ji vyzvednout třeba teď v pátek v Čáslavě, kde máme letní koncert, tam je na letních koncertech rozdáváme. A nebo prostě někde potkat krajánka, protože krajánkové je taky vozí. Tak když si řeknete, že chcete samolepku, tak oni ji vytáhnou z kapsy, z baťohu, z tlumoku nebo já nevím, z auta a dostanete ji. No a potom je klíčové ji někam nalepit, někam, kde je to trošku vidět, to znamená třeba na dveře, nebo na poštovní schránku, nebo na plot, a klidně můžete i na ledničku, nebo na svůj počítač, prostě úplně kamkoliv. No a jakmile ji máte nalepenou, tak napíšete SMSku, že ji máte nalepenou a kde, a přesnou adresu a své jméno na číslo 600 318 118, takovou SMSkou, a pak už jenom čeká. A pokud nechcete tedy posílat SMSky, tak můžete využít náš web radioblaník.cz, kde máme takový speciální formulář, a to bych řekl, že je snad ještě lepší vyplnit ten formulář, máte to bez SMSky a naši krajánkové ti v tom leží doslova a vybírají místa, kam se pojedou naslepo podívat a zkontrolovat, jestli tu samolepku opravdu máte. Když ji máte, tak dostanete 5 000. No a jak naznačil Martin, když jste u Centropolu, tak dostanete ještě 2 000 navíc. A navíc si všichni finalisté, kteří jste kontrolováni, tak si zahrajete o těch 100 000 korun. Já vám budu moc držet palce, přátelé, a lepte, lepte.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: Tak a za chvilku Abba, Hana Zagorová, no to je prostě Blaní.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: ňam, ňam, ňam. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Pohodové české rádio.

0: Depešáci a Personal Jesus na vlnách Rádia Blaník. To je legenda. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky, dorazí Miraj. Jako když tenkrát venku jsem ve druhý začal hrát. Zaspívá Anaka. Znám tě už tolik let, jak jsi mi převrátil. A tolik let už máme rádi Kabáty. Hezky česky vám hrajeme na Blaníku a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a malinký kousíček už bude 11 dopoledne. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz.
4: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílu skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
5: Halo, halo! Plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
6: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
9: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
10: Rádio Blaník, počasí. Rádio
11: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít dnes většinou jasno nebo polojasno. Na horách se mohou objevit i mraky, ale pršet by nemělo vůbec. Tam naměříme 16 až 19 a v nížinách odpoledne čekejte 21 až 24. Teď se vydáme na silnice.
12: Jak bude?
13: A co si vzít na sebe?
12: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
11: V Liberci v Jeronýmově ulici blokuje provoz srážka dvou osobních aut. Počítejte tam s omezením a kratším zdržením. Na trase z Litoměřice na Českou Lípu u odbočky na Ploskovice vyšetřuje policie srážku dvou osobních aut. Projedete Kyvadlově a s menším zdržením. Počítejte v obou směrech. V Chomutově v ulici u Černého mostu havarovalo osobní auto a částečně blokuje provoz. A pozor, dejte na D8 na 9,5 kilometru směrem na Ústí nad Labem, kde pracují silničáři. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
14: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
10: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Ceny plynu a energie letí nahoru. Převod pozemků kolem jezera Milada se zadrhnul. Korunovační klenoty už si prohlížejí školy.
11: Rádio Blaník.
16: Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Domácnosti si za plyn a elektřinu připlatí o tisíce korun ročně víc. Jejich ceny totiž na burze vylétly nejvýše za několik let. To se odráží i v nabídkách hlavních českých dodavatelů. Poté, co na jaře zdražení oznámili E.ON a MND, s koncem prázdnin se k ním přidal i lídr trhu ČES. Převod pozemků kolem jezera Milada ze státu na obce se zastavil. Podle primátora Ústí nad Labem Petra Nedvědického se tak stalo v červnu kvůli nedořešenému převodu z rekultivovaného území a také kvůli odpisu zásobněného uhlí ve výhradním ložisku Chabařovice Lom. Převod pozemků má být podle dřívější dohody bezúplatný. O korunovační klenoty mají i letos školy velký zájem. Návštěvu se jich rezervovalo přes 300. Termíny na první 4 dny vyhrazené pro školní skupiny jsou tak zaplněné. Hrad letos připravil i speciální program pro nevidomé a slabozraké s haptickou kopií koruny. Od soboty bude výstava přístupná veřejnosti, a to zdarma. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila jedinečnou soutěž s názvem Svět bez učitelů. Určena je žákům základních, středních a uměleckých škol. Děti v ní můžou prezentovat svůj pohled na svět bez pedagogů a zpracovat to nejrůznější formou, jak vysvětluje mluvčí fakulty Václav Loubek.
17: Žáci a studenti mají zpracovat to téma tak, jak oni ho vidí, to znamená výtvarně, literárně, nějakým audiovizuálním nosičem. Ta soutěž probíhá do 11. listopadu, kdy je uzávěrka.
16: Zapojit se můžou školy z celého Česka a také Slovenska. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje?
0: Děkuju moc, Moni.
18: Pepa Černý
13: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Za 10 vteřin odbije 11. hodina. My si dál budeme hrát, jak jste zvyklí, to znamená hezky česky. Dorazí taky kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky. Já už opravdu nevím, kam na ně chodí. A potom se podíváme na Stardance, protože tam se pořád něco děje. Že jo? Včera jsme se dozvěděli, že se rozloučíme po této sezóně, po té 14. s panem Ebenem a paní Kostkovou. No ale já vám řeknu ještě nějaké takové špeky, jak se říká. Olympik, já právě teď na vlnách Blaníku v úterý 15. září 2026 v 11.

0: Iveta Bartošová, když láska schází. Neschází tady Petr Slíva, který hledá každý den zlaté české ručičky. A ta úspěšnost je neuvěřitelná. Dneska to prý bude keramika. Tak my posloucháme, Péťo.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Valerií Stehlíkovou a Vandou Krécovou, kterou teď mám zrovna na lince. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás.
3: Vanda a Valerie, tak to je přímo vaše značka, je to tak? Je to název té značky?
4: Ano, ano.
3: No a taky musíme prozradit to, co pod tou značkou vůbec vzniká. Vy se věnujete keramice, ale ano. Jaké keramice?
4: My jsme studovali obě, vlastně jsme se poznali ve třídě v keramické škole v Bechyni a tam jsme absolvovali 4 roky, kde jsme dostali vzdělání v plné škále, takže my vyrábíme keramiku převážně užitkovou. Ale samozřejmě pro i naše sestření si občas odbočíme do toho, že si uděláme nějakou dekorativní nebo uměleckou i šperk a občas se účastníme nějakých výstav, ale převážně se naše výroba zaměřuje na užitkovou keramiku.
3: Já když se dívám na vaše stránky, tak mám takový dojem, že máte rády puntíky. Je to tak?
4: je to tak, dalo by se to považovat za takovou už klasiku, která nezaujme nebo nebude to tak jako průrazný, ale opak je pravdou. Lidem je ten puntíček vlastně jako tak dobře známý, že samozřejmě zase ho používáme v nějakém našem stylu, ale ano, puntík, ale krom toho vlastně ta škála dekorací je mnohem širší.
3: Tak já bych se teď zeptal možná, Valerie, jak to máte rozdělené mezi vámi, jestli každá dělá něco jiného, nebo děláte vlastně ty stejné věci?
5: Já se věnuju spíš tomu dekoru a designování, Vanda točení a víc teda bohužel chudinka na starosti, to okolo toho učetnictví a papírování. No. A
3: vzpomenete si na váš první společný výrobek?
5: Jo, tak to jste mě dostal.
3: Vando, co vy?
4: Vzpomenu, protože shodou okolností jsem na něj nedávno narazila.
3: Aha,
4: a co je to bylo? Vlastně to sahá až do takové hlouby právě na tu naši střední školu, kde jsme měli k příležitosti maturitního plesu vyrobit pohárky a pohárky jako na víno, nebo jsme si právě do toho dávali ty mince, že jo, to sbíraný. A vlastně to byla naše, aniž bychom nějak to měli promyšlený, tak jsme se toho chopili v té třídě my dvě s Valerií, takže já jsem je vytočila, ty pohárky, a Valerie na ně udělala takovou ozdobičku a pak jsme to glasovali společně a tak vlastně to bylo úplně první počin, což jsme si v té době vůbec ještě neuvědomovali, že vlastně první výrobek je náš společný.
3: A že potom za 30 let budete spolu.
4: jo.
3: Vando, kdyby si od vás chtěl někdo něco pořídit z vaší dílny, Vanda a Valerie, tak co mám pro to udělat? Jak se k vám dostane?
4: Úplně ideální a nejlepší je navštívit náš kamenný obchůd, který máme v Kaprově ulici v Praze.
3: Takže úplné centrum.
4: To je úplné centrum. Potom samozřejmě máme e-shop na Flair.cz a vlastně zahraniční e-shop, ten je vlastně na tom Etsy.com, takže to je zase pro zahraniční zájemce. A potom absolvujeme 3 velké, takové ten největší trhy tady u nás v Čechách, což jsou trhy keramické v Berouně a v Kunštátě na Moravě. Mm-hmm. A teď jsme se právě vrátili, dokonce jsme teda byli vybrané na nádherný zahraniční market ve FNZ, to je taková meka keramiky.
3: Tak Vando, Valerie, já vám popřeju, ať se vám teda daří a mějte se krásně. Naslyšenou.
4: Děkujeme. Naslyšenou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: A povedlo se, Péťo, moc krát děkujeme. Přátelé, teď nám zahraje skupina Mirai písničku Tenkrát, to je taková ta podsta 90. letům a řekněme přelomu tisíciletí. Já jsem si vždycky lámal hlavu, co to tam ten Mirai zpívá v tom refrénu, a teď jsem to konečně našel a dává to smysl. On tam zpívá, jako když tenkrát venku z MP3 začaly hrát songy, který slyšeli jsme milionkrát. Takže z MP3 tam je, to já jsem nevěděl, děkuju. Mirai, Tenkrát právě teď na Blaníku.

0: Letos 8. července nás zastihla zpráva, že nás Bonnie Tyler opustila. Každý rok se to stává, že nás opouští legendy a vždycky nám přijde, že tak nějak končí ten náš svět. Taky vám to tak přijde, když třeba odešel Belmondo nebo Charlie Watts, takže si člověk řekne, tyjo, tak ono už to není jako dřív a už to nikdy nebude podobné. Ale víte co, ono je zase zvláštní, že sice na konci každého roku si připomínáme, kdo nás ten rok opustil a kolik těch osobností bylo, ale na druhou stranu my vlastně nevíme, kdo se narodil. Protože my třeba až za 40 let budeme vědět, že v roce 2026 se narodil nový Einstein nebo nový Freddie Mercury. Tak to mě tak napadlo, že tím bychom se mohli tak jako uchlácholit, že sice něco zaniká, ale třeba něco fantastického vzniká a my o tom nevíme. Těžko říct. Každopádně na Blaníku vám hrajeme hezky česky, to je jistota. Za chvilku Kabáti, Bára, taky George Michael a taková ta jeho pomalá. A Anaka, na malou chvíli, na Blaníku.
1: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
2: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
3: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
5: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demo dny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garáž. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702 102 102. Ford Auto Garáž Bohušovice.
6: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
7: Asi bouchla hadice.
6: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
7: Co?
6: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
7: Chlapi, jedem do Hostru!
8: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
11: Mami, já mám řidičák.
12: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
13: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
1: Ať řešíte jakékoliv auto, v Auto Nord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Auto Nord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
14: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
15: Masožrouti pozor, Steak Grill Hammer to nejsou jen hovězí a exotické stejky. To jsou také medová žebírka, do zlatova upečená křupová kolena nebo buffalo křidelka. U nás je to především o špičkově upravené mase a dobré náladě. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
16: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
17: Tiskne, kopíruje, skenuje.
16: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
17: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
18: Tisknu levně CZ.
19: Náplně hned.
20: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
21: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
22: Kdekoliv na světě
23: a 24 hodin denně.
22: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
23: na našem webu radioblaník.cz.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Mám chvíli. A už se to blíží. Taky to s vámi hýbe. Už 10. října začne 14. řada Stardance. A i když asi největším favoritem je Vojta Dyk, tak se budou oči diváků soustředit i na druhého muzikanta v letošním ročníku. Na zpěváka skupiny Opět a Radeček Tomáše Poláka, který bude tančit s Adrianou Maškovou.
2: Já jsem nechodil do tanečích, já jsem byl v té době poměrně velký asociál, mně to přišlo trapný a vlastně opravdu první taneční krok jsem předvedl až před Adrianou.
3: Ono v něčem je fajn, že vlastně se to učíme rovnou tak, jak je to správně a je to jenom prostě proces, to tělo to musí pochopit, protože musíte skoordinovat všechno, pánev, nohy, hlavu, ruce, držet břicho, jo, takže věděla jsem, že prostě dřív nic nedělal tanečního a je to v pohodě.
1: On to Tomáš určitě zvládne. Já musím říct, že já to mám úplně stejně jako Tomáš. Já jsem do tanečních nechodil, já jsem na nich jenom hrál na buben vždycky a do dneška teda neumím ani krok, ani valčík, ani vlastně polku nedokážu. Vlastně mě to mrzí, no. No každopádně na Stardance se těším, to já vždycky sleduju, vždycky fandím těm outsiderům, anebo třeba Michalovi Dlouhému, ale ten už tam jednou byl. No tak budeme držet palce a uvidíme, kdo nakonec celou tu 14. Stardance ovládne. My si dál budeme hrát, hlavně hezky česky. Za chvilku třeba Věra Špinarová, jeden z největších hlasů naší hudební historie. Meteor lásky na Blaníku.
4: Nejen dobří holuby,
5: ale i blanické účtenky se vrací.
4: Účtenky, které zaplatíme za vás.
5: Ať to stojí, co to stojí.
4: Každé všední ráno krátce po sedmé.
5: Petr platí vaše účty.
4: Na Rádiu Blaník.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

0: hlas jako zvon, národní poklad, Věra Špinarová, Meteor lásky. A v tomhle trendu budeme pokračovat. Máme před sebou českou hodinku, pouze české písničky. I ta první.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný.
0: 1999, červen a z éteru úplně nového rádia, Rádia Blaník, se ozvala tahle písnička. A všechno se změnilo, aspoň teda pro mě. Lucka Vondráčková v šíleném kolotoči. Kde pak asi Lucka dneska ťape svých 35 tisíc kroků? Dáme si i škvory.
1: Že věci některý jsou neměný.
0: Ano, některé věci jsou skutečně neměný, třeba to, že Blaník hraje hezky česky. A navíc v následující hodině jen a pouze. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. Možná se tady objeví také jeden host v následující hodině. Uvidíme. Jsem zvědav, kdy se otevřou dveře a nakoukne Olga Lounová. Uvidíme. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut už bude poledne. Tady na Blaníku.
2: Rádio Blaník. V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
3: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
4: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
2: Možná doma neukrýváte jen vzpomínky, ale i skutečně cenné předměty. Vzácné mince, bankovky, obrazy nebo starožitnosti si často zaslouží víc než běžný výkup. V Numea Auctions v Hejnicích vám vše odborně posoudíme a doporučíme nejvhodnější způsob prodeje. Více na numea.cz.
5: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
6: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
5: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
6: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
5: Zahradagalas.cz.
7: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skryteskvosty.eu.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Kdekoliv na světě.
11: Na tabletu, mobilním telefonu anebo klidně na klasickém počítači.
10: Tady všude můžete poslouchat Rádio Blaník.
11: 24 hodin denně,
10: 7 dnů v týdnu.
11: Nehledejte rádio.
10: Písničky z Blaníku máte k

0: počasí.
1: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách převážně oblačno. Později odpoledne se začne ještě více zatahovat a postupně dorazí déšť nebo přehánky. Mohou se objevit i bouřky. Teploty vyšplhají na 21 až 24 stupňů. Toliko počasí, teď už míříme na cesty.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Blaník za volantem.
1: Začneme na dálnici D10. Slovo má Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Dopravní nehoda dvou nákladních vozidel se vyšetřuje na 54. kilometru dálnice D10 z Prahy na Turnov. Projíždějte opatrně.
1: Na Kladensku v Libušíně ve Svatojiřské ulici jsou sobě dva osobáky. I tady se dejte pozor. Jedno z vozidel navíc po nehodě skončilo převrácené na boku. Na místě jsou záchranáři, očekávejte omezení. Nehoda je taky v Liberci, a to v Jeronýmově ulici. Tady blokuje provoz střed dvou osobáků. I tady buďte pozorní. A na D8 na 9,5 kilometru směrem na Ústí nad Labem pracují silničáři, tak je nepřehledněte. Tolik dopravní servis pro severní Čechy a na řadě je Dominik a zprávy.
0: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Na několika místech probíhá razie. Alzheimer častěji postihuje ženy. Sněmovní výbor bude řešit dopady sucha. Dobré poledne, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Na městský úřad v Nymburce ráno dorazili policisté. Zasahuje tam Národní centrála proti organizovanému zločinu. Podle nymburského deníku zamířili detektivové mimo jiné do kanceláře starosty Tomáše Macha. Vrchní státní zastupitelství v Praze uvedlo, že NCOZ provádí prohlídky na více místech v Česku. Souvisejí s podezřením na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Lidí s Alzheimerem nebo jinou formou demence každý rok přibývá. Meziročně je to dokonce o tisíce. Příznaky mohou zahrnovat poruchy orientace, ztrátu pojmu o čase nebo problémy se zvládáním známých úkolů. Chorobou trpí více ženy, jak potvrzuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
5: VZP v současnosti eviduje víc než 82 tisíc klientů léčených s některým typem, zejména stařecké demence. Mezi pacienty přitom výrazně převažují ženy, těch je přibližně dvakrát více než mužů. Podle prognóz by počet lidí s demencí mohl v České republice do roku 2050 vzrůst až na 280 tisíc.
4: Nejvíce zasaženou věkovou kategorií jsou lidé starší 70 let. Sněmovní zemědělský výbor bude řešit aktuální stav sucha, projedná i jeho nepříznivé dopady na krajinu. Letošní rok je v České republice nejsušší za posledních 65 let. Za loňský i letošní rok chybí krajině až stovky milimetrů srážek oproti průměru, nejvíce na Vysočině. V části Nizozemská je od ranních hodin omezena vlaková doprava. Vládní organizace spravující tamní železniční infrastrukturu nevyloučila, že by příčinou mohla být sabotáž. Na kolejích byly na několika místech nalezeny předměty, které tam někdo umístil záměrně. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa.
6: Je to tak, děkujeme, Domí.
0: Pepa Černý.
2: Na rádiu Blaník.
6: Krásné skoro poledne, přátelé. Za půl minutku už je to tady. Startuje Česká hodinka a v ní hvězdy pod hvězdami. Mám pro vás další dva lístky do pražského planetária na příští úterý 22. září. Bude tam hrát Čechomor a bude nejenom hrát, ale bude taky povídat, protože je to taková talk show lomeno koncert, řekněme. A v planetáriu, v pražském, v nejmodernějším planetáriu na celém světě. To je prostě zážitek na celý život. To vystoupení je úplně vyprodané, beznadějně. Ani jeden lístek není. Ale pár jich máme my na Blaníku. Konkrétně jich máme, myslím, ještě 8. Včera jsme rozdali 2, tak uvidíme, kdo dostane ty 2 dneska. Přátelé, až uslyšíte v této hodině Čechomor, tak počkejte, až bude doznívat ta písnička a pak volejte 800 109 109, a kdo se dovolá jako první, ten má 2 lístky. Jenom prosím vás, volejte vy, kdo opravdu můžete toho 22. a chcete do Prahy, do planetária na tenhle úžasný koncert. Začíná to v 6 večer. Tak Karel Gott, muzika právě teď na Blaníku.
7: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do

0: poslední.
1: Ono je to někdy i tak, že se potká báječný chlap s takovým průměrným chlapem a tím báječným chlapem je Petr Slíva. Co?
2: Díky, já myslím, že budu ten průměrný.
1: Ne, ne, ne, já jsem ten průměrný. Tajemný rok, to je pořad, který dělá Petr Slíva, náš ranní hrdina v tomhle případě dopolední. No a Petr Slíva, víte, on vždycky si vybere nějaký ten rok, pak udělá spoustu různých nápověd a indicí a vy hádáte, co je to za rok. A samozřejmě k tomu hraje celou tu hodinu jenom písničky z toho jednoho jediného tajemného roku. A
2: pozor, to... důležité je, že ta písnička v tom roce musela vyjít.
1: Ano, nevzniknout. Tam občas dochází k mýlce, ale i u filmů to takhle je, protože...
2: Přesně tak.
1: Já kolikrát koukám na ČSFD a tam je nějaký rok, ale on je to rok, kdy se to tvořilo.
2: No jo, a jenom, potom že to ještě nemohl vidět ten
1: přesně
2: film.
1: Přesně tak, premiéra je potom třeba první toho
2: a
1: roku,
2: kolikrát
1: který
2: třeba
1: hledáme.
2: I za dva roky.
1: Opravdu, jo. No,
2: i
1: tak
2: to
1: vidíte.
2: Se stává.
1: Takže ono opravdu musíte mít jako vzpomínku a fištróna a nejenom prstíčky na Google, jak se říká. No a Peťo, mě zajímá jedna věc teďka, jo. Když ty takhle chystáš ty nápovědy a samozřejmě musíš je chystat občas dopředu, třeba na týden, jo, protože to je soustavná práce, uděláš si na to 3-4 hodinky a pak to tam sázíš.
2: No většinou to takhle opravdu bývá.
1: Ano. Tušíš, jaký rok bude zítra, nebo ne?
2: Já jsem to chystal o víkendu, takže já už nevím.
1: Nevíš?
2: Nevím, já se na to musím znovu podívat.
1: Takže je to nápověda i pro tebe. Přátelé, poslouchejte, teď budete mít vy i Petr Slíva náskok. Jo. Zítřejší rok bude ten, ve kterém jsme poprvé viděli tenhle večerníček.
3: Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet a dost možná ještě dál, je rybníček Brčálník. Ve dne je docela obyčejný, ale sotva ho večer přikryje černočerná tma, začnou se tam dít podivuhodné věci.
1: A už tušíš, Péťo?
2: No tak já tuším samozřejmě, ale nemůžu to říct.
1: Nemůžeš.
2: Já se nemůžu teď ani tipnout, protože zítra bych toho měl potom plnou hodinu.
1: A zítra v kolik?
2: To už špatného typu, no mezi 9 a 10.
1: Tak, Jaroslav Vikrent, Péťo, ahoj.
2: Ahoj.

0: Reddy Kirken a černý brýle na vlnách Rádia Blaník, přátelé. Reddy Kirken ty nehledáme. Hledáme jinou kapelu, Čechomor, a v této hodině určitě ještě ta písnička zazní. Tak teď je ten okamžik, kdy byste rozhodně neměli odcházet, ani přelaďovat, ani vypínat rádio, třeba ani vylézat z auta, pokud posloucháte v autě, protože my hrajeme o ty lístky do toho planetária, na Hvězdy pod hvězdami. A kdo se dovolá po písničce, na jejím samotném závěru jako první, tak ten je vyhraje. Je to příští úterý v Praze v 6 večer, tak prosím, ať volá jen ten, kdo tam opravdu může a hlavně chce jít. To bych chtěl vidět někoho, kdo by tam nechtěl jít, teda mimochodem. Marie Rotrová, ten vůz už jel už za chvilku na Blaníku.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
4: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
5: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
6: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku? Či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubka Det a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
7: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebr marš. Ramš. Výkup autovraku k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
8: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz
9: Yeti Electro.

0: kravář na kliknutí.
1: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
2: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
6: se to má podařit. Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Chcete oslavit s Lucií Bílou její krásné kulaté narozeniny na výjimečném koncertu v rámci turné Obyčejná holka 2026?
8: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit.
7: Termíny, města a vstupenky najdete na www.luciebíla.com.
9: Přijďte, budu se na vás těšit, vaše Lucie Bílá.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
11: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
12: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
13: Jack.
12: Když máte v plánu pořádnou práci.
13: Jack.
12: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
13: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
15: Nejlevnější pneu.cz.

0: Hvězdy pod hvězdami.
1: Hvězdy u mikrofonu, teda konkrétně jedna, Iva Lecka, ahoj Ivi.
2: Správně.
1: Ne, je tady. Co pak to bylo za písničku a proč tady zvoní tolik telefonů?
2: No tak to je jasný, ne?
1: Myslíš, jo?
2: No tak jasně.
1: Tak já to zvednu.
2: No.
1: Jedničku teda, jedničku, kdo se dovolal prvního?
2: Mhm.
1: Tak jo. Rádio Blaník, dobrý den.
3: Hezký dobrý den, tady Anička.
2: Aničko. Dobrý den, Aničko.
1: Dobrý den. Tak ona to asi odbaví Ivuška, tak Ivi.
2: Cože? No, proč já?
1: Jsi začala první.
2: Ne, tohle je ještě pořád tvoje vysílání.
1: No, dobře.
2: Ty jsi za něj honorovaný.
1: Honorovaný.
2: To by se mu líbilo, co? Že bych za něj oddřela práci, to je neuvěřitelné.
1: Práci? Aničko, proč pak voláte na Blaník, prosím vás?
3: Protože jsou hvězdy pod hvězdama v Čechomorem.
1: A vy odkud jste?
3: Z Brna.
1: Brna, no tak to máte 2 hodinky, ne?
3: Přesně, krásný výlet.
1: No,
2: tak.
1: Takže pojedete v úterý, jo?
3: Určitě.
1: Takže si myslíte, že máte lístky v kapse, jo?
3: No to vlastně nevím.
1: No, vyhrává až třetí, víte? Tak nashledanou.
2: Cože?
3: Ale Iva byla druhá.
2: Chápete, toto je neuvěřitelné.
1: Počkej, já jsem první, ty jsi druhá, Anička je třetí.
2: Jak, že ty jsi první?
1: No dobře, jak ty jsi první.
2: No.
1: Tak já nevím, kdo je teď honorován. Anička je honorovaná, máte lístky.
2: Ano, ano, gratulujeme, nemáte, moc si to užijte.
1: No, už jste někdy, Aničko, byla v pražském planetáriu po té rekonstrukci?
3: Nebyla, ani na Čechomorech.
1: Ne jo, no tak.
2: Je, hele, tak to...
3: Premiéra.
2: Teda, to je pořádná premiéra.
1: No to není vaše malá premiéra, to je velká premiéra, dvojitá, double.
3: Ano, mega.
1: No mega, přesně. Ježíš, já vám to závidím, já tam nebudu, protože všechny lístky rozdám tady. Tak Aničko, prosím vás, nemáte vůbec za co. Tak prosím vás, vydržte mi na telefonu a já si vezmu adresu, ať víme, jak to udělat, jo?
3: Ano.
1: Tak jo, tak se zatím mějte hezky, naschledanou.
2: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Ježíš, jak on se rozplývá, že jak si myslel, že ho Anička veme sebou.
1: No,
2: a prdy vody, viď?
1: Trošku jsem doufal, no, Anička asi vezme někoho jinýho.
2: No jo, no, no.
1: Ale závidím jí to tedy.
2: Trénuj to, třeba to jednou klapne.
1: Přátelé, Čechomor, 22. příští úterý, hvězdy pod hvězdami, už je to vyprodané, ale my vám na Blaníku rozdáváme lístky. A já vím přesně, kdo tam bude příště. Příště tam bude Olga Lounová a bude to taky skvělý a lístky půjdou do prodeje. No, to se dozvíte od nás na Blaníku, my vám to řekneme jako první. A poslední, co vám dneska řeknu, je, že tady s vámi bude hvězdná Iva Lecká.
0: Hvězdy pod hvězdami. Na Rádiu Blaník.
1: Těšíš se?
2: Že už odcházíš?
1: No.
2: Moc mě to mrzí.
1: Dobrý, no, tak jo, hezké odpoledne, přátelé.
0: Není moc velká,
4: ale i tak vám může přinést spoustu peněz.
0: Sluníčková samoletka Blaníku a Centropolu.
4: Získáte ji zdarma na všech našich akcích, anebo si ji můžete jednoduše stáhnout a vytisknout na našem webu radioblaník.cz.
0: Tak buďte ve střehu. Dozvíte se víc.
4: Sluníčkové září.
0: S Blaníkem a Centropolem.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
8: Aditek!
7: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
8: Aditek!
7: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
8: Aditek!
9: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
16: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
17: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.

0: Tak to byl Michal David, to zas byl den, no tak doufám, že to si dneska neřeknete. Vy si dneska, a to vám garantuju, řeknete, to byl úžasný den, parádní, poslouchali jsme odpoledne Ivu Leckou na Blaníku a bylo to fajn. Jo, tak si to někam zapište. Za 6 minut bude 13 hodin. Je těžké vrátit si tak, jaké... Za chvilku Standa Hložek, Petr Kotvalt, Hanka Zagorová, taky Ilona Čáková. A pozor, vohnouti. Takhle hezky česky vám budeme hrát po 13. hodině a 13. tu bude za 6 minut. Za chvilku startuje odpoledne na Blaníku. Radio
1: Blaník. Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Capilan. Capilan Original, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.capilan.cz.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
8: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
9: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
11: Radio Blaník, počasí. Radio.
12: Pěkné odpoledne přeje Eliška Potrubová. Zítra očekáváme v severních Čechách oblohu převážně oblačnou, nicméně později odpoledne se mraky vrátí a nebe se zatáhne a postupně se přidá déšť a přehánky, objevit se můžou i bouřky. Teploty v maximech vyšplhají na 24. O počasí všechno, je tu doprava.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej tatínka.
15: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Blaník za volantem.
12: Na Českolipsku mezi Dubnicí a Křižany došlo k bouračce osobáku. Dejte si tam pozor. V Libušíně ve Svatojiřské ulici jsou v sobě dva osobáky. Jedno z vozidel navíc skončilo po nehodě převrácené na boku. Na místě jsou záchranné složky, očekávejte komplikace. Na trase Litoměřice Česká Lípa u Liběšic probíhají práce na vozovce. Očekávejte možné potíže. Silničáře potkáte i na trase z Teplic na Lovosice, pracuje se za Bořislaví. A pozor taky na dálnici D8. Na 9,5 kilometru směrem na Ústí nad Labem probíhají práce na údržbě vozovky. Dejte si tam pozor a silničáře hlavně nepřehlédněte. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My vám přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy s Dominikem.
17: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
11: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
14: Do ústřední vojenské nemocnice dorazila policie. Tisíce dobrovolníků vyrazí uklízet Česko. Dneska začíná hokejová extraliga. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Vojenská policie zasahuje na několika místech v Česku, mimo jiné v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zadržela 3 lidi, jsou to bývalí a současní náměstci nemocnice. Podle mluvčí vojenských policistů jde v případu o veřejné zakázky nemocnice. Podzimní úklid s Ukliďme svět vypukne už tento víkend. Kampaň každoročně pořádá Český svaz ochránců přírody. Do terénu vyrazí přes 12 000 dobrovolníků po celé republice. Zapojili se také školy, organizace nebo firmy. Pokračuje koordinátorka kampaně Veronika Zítková-Andrlová.
18: Čeká nás téměř 180 úklidových akcí v přírodě, lesích, parcích i v okolí měst. Velká část úklidů se letos uskuteční v Praze a Středočeském kraji.
14: Připojit se může každý. Veškeré informace jsou na webu ukliďmesvět.cz. Uherský Ostroh a Ostrožská Nová Ves jsou opět bez dodávek pitné vody. Důvodem je havárie na vodovodním přivadiči. Zásobování zajišťují cisterny. Závadu by měli pracovníci vodáren odstranit nejpozději do 18 hodin. Naposledy byla místa bez dodávek pitné vody minulý týden ve středu. Utkání Karlovy Vary Třinec dnes zahájí hokejovou extraligu. V předehrávce prvního kola se tak utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Zápas má začít v 18 hodin. Zbývající duely prvního kola jsou na programu zítra. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Iva.
19: Iva Lecká
20: na Rádiu Blaník.
0: Odbyla nám 13. hodina, na Blaníku nám startuje odpolední vysílání. Za chviličku se vydáme na silnice. Právě totiž skončila stavba severní části obchvatu Rakovníka. A už včera večer se po něm projela první auta. Tak si k tomu řekneme víc. Teď ale Hanka Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotval, ta jinak to nejde. No nejde, přátelé, jdeme na to.

0: To byly Eláni a královna bělých tenisiek. A teď se podíváme na silnice, jak jsem slíbila. Právě totiž skončila stavba severní části obchvatu Rakovníka. No a už včera večer se po něm projela první auta. Co bude dál, to nám poví středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek.
1: Součástí toho teda jsou tři kruhové křižovatky. Trasa je dlouhá zhruba 1,9 km a na dokončení obchvatu Rakovníka si ještě chvilku počkáme, protože zbývá ta poslední stavba. Ta část B1, kde čekáme na vydání stavebního povolení, probíhají výkupy a stavbu, pokud se nám podaří zajistit financování, bychom chtěli realizovat co možná nejdříve v následujících letech.
0: No tak držíme palce, ať to jde hladce, a pokud jste právě za volantem, přeju šťastnou cestu a dobře dojeďte do cíle. My vám k tomu budeme dál hrát, hlavně hezky česky. A teď už si dáme Ilonu Čákovou a jedno tajemství.

0: Tak to byly Činasky a Vákuum na Blaníku za 7 minut půl druhé. Přátelé, mě takhle jako občas někdo z vás napíše, jo? Buď je to mail nebo na Messenger mi přijde nějaká zpráva. Já to mám hrozně ráda, já se hrozně omlouvám, že třeba neodepisuju, jo? A nebo neodepisuju hned. Víte co, jo? Já si to třeba přečtu a zapomenu na to, a někdy odpovím hned a někdy prostě neodpovím a pak mi to je líto a říkám si, co oni si o mě asi teď musí říkat. Tak já se vám všem hrozně omlouvám, že občas jako ta odpověď nepřijde, ale děkuju vám za všechny vaše zprávy, co mi chodí. Jste strašně milí a já vám děkuju za vaši přízeň. No a tím jsem se chtěla jako dostat k tomu, protože teď mi třeba přišla zpráva. Ivo, a kdy my vás můžeme vidět? Jakože naživo. Tak Jarmilko, pokud budete v pátek 18. v Čáslavi, tak tam budu taky. A za chvilku vám řeknu, proč.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
2: Moderní byty v historickém Líbigově městečku. Vila dům Klicperova. Klid, zeleň a soukromí. Pár minut pěšky do centra Liberce. Komfort 21. století. Design a kvalita, která přetrvá. Jedinečné byty. Vaše příležitost pro výjimečný život. Vila dům Klicperova.cz.
3: Maria, nebere! No, nebere! Zase nebere. A nebere.
4: Dobrý den, dáme elektro. Pokud to nezvedáme, tak se všichni věnujeme našim zákazníkům na prodejně.
3: No jo. A stejně je lepší tam přijet osobně. Mají obrovský výběr a hlavně dobře poradí.
5: Damil, elektro, které poradí. Na Milady Horákové v Liberci. Když elektro, Damil elektro.
6: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
7: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Car Tech Liberec.
8: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
9: Tak co koupelna, hotová?
10: Sepeš.
9: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
10: Jo, všechno hotový.
9: A co odvětrávání? Kde je větrák?
10: Větrák, co?
9: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
11: Ventilatory.cz.
12: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz. Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
13: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
14: Asi bouchla hadice.
13: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
14: Co?
13: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
14: Chlapi, jedem do Hostru!
15: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
16: Ty v Bauhausu nevedeme.
15: A Auschus našel byste?
16: To vás zklamu, bohužel.
15: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
16: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
17: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto neděli od 11 do 19 hodin v OC Plaza Liberec. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Tak to byla Tereza Kerndlová, která má diamanty a my pro vás taky máme takový diamant. Diamanty, protože těch letních koncertů bylo letos opravdu hodně a my ještě nekončíme.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A narážím taky na to, že jste se ptali, kdy se tady někde uvidíme. Tak přátelé, v pátek 18. září v Čáslavi začínáme 5 minut před 5 odpolední na náměstí Jana Žižky z Trocnova a přivezeme vám tam mimo jiné tedy Janka Ledeckého, Olgu Lounovou, Vojtu Nedvěda a naši blanickou kapelu, ale hlavně přivezeme taky dobrou náladu. Sluníčko Rádia Blaník. Vstupné se neplatí a vždycky, přátelé, vždycky na všech našich koncertech je naprostá pohoda. Naše koncerty jsou tím proslulé. Tam se lidi usmívají, tančí, zpívají, popíjejí. Prostě je jim dobře. Tak pokud chcete zažít tu správnou atmosféru té pohody, kterou směrem k vám s Blaníkem vysíláme, tak musíte dorazit do Čáslavy. To je jasná věc. No a pozor, i v Čáslavi budeme rozdávat naši sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, takže když už tam budete, tak si tu samolepku řekněte, pak si ji nalepte a zaregistrujte se nám do naší hry. Protože už 27. září někdo z vás získá 100 000 korun. A to se vyplatí. Takže dorazte se pobavit do Čáslavy, těšíme se na vás. No a možná to pro vás bude i vstupenka k té velké výhře. Tak držím pěsti.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
5: Už zítra přivítám dalšího parťáka a tentokrát to bude zpěvák, pořád ještě mladý zpěvák, 31 let, no řekněte, co to je. Vojta Drahokoupil přijde a řekne nám, co teď právě zkouší v divadle, jak se mu zpívá na koncertech a jak se vlastně má. Tak poslouchejte Blaník zítra mezi 4. a 5. odpolední.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Atención!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yeso!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
16: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Dnes vám na televizi Seznam přineseme české krimi drama z roku 1976, ve kterém vyšetřovatelé pátrají po pachateli vraždy mladé ženy. Pátrání postupně odhaluje tajemství a vztahy mezi jejími bývalými spolužáky. Případ mrtvých spolužáků začíná na televizi Seznam už dnes 10 minut po 20. hodině.

0: Já vím, že už jsem to tady říkala několikrát, ale k téhle písni já mám osobní vztah, protože bych hrála na svatbě, no jo, Helena Vondráčková a Jiří Korn. Fajn, mám husí kůži a zase jsem se vrátila zpátky do toho místa, kdy jsem řekla to ano. No, bylo to krásný. Tak přátelé, my pokračujeme dál, za chvilku si dáme Věru Špinarovou. To víš, sny zůstanou. Písnička Jednoho dne se vrátíš. Taky Martin Maxa zaspívá. No se vítr pozná, jak zvyšicí protančí. A Nightwar. Nikdo však u nás neměl tušení. A čekání na signál. Vy na signál čekat nemusíte, signál jede dál. Za 5 minut bude 14 hodin. Radio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej. Propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Haló, haló! Plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
6: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
7: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete. Tisknu levně
9: CZ. Náplně hned.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
11: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
12: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
13: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
14: Radio Blaník, počasí. Radio
15: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám v severních Čechách budou hodit deštníky. Bude převážně oblačno, později odpoledne se ale od severozápadu zatáhne a dorazí déšť a přeháňky, objevit se můžou i bouřky. Teploměr zítra ukáže 21 až 24 stupňů. O počasí všechno, na řadě je další doprava.
14: Rádio Blaník.
16: Nejvíc pohody
14: a nejvíc českých písniček.
16: Za každého počasí.
14: Za volantem.
15: Na Českolipsku mezi Dubnicí a Křižany došlo k dopravní nehodě osobního auta. Dávejte si tam velký pozor. Na trase Litoměřice Česká Lípa u Liběšic probíhají práce na vozovce. Očekávejte komplikace v provozu. Na trase Teplice Lovosice za Bořislaví rovněž pracují silničáři, tak je tam nepřehledněte. A pozor dejte na dálnici D8. Na 40. kilometru ve směru na Prahu nepřehledněte porouchanou dodávku, raději tam tedy dejte nohu z plynu. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy.
14: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
16: Aktuální přehled každý den.
14: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: V Olomouci došlo k masivnímu úhynu ryb. Taktické cvičení omezí dopravu v Ústí nad Labem. Oprava knihovny v Jičíně je hotová. Dobré odpoledne, posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. V řece Moravě, v Olomouci a jejím okolí uhynuly stovky kilogramů ryb. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Jedná se o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. Úředníci kvůli nízkým průtokům prodloužili do konce října zákaz odběru vody z některých toků na Olomoucku. Na českých silnicích zemřelo o prázdninách 100 lidí, to je o 12 více než loni. Počet obětí dopravních nehod se tak vrátil na úroveň roku 2021. Kolizí bylo letos v červenci a v srpnu přes 15 600. Nejpočetnější skupinou obětí byli motorkáři. Dopravu v centru Ústí nad Labem zítra omezí taktické cvičení složek IZS. V areálu Spolchemie a jeho okolí budou nacvičovat zásah při úniku chloru ze železniční cisterny. Největší komplikace se předpokládají zejména mezi 9. a 11. hodinou. Omezení se dotknou i MHD. Jičín dokončil 3 roky trvající rekonstrukci knihovny Václava Čtvrtka. Veřejnosti se oficiálně otevře za 2 týdny. Proti plánu je to téměř o rok později. Hlavním důvodem zdržení byly práce navíc při sanaci a opravě sklepa, kde vznikl sklad knih. Co všechno je v knihovně nového, říká mluvčí města Jan Jireš.
18: Knihovna Václava Čtvrtka má úplně zrekonstruované interiéry a byla zhotovena přístavba, takže nabídne například novou čítárnu a také nové prostory v podzemí pro knihovní fond, který čítá více než 100 000 svazků.
17: Knihovna také nově nabídne bezbariérový přístup a výtah. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím slovo Ivě.
19: Iva Lecká
20: na Rádiu Blaník.
0: No a my frčíme dál, máme minutu po 14. a připraveni jsou kabáti. Přeju pohodový poslech a za chvilku Martin Císař, náš krajánek, který je opět na cestách. Živě se s ním spojíme, tak ať se vám hezky poslouchá.

0: To byly Roxette a Sleeping in my car na Blaníku. Bom. Tak, za 2:15.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: Ano, jedeme za vámi. Opět Krajánek Rádia Blaník vyrazil do terénu dneska Martin Císař a už je s námi na telefonu. Tak Martinko, já tě zdravím a povídej, ahoj.
2: Ahoj Ivčo, krásné odpoledne tobě a všem posluchačům Rádia Blaník. Já jsem navštívil Čerčany a zdejší Tachyon. To je místo, kde milují pejsky. Tady svého pejska můžete dokonale vycvičit. A povídal jsem si tady s Aničkou Scherenberger.
3: Ano.
4: Povězte nám, co se tady běhá, jak často se tu běhá a jaké jsou tady třeba mistrovství.
3: Pořádáme tady hodně závodů, v zimě je tady neustále plno. Běhají se tady kvalifikace na mistrovství světa, na mistrovství Evropy, běhá se tady mistrovství České republiky, běhají se tady různé jiné závody, pořádají se akce pro psí sporty agility a obedience, tribe ball.
4: A mimo toho krásného areálu tady vevnitř je i venkovní.
3: Ano, máme venkovní obrovský plac velikosti fotbalového hřiště, kde se vejdou ještě dva plnohodnotné parkury.
4: Je možný si to tady třeba pronajmout, i šance?
3: Ano, máme rezervační systém na našich stránkách přes rezervační portál a člověk se tam může zalogovat, požádat si o členství a normálně si jako zarezervovat svoje tréninkové místo.
4: Takže jaro, léto, podzim to tady frčí, ale v zimě je tady asi zima, že jo?
3: Ne. V zimě tady zima není, protože my jsme náramně dobře vybavení, takže v létě chládeček, v zimě teploučko. Máme tady klimatizaci a hala je dobře odizolovaná. Takže
4: paráda. Tak moc krát děkuju za rozhovor a ať se vám daří.
3: Děkuji.
2: Tolik tady můj rozhovor s mezinárodní rozhodčí tady v Tachyonu. Já teď vracím slovo do studia a zdravím všechny posluchače Rádia Blaník a také... A také jich psy samo sebou.
0: To je krásné, tak my zdravíme taky i ty čtyřnohé kamarády. Máme 14:45.
1: Krajánek Rádia Blaník.
5: Krajánek Rádia Blaník.
0: A Martin mizí do další zastávku a ozve se vám po 17. hodině opět do vysílání Rádia Blaník.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká.
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: tři, dva.
1: Tak to byly Night Work a Čekám na signál. Přátelé, kdybyste se zeptali vašich dětí, jestli to ve škole ty děti baví, jo, tak asi by většina řekla, no jasně, že ne. Zejména ti v pubertě, ti by možná ještě protočili panenky, ale teď si vemte, že jsou lidi, co chodí do školy, aby se stali učitelem a mohli dál chodit do školy a předávat zkušenosti. No a dovedete si představit svět bez učitelů. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, ta vyhlásila soutěž pro žáky a pro školy, aby si představili svět bez učitelů. Cílem je upozornit na důležitost profese učitele ve společnosti. Podrobnosti předáme už za chvilku v dobré zprávě.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
5: Já jsem vám tak držel palce.
6: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr,
4: je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
2: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
7: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
8: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
9: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
10: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
11: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
12: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
13: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
14: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
15: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
16: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
15: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
16: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
15: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
17: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demo Dny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garáž. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702 102 102. Ford Auto Garáž Bohušovice.
18: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
19: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
20: A vemte sebou i děti.
21: Já tam budu taky, tak čusbus autobus.
19: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
21: Bude vejdán.
22: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru.
0: Znáte to. Vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
1: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
22: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
1: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
22: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
1: Zahradagalas.cz.
23: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
24: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
25: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.

0: Ciao amore a Ricky Povery na Blaníku za 4 minuty 3:15.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A máme tady dnešní dobrou zprávu a pozor, bude to soutěž. Zdravím Kristýnku, ahoj.
2: Krásné odpoledne tobě i vy i všem posluchačům. Teď si všichni představte, jak by vypadal svět bez učitelů.
0: Aha.
2: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy totiž právě vyhlásila soutěž, ve které dávají svobodu v kreativitě a tvořivosti dětem základních, středních a uměleckých škol, aby si takový svět zkusili představit. Cílem této soutěže je upozornit na důležitou funkci profese učitele a zkusit zodpovědět na otázku, jakou roli učitel ve společnosti má a bude mít. Více doplní mluvčí pedagogické fakulty Václav Loubek.
3: Žáci a studenti mají zpracovat to téma tak, jak oni ho vidí, do výtvarně, literárně, nějakým audiovizuálním nosičem, a ta soutěž vlastně probíhá do 11. listopadu, kde je uzávěrka a vyhlášení, a výstava těch nejlepších prací proběhne na přelomu listopadu a prosince v Národní technické knihovně v Praze.
2: Přihlášky mohou školy, studenti a žáci posílat přes webovou stránku světbezučitelů.cz a zapojit se mohou školy z Česka i Slovenska.
0: No člověče, já si to představit úplně neumím teda.
2: Já teda vůbec ne.
0: Že jo? Tak přece musí tam být někdo, kdo mě to teda naučí, že jo? Jako sama se to asi nenaučím, a hlavně já jsem od přírody lenivá, že jo? Takže já bych se nenaučila nic sama. Ne, učitele potřebujeme, a tohle si myslím, že je skvělá aktivita. Tak uvidíme, jak to dopadne. Tobě děkujeme za dnešní dobrou zprávu a těšíme se zítra. Ahoj.
2: Taky děkuji, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv. Čechomor v pražském planetáriu.
1: Pojďte si s námi užít další Hvězdy pod hvězdami.
4: Výjimečný zážitek na výjimečném místě.
1: V úterý 22. září.
4: Představení je už vyprodané, ale my pro vás máme poslední vstupenky zdarma.
1: Každý den vždy po pravém poledni na Blaníku.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
11: CZ.
15: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte Rádio Blaník, ať už jste kdekoliv, děláte cokoliv, jsme rádi, že posloucháte, že jste s námi. 15. hodina to bude za 7 minut, za chvilku si dáme tuhle, a to si teda připravte kyčle.
1: Zesti na mě tupě zírá po trezor.
0: Trezor a Karel Gott. Taky Miraj, ovšem ti budou taky tančit. A předáme i Argemu a Modrý pondělí.
2: Ty se díváš, něco skrýváš, je to smích.
0: 15. tu bude za 6 minut, za chvilku počasí, doprava a další zprávy.
3: Rádio Blaník.
4: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
5: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
6: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
7: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
12: Service Plus.cz.
13: Možná doma neukrýváte jen vzpomínky, ale i skutečně cenné předměty. Vzácné mince, bankovky, obrazy nebo starožitnosti si často zaslouží víc než běžný výkup. V Numea Auctions v Hejnicích vám vše odborně posoudíme a doporučíme nejvhodnější způsob prodeje. Více na numea.cz.
14: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
15: Jack.
14: Když máte v plánu pořádnou práci.
15: Jack.
14: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
15: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
16: Fotky z našich akcí.
17: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
16: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
18: Rádio Blaník, počasí.
19: Rádio Blaník.
20: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách nejprve oblačno, postupně odpoledne se ale mraky vrátí. Obloha se více zatáhne a dorazí taky déšť a přehánky. Sem tam se mohou objevit i bouřky. Deštníky proto rozhodně vezměte sebou. Teploty vyšplhají na 21 až 24. O počasí všechno, je tu doprava.
21: Mami, proč máme všechno od konceptu?
22: To jen se zeptej tatínka.
23: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
24: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
18: Blaník za volantem.
20: Začneme na dálnici D7. Slovo má Ivona z dopravního centra ŘSD.
25: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D7 na 23,5 kilometru ve směru na Chomutov.
20: Na trase z Chomutova na Prahu na obchvatu Slaného pak zasahují záchranáři u bouračky dvou osobáků. Jezdí se kyvadlově, v obou směrech se tvoří kolony. A na Teplicku na silnici 3. třídy u Rtyně nad Bílinou se srazilo osobní auto a traktor. I tady je vozovka průjezdná kyvadlově, tak tam dejte pozor. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My vám přejeme šťastnou cestu, kamkoliv jedete, a na řadě je Dominik a zprávy.
26: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
18: Zprávy Rádia Blaník.
27: Stručně, jasně, přehledně.
28: Průzkum armády v Národním parku začne zítra. Slovenští hygienici varují před minerálkou z Česka. V Krkonoších vznikla nová cyklostezka.
29: Radio B.
28: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminovaného území na Šumavě. Poté oznámí další postup. Uvedl to náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Ministr životního prostředí Igor Červený minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Slovenští hygienici hlásí nález patrně žíraviny v půllitrovém balení minerální vody Natura z Česka. Obsah láhve měl vysoké pH. Úřad hlavního hygienika Slovenska nařídil mimořádné kontroly a lidi vyzval, aby uvedenou vodu nepili. Pád větrné elektrárny u Počtátu vyšetřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Zatím nebyl nikdo obviněn. Policisté zajistili listinné důkazy a vyslechli svědky. 30 metrů vysoký větrník spadl 20. srpna. Nehoda se obešla bez zranění. Škoda byla vyčíslena na zhruba 200 tisíc korun. Jilemnici a Martinice v Krkonoších propojila nová cyklostezka. Měří více než 1,5 kilometru. Slavnostně sice bude otevřena až tento týden, cyklisté i pěší ji ale mohou už nějakou dobu používat. Pokračuje starosta Jilemnice David Hlaváč.
0: Osvědčilo se, že vlastně ten provoz pro cyklisty a pěší se nám podařilo vlastně stáhnout ze silnice druhé třídy, která vede souběžně. Počet cyklistů a pěší, kteří tam tady jdou, se nám násobně zvýšil.
28: Nová stezka je široká 3 metry a od silnice ji odděluje stromořadí. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva.
1: Iva Lecká
2: na Rádiu Blaník.
3: Ano, pokračujeme dál. Přátelé, jak jsou na tom vaše kyčle? Já jenom, že teď si pořádně trsneme. Kdo má kyčel umělou, sednout, všichni ostatní na nohy. A jedem.

0: Lásko voníš deštěm, zpívala Marie Rotrová. No, dneska nám svítí sluníčko, tady do oken se nám tak jako hezky opírá, ale před chvilkou jsem viděla předpověď, že nese nám ochlazení na Českou republiku. K tomu si řekneme víc, teď ale vyrazíme na cestu, připraven je Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval na Třebíčsko za tamními kamennými útvary, které připomínají části lidského těla. Zavedl jsem vás k silnici z Budišova do Pišelu, kde na poli poutá pozornost kamenná hlava a 700 metrů od ní připomíná prohlubeň v povrchu nízkého placáku lidskou ruku, tedy přesněji otisk ruky, který v kameni zanechal údajně rohatý pekelník. Proto se útvaru říká Čertova ruka. Po okolních dědinách se tradoval příběh o sedláku Klátovi. Ten prý svou duši upsal peklu za to, že čert během jedné noci zasype úrodné pole jeho souseda kameny. Klát ale byl vychytralý a na pekelníka použil klasický trik s kohoutem. Když čert nesl poslední kámen, tak ještě za hluboké tmy kohout zakokrhal a předčasně oznámil, že nastalo ráno. Čert poté vsteky kámen upustil a udeřil do něj s takovou vervou, až v něm otiskl svoji ruku. Ale pověst nemá obvyklý šťastný konec. O 18 let později prý Klát záhadně z vesnice zmizel. Možná na něj peklo nezapomnělo a po čase si pro něj přišlo. Kolem Čertovy ruky se povaluje hodně dalších kamenných obrů, u kterých atypické tvary s ostrými hranami prozrazují, že byly v minulosti rozlámány. I přes snahy o maximální zužitkování snadno dostupného materiálu řada kamenných obrů pořád vyčnívá z luk a polí Třebíčska a kolem nich jsou skupiny dřevin či osamělé pokroucené borovice. Některé z nich najdete i na mapách, ale je tu i dost utajených a skrytých uvnitř porostů. Některé ovšem pomohla odhalit právě na Třebíčsku kůrovcová kalamita. Za vidění určitě stojí například rozlehlé seskupení bizarně tvarovaných kamenných kolosů u Přeckova. Tak si někdy udělejte takovou kamennou výpravu. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je...

0: časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
1: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
2: Život plne dál.

0: A Argema na Blaníku, studená fronta, která přejde Evropu během středy, srazí letní teploty v Evropě dolů a přinese ochlazení o více než 10 stupňů. Co to znamená pro Česko? Zítra by mohly teploty ještě stoupat k 27 stupňům, ale během odpoledne už začne od západu přecházet studená fronta i přes nás. No a ve čtvrtek už budou maxima většinou pod 20 stupňů Celsia. Na frontě se ve středu večer a v noci napadá mohou vyskytovat také silnější bouřky. Ovšem podle předpovědi bude ochlazení jenom dočasné.
1: Ahoj holky, taky jdete na casting?
2: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
1: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
3: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax, efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Šrotramš, to je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš, výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš, to je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrotramš, Česká Lípa, Sosnová. Když vrak musí na onen svět, šrot@ramš.cz.
2: Yeti Electro.

0: vás na kliknutí.
1: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
2: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
3: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci, v IQlandii nebo v IQ parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQlandii či IQ parku. Vše na IQlandia.cz a oslava je dokonalá.
0: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
4: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
0: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.

0: Duka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
2: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
1: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
2: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
1: Zahradagalas.cz.
3: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
5: Mami, já mám řidičák.
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
8: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: To byly Hory, opět a Radeček.
1: Petr platí vaše účty.
2: Každé všední ráno na rádiu Blaník.
0: Jo, to je velká pravda. Na Blaníku myslíme na vaši peněženku a náš kolega Petr Slíva vám do ní každé všední ráno vrací peníze, které jste už utratili. Jak se do hry dostat? Napište nám své jméno, kde bydlíte a hlavně, co byste chtěli proplatit, že jo, a za kolik. A pošlete nám to v SMS-ce na číslo 603 118 118. Může to být cokoliv, vy už to víte, vy už to znáte, může to být účet za energie, za nájem, za velký nákup, za nové boty, taky třeba. No, nebo třeba boty pro celou rodinu, jo, to jako klidně, jo, to vůbec není problém. Prostě ať je to cokoliv, ať to stojí, co to stojí. No a pak už jen poslouchejte Blaník a třeba už zítra ráno po 7. hodině zavoláme právě vám a uděláme vám hezké ráno a vůbec hezký celý den. Tak to zkuste, posílejte SMSky, Petr se moc těší.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: Tak, ode mě je to pro dnešek všechno. Mějte se báječi, za chvilku Jirka Frélich a spolu s ním taky Honza Rýdl. Pokud se ho chcete na cokoliv zeptat, 603 118 118. A my se uslyšíme zítra, tak hezký zbytek dne.
1: Blaníci. Hledá se samoletka.
2: A když to bude ta pravá, dáme vám za ní rovných 100 000.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
10: Aditek!
9: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
10: Aditek!
9: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás, Aditek je prostě boží.
10: Aditek!
11: www.aditek.cz jako guma.cz Aditek těsní hned.
12: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planel.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.

0: Fono Blondes a písnička WhatsApp. Krásné úterý, od mikrofonu zdraví Jirka Frelich. Písnička, kterou vám poslala ještě Iva Lecká. No a po 16. hodině třeba Václav Neckář. A taky skupina Lucie, písnička Marie. Marie, jsi jako výkřik, kdo tichá. Hned po zprávách, ale Marek Ztracený, originál. Mám tě rád, i když děláme chyby. A taky jediný originál Honza Riedl, i na to se těšte, na Blaníku, ale hlavně budeme hrát hezky česky. Rádio
1: Blaník. Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Kapilan. Kapilan originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
4: Chytří si to spočítali. Tayron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
6: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
5: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
6: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
5: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-27.
7: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
8: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
9: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
10: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách převážně oblačno, později odpoledne se ale nebe zatáhne, postupně dorazí déšť a přehánky, lokálně se můžou vyskytnout i bouřky. Teploty vyšplhají na 21 až 24 stupňů a foukat bude slabý vítr. O počasí je to všechno, je tu doprava.
11: Kdy bude to správné počasí na výlet?
12: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
11: Blaník za volantem.
10: V Liberci v Palachově ulici u křižovatky se Šaldovým náměstím boural skútr. Na místě je částečně blokovaný jeden pruh, počítejte se zdržením. V Mostě na třídě budovatelů u křižovatky s Moskevskou se srazilo osobní auto s tramvají. I tady buďte pozorní. Na průtahu Friedlandu směr Liberec na Fignerově ulici došlo ke srážce osobáku se skútrem, zasahují tu záchranáři, očekávejte komplikace. A na průjezdu Mělníkem na kruhovém objezdu bouralo osobní auto s přívěsným vozíkem, i tady si dejte pozor. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, teď jsou na řadě zprávy.
11: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
11: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Tisíce dobrovolníků vyrazí uklízet Česko. Kontroly na hranici s Rakouskem se prodlužují. Naši volejbalisté změří síly z Italy.
14: Rádio Blaník.
13: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Podzimní úklid s Ukliďme svět vypukne už tento víkend. Kampaň každoročně pořádá Český svaz ochránců přírody. Do terénu vyrazí přes 12 000 dobrovolníků po celé republice. Zapojili se také školy, organizace nebo firmy. Pokračuje koordinátorka kampaně Veronika Zítková-Andrlová.
14: Čeká nás téměř 180 úklidových akcí v přírodě, lesích, parcích i v okolí měst. Velká část úklidů se letos uskuteční v Praze a Středočeském kraji.
13: Připojit se může každý. Veškeré informace jsou na webu ukliďmesvět.cz. Ve Vladislavském sále Pražského hradu dnes začala výstava českých korunovačních klenotů. V prvních dnech si je mohou prohlédnout pouze školní skupiny. Pro veřejnost bude výstava otevřená od této soboty do pondělí 28. září. Vstupné se platit nebude. Rakousko o půl roku prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Podle rakouského ministra vnitra jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Kontroly na vnitřních hranicích států Evropské unie provádí i další země, mimo jiné Německo. Čeští volejbalisté dnes odehrají čtvrtý zápas na mistrovství Evropy. Utkání s Itálií má začít 5 minut po 9. večer. Svěřenci Jiřího Nováka se s favorizovaným výběrem střetnou už s jistotou postupu do osmifinále. V předchozích zápasech ve skupině A porazili Řecko, Švédsko a Slovensko. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka.
15: Ano, je to tak. Krásné úterý.
9: Jirka Frélich
12: na Rádiu Blaník.
15: A se mnou přijde Honza Riedl. Za chvíli je tady ve studiu Rádia Blaník. Už se tady ukázal, už vás za chviličku pozdraví a vypište SMSky na 603 118 118 s vašimi dotazy. Pokud jste na silnicích, asi víte, která silnice vás aktuálně trápí nejvíce. Honza Riedl odpoví.
12: Rádio Blaník
15: je originál, stejně jako písnička Marka Ztraceného, kterou si teď posíláme. Hrajeme vám na Blaníku hezky česky.

0: někdy hledáme signál.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hezky česky.

0: Ramazzotti, italský zpěvák, teďka koukám na fotku Erose v černém tričku, ale Honza Riedl, jak vyšitý. Honzo,
1: už jsem tady.
0: To bude rodina.
1: Eros Riedl.
0: Honza Riedl s námi ve studiu.
2: České silnice a dálnice z první ruky.
3: Honza Riedl.
2: Dopravní expert Rádia Blavy.
0: Honzo, ahoj, hezky, zkusíme chviličku vážně, jak aktuální kolony.
1: Vážně to neumím, chtěl jsem říct, jako pokud jste si nechali přijímače zapnuté, tak v tom případě vězte, že aktuálně se nám jezdí poměrně docela dobře. Máme ale nepříjemnou situaci a já tam nemám úplně přehled, protože tam nemáme kamery. Tady na tom místě D7, to je Chomutovská dálnice na kilometru 23, to jsme u Slaného. Je tam vážná nehoda, dodávka, je tam dokonce dvakrát dodávka jednou osobák, je to ve směru na Chomutov. Nicméně, myslím si, že velká komplikace je i v protisměru. Tak tam prosím vás, předpokládejte, že nebo očekávejte, že tam bude dojíždět do kolony, takže opatrně. Jestli do konce vysílání se ta situace zlepší, tak vám to samozřejmě zahlásím. Jinak u Brna to vypadá docela dobře. V tuhle chvíli je kolonka trošku od 194. nebo na 194. Tam je nákladní s osobním, se tam nějak dohadujou, kdo za co může, a kolona je od 190. A jo, a udělám vám radost, příjezd D5 na Pražský okruh od Berouna je úplně čistý, nebo skoro úplně, ten je dobrý, od skoro taky. Jenom pozor, teď jsme chvíli blokově odbavovali tunely na Pražském okruhu ve směru na letiště, kde jednice je to dobrý, tam to frčí hezky. Hlavně prosím vás, moc pěkně prosím, koukejte před volanty, jo, ať dokoukáte. Já jsem teďka minul docela hodně řidičů, kteří tak jako se tvářili, že koukají, ale koukali opravdu fakt jako fest na mobil. A bylo to cítit opravdu z toho jeho jejich způsobu řízení. Docela jsem z toho neměl dobrý pocit, říkal jsem si, Honzo, tohle dělat nebudeš.
0: Dobrá. Den otevřené dálnice v sobotu, jaké to bylo?
1: To bylo tak úžasný, miláčkové, vy, který jste tam byli, jak jsem dával to zvací video na Facebook, jo, tak tam to mělo 220 tisíc shlédnutí, měl jsem z toho strašnou radost. A z těch 220 tisíc se nějakých 7,5 tisíce rozhodlo tam přijít, jo. Takže byli jsme na Palačovské spojce, to je napojení Valašského meziříčí a vůbec Valašska na českou dálniční síť, což je báječný. A celým tím dnem otevřený silnice znělo jedno téma: kdy postavíte obchvat Valašského meziříčí, kdy bude mít Valmes obchvat, jestli už ten Valmes sepa a je tam kolona už od pumpy a takovýhle, tak jsem celý den říkal, hele, budeme stavět obchvat Valmezu od roku 29, nejpozději do roku 31, kdy se bude jezdit. Tak doufám, že to takhle klapne, držte nám i sobě palce.
0: Včera jsem vyrážel z Turnova směrem na Prahu, já jsem si skoro myslel, už jsem v Praze, ne, to jenom v Turnově se něco děje, no, co tam děláte?
1: Tam je třeba u Turnova, takhle jakože tam na té silnici číslo 10 a na to jako od Harachova, od Železný Obrodu a na 35 to napojení, takhle, že jo, na potom na dálnici, tam teďka děláme velkoplošné vysprávky a vyměňujeme, a to musíme před zimou, protože tady už jsme tak jako v takovým jako předpodhůřím, tak než aby nás tam něco překvapilo, tak technologicky správně tam uděláme opravy, aby jsme už nemuseli v zimě, aby vám to tam v zimě nedrncalo.

0: A zároveň, jestli můžu rovnou, tak musím zahlásit, pozor, pozor, největší kravál, který byl včera a dneska na české silniční síti, tak to bylo v Hrušoví, což jsme mezi, pozor na 35, mezi Vysokým Mítem a Litomyšlí. A tam stavíme dálnici a nahoře je taková krásná nad Hrušovou nádherná estakáda budoucí, už teďka budeme betonovat ten poslední kousek. Ale pod tou, tam se ještě pod tím furt jezdí a teď budeme překládat provoz a předtím, než tam ten provoz přeložíme, tak jsme museli vyspravit silnici a teď se podržte, my jsme tam dali kyvadlo a dobře víte, že prostě tam jezdí nějakých 15-18 tisíc vozidel denně, z toho možná nějaká fakt jako víc jak čtvrtina jsou kamiony, no prostě to kyvadlo je tam pekelný, strašný řev, takových řidičů mi vynadalo do telefonu a naprosto jsem je chápal, nedalo se s tím nic dělat, ale pozor, teď přijde ta důležitá informace, teď je 16 hodin 15 minut a 3 vteřiny a přesně v 17 hodin nejpozději tam to kyvadlo zrušíme a tu Hrušovou úplně osvobodíme. A pan generální slíbil, že do konce výstavby D35 až do Svitav žádnou podobnou stavební akci už na D35 organizovat nebudem.
1: Tak to je dobrá zpráva na závěr, teď písnička Elan a písnička Si kočka. Za chvíli Petr Muk.

0: písnička Tančíš sama a s námi ve studiu Honza Riedl.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blatnik.
0: Honzo, potěšili jsme řidiče těch velkých kamionů,
2: no,
0: odpočívky tady
2: no, vlastně.
0: Jsou.
2: No tady to je strašně důležité téma, který chci říct, protože speciálně řidiči kamionů samozřejmě ty byli včera dneska naštvaný na tý 35 v Rušoví. To je to, co jsem říkal před chvílí, že budeme, a pozor, je 16:23:32, to znamená, že za nějakých 37 minut už to v té Hrušové skončí, takže dobrý, ano, a aby jsem si vás trošku přeci jenom jako maličko tak jako naklonil zpátky, tak včera jsme dali do provozu, otevřeli jsme dvě velké kamionové odpočívky, pozor, jedna je na D1 u Vyškova a druhá je u Hradce na 11. Jo? Jo, a pozor, zároveň samozřejmě stavíme obrovitánskou opravdu odpočívku, respektive odstavné parkoviště pro kamiony na D5 přímo na hranicích s Německem v Rozvadově. To znamená, na konci roku budeme přidávat parkování pro kamiony po stovkách. Já si myslím, že děláme, co můžeme, nicméně pořád tady těch kamionů jezdí strašlivý mrak, to je pravda.
0: Co to bylo ve čtvrtek, ta kolona na D1, hodina dvě?
2: To bylo trapný. No, asi by bylo dobrý říct, jako proč, co, no. Tam bylo hodně telefonátů, hodně mailů, hodně SMSek, protože my jsme kolem kilometru 50 až 45, tak jsme udělali dopravní omezení. Dělali jsme tam takzvanou penetraci před zimou. Tam je totiž beton, tam není asfalt a ten beton je strašně dobrý vlastně napenetrovat zhruba v půlce jeho životnosti nebo před půlkou jeho životnosti. A on vám úžasně vlastně si podrží ty technické vlastnosti, to znamená na rozdíl od toho asfaltu. Ten beton takhle, zvlášť takhle udržovaný, vydrží třeba klidně i těch 30 let, možná přes 30 let. A pořád jako kvalitní, pořád má, že jo, jako tu správnou plochu, má protismykový vlastnosti, no jo, jenom, že se o to musíte starat. No a my jsme tady provedli tu penetraci na zhruba 3 kilometrech tam, 3 kilometrech zpátky, no a udělali jsme to přes den, a což jste nám dost jako vynadali, ale ono technologicky to nejde dělat jinak, protože tam musíte strašně důsledně hlídat teplotu a vlhkost. V noci to prostě neskne, ono je to na bázi olejů a v okamžiku, kdy to tam vylejem, tak prostě musíme čekat, až se to zapraví, až se to vsákne, až to trošku jako vyzraje. Kdyby se nás na to pustili hned, tak tam by bylo jedno velký kluziště a to byste si všichni namleli a to fakt nechceme. Ani vy, ani já.
0: Honzo, dotazy zase dneska budeme odpovídat?
2: No, těším se, hrňte to sem.
0: Tak 603 118 118, pište SMSky, dotazy na Honzu Riedla, no a za chvíli si pustíme Marie. Marie. Písnička skupiny Lucie, protože na Blaníku si hrajeme hezky česky.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
4: Představte si bydlení obklopené klidem, zelení a soukromím a přitom stále v centru Liberce. Vily na Zátočí v historickém Líbigově městečku. Genius loci minulosti, pohodlí 21. století. Vaše jedinečná příležitost pro výjimečný život. Vily na Zátočí.cz.
5: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demodny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garáž. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702 102 102. Ford Auto Garáž Bohušovice.
6: Maria, nebere, no, nebere, zase nebere. A nebere.
7: Dobrý den, Damel Elektro. Pokud to nezvedáme, tak se všichni věnujeme našim zákazníkům na prodejně.
6: No jo. A stejně je lepší tam přijet osobně. Mají obrovský výběr a hlavně dobře poradí.
8: Damil. Elektro, které poradí. Na Milady Horákové v Liberci. Když elektro, Damil Elektro.
9: Tak tohle nevyvětrám.
10: Zase všude tolik vody.
9: A to je puch.
11: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
12: Ventilatory.cz.
13: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
12: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílů skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
14: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
15: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
14: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
15: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
14: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
16: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
17: Asi bouchla hadice.
16: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
17: Co?
16: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
17: Chlapi, jedem do Hostru!

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto neděli od 11 do 19 hodin v OC Plaza Liberec. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Hernaudětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
5: Jack.
4: Když máte v plánu pořádnou práci.
5: Jack.
4: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
5: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
6: Svítí.
7: Svítí.
6: I na síti všech sítí.
7: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
6: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
7: Blaník na Facebooku a Instagramu.
6: Pohodové České rádio.

0: Klaunova zpověď a Petr Novák teď na Blaníku a s námi Honza Riedl.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia na Blaník.
2: Teď bude Klaunův asfalt.
0: Dobrá, tak tady je SMS-ka D7, stojí od 15. kilometru směr Chomutov, David.
2: Jo, ta D7 je blbá, opravdu od 15. Já tam bohužel nemám kameru, tak tam úplně přesně nevidím, ale tam opravdu hodně vážná nehoda, ale mám informaci, že od Chomutova na Prahu, že to jezdí, takže tam snad aspoň jeden směr dobrý.
0: František, dobrý den, co se děje na D5 Zdice Žebrák?
2: Tam je údržba, Franto, vydržte, v 5 nejpozději to balíme.
0: Petr se ptá na nový obchvat České Lípy, perfektní, jen my, co tu bydlíme, zahrádkáříme, tak máme hodně hluk, chtělo by to udělat protihlukovou stěnu.
2: Rozumím tomu, no, ale vždycky každá komunikace přinese trošku nějaký nezvyk, jakože do toho regionu nebo do toho přímo místa. Samozřejmě i obchvat České Lípy, ten nejezdí ani rok, jestli si to pamatuju dobře, takže ten budeme přeměřovat, pokud jde o hlučnost. Jo, je přesně stanovený limit, který nesmíme překročit. Kdybychom ho překročili, a je na to strašně sofistikovaný měření krajských hygienických stanic, že my do toho vůbec nesmíme šahat, aby to bylo objektivní, tak kdyby se to překonalo, ten limit, tak my máme povinnost tam něco vystavit. Takže by tam byl asi protihluk, ale tohle neberte jako slib, jako opravdu berte to jako informaci, dojde tam k přeměření.
0: Tady byla taková zvláštní otázka, kdy bude obchvat D8 Děčín, tam jsme zavolali.
2: No ale jasně, a zaplať pánbu, jsme zavolali a dozvěděli jsme se, že to bylo, že prej nějak jako někdo měl slibovat ne obchvat, ale takovou nějakou, řekněme, náblížku nebo vlastně přivaděč z Děčín na D8, kdo to tam znáte, tak víte, že jo, takový to jílový Libouchec a tohle to jako mezi kopcema, je to tam nádherný a blbě se tam jezdí samozřejmě a těm lidem se tam kvůli tomu provozu přechází silnice, chtěl jsem blbě bydlí, tak to snad ne, já to tam mám hrozně rád, ale v každém případě dohledal jsem to vlastně od mý kolegyně Kamily, tak mám informaci, že přivaděč z Děčína na D8 je nyní ve fázi studie, což ale neberte jako odmítnutí, jo. Je tam už připravený předprojekt na nějakých 14,5 kilometrů. Dokonce na to máme stanovisko EIA, to znamená, už nám přesně říká, jako jaký podmínky máme splnit při stavbě, pokud bychom se do toho dali směrem k životnímu prostředí. A letos bychom ještě měli vědět, jestli se stavba vyplatí, což je takovýto ekonomický zvažování. To znamená, letos se to rozsekne.
0: Dotaz z Pardubického kraje, z Kořenice, Běstovice, tankodrom Hrůza.
2: No asi jo, já jsem tam nikdy nebyl teda, jo, ale to nic neznamená. Mám teďka informaci, že krajský asfalti, protože tohle není naše silnice, to je nějaká dvojka, trojka nebo něco takového, tak krajský asfalti to nemají v plánovací aplikaci, takže tam bych nebyl úplný optimista, ale mluvit za ně fakt nemůžu.
0: Posluchač Majer z Mostu se ptá na zakryté značky na rychlostní silnici kolem Mostu, zmizely a stále nic.
2: No jo, no. Mně se chce říct, jako Majere, značky nemáš, nic nemáš, ale to je jiná hra. Pane Majere, ty značky se tam vrátí samozřejmě, totiž tady na té trase, že jako to je čtyřpruh a je plánovaný na 110, tam ty značky 110 už byly, ale byly zakrytý, teď jsme je sundavali, aby nemátly, protože tam musí doběhnout ještě nějaký úpravy, neb tam proběhnul bezpečnostní audit, kdy policie na nás je strašlivě přísná, to znamená, myslím si, že se tam ještě dodělávají nějaký svodidla, to jsme dělali minulej a tenhle týden, to by už mělo být hotový, a pak se tam ještě musí někde doupravit část nějakého povrchu, ale nebude to nic velikánského. Ta 110 tam bude jenom vydržáť.
0: Ještě Mosteckou autobusák Marcel se ptá, kde bude postavený most mezi Bečovem a Volevčicemi.
2: Milý autobusáčku, to nevím. To, koukal jsem na to a tam jsem nenašel ani číslo komunikace. To je opravdu nějaký lokál, ale vemu si číslo, jestli se k té informaci dostanu, tak zavolám, jo?
0: Tak tady je dotaz na pana Riedla. Za prvé jste borec, s tím to začíná.
2: Ano, tak to asi
0: jak dlouho bude trvat oprava silnice u obce Toužim v Karlovarském kraji.
2: No jasně, všechno vím. Toužim vám říct, že v Karlovarském kraji, to jsme na silnici 20, to je náš asfalt, to jsme na trase z Karlových Varů na Plzeň a končit to bude tahle práce ještě teďka na konci září, maximálně přelom září října, to znamená, já si myslím, že kolikátýho máme dneska
0: nějakýho.
2: No tak jsme v půlce, takže za 14 si myslím, že to máte z krku, díky za trpělivost.
0: Tak dva poslední dotazy, skáče spousta dalších, ale vezmeme dva. Kuba se ptá, dobrý den, silnice 1/38 od Nýburka do Jihlavy denně pendlují traktory, prakticky nejde předjet, buď kvůli provozu nebo plná čára, co s tím, Kuba?
2: Kubičku, ještě jednou prostudovat zákon 361 o provozu na pozemních komunikacích, neboť za této podmínky pomalu jedoucí traktor lze objet jako překážku i přes plnou čáru, ale dávajte pozor, jo, ta 38 fakt je zatížená.
0: Honzo, jsem na tebe zvědavý, perlička na závěr. No. Michal, ztratil jsem na pražském okruhu SPZ-ku, kam mám zavolat?
2: Hele, zavolat můžete, hele, kam se vám chce, jo, můžete třeba, já nevím, do knihovny v Horních Počernicích nebo do Národního muzea, a nebo můžete zavolat mě, nebo napsat SMSku, nebo do mailu jan.riedl@rsd.cz, a když mi napíšete, kde to bylo, tak já se pozeptám našich chlapů, jestli náhodou tu SPZ-ku, ten plechový nějaký váš poznáváček, jestli ho nenašli. Jestli jo, tak vám ho samozřejmě doručím, jo? Jestli ne, tak mě vás bude líto.
0: Honzo, za týden v úterý.
2: Už teď se strašně těším, mějte krásné září.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Populární seriál Lioness se vrací na Sky Showtime.
16: Musíme běžet!
15: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
17: Připrav se.
15: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
18: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
20: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: Hanna Sagorová, písnička Na věky zůstane pouze čas. Honza Riedl ještě zavolal, že už ověřil tu D7, je to průjezdné, směr Chomutov, už se je pomalu kolona rozjíždí, tak přejeme šťastnou cestu. Tolik od Honzy Riedla, no a po 17. hodině Michal David. Taky činasky Hvězdy nad hlavou. Skupina Krištof, Život je krásný. Život je krásný, když Blaník hraje hezky česky. Radio Blaník.
1: Krásný a heřmánkem provoněný den vám přeje Kapilan. Kapilan Originál, tradiční šetrná péče o vaše vlasy. www.kapilan.cz.
2: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Haló, haló! Plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
6: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
9: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
10: Radio Blaník, počasí.
11: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra nás v severních Čechách čeká typický podzimní den. Bude převážně oblačno, později odpoledne se ale začne ještě více zatahovat a postupně dorazí déšť a přeháňky. Lokálně se můžou objevit i bouřky a teploty v maximech vyšplhají na 24 stupňů. Toliko počasí, je tu další doprava.
12: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
13: To jen se zeptej tatínka.
14: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Blaník za volantem.
11: Na průjezdu Mělníkem na kruhovém objezdu došlo ke střetu osobáku s přívěsným vozíkem. Dávejte tam pozor. V Mostě na třídě budovatelů u křižovatky s Moskevskou se srazilo osobní auto a tramvaj. Dál tu čekejte potíže. Na Děčínsku na příjezdu do Kytlic směrem od rozhledu probíhá vyšetřování bouračky motorkáře, jezdí se kyvadlově a na průtahu Nového Boru na třídě Tomáše Garrigua Masaryka jsou dva osobáky.
16: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
10: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Potenciálně nebezpečná šarže minerálek v Česku není. Na Slapech probíhá záchrana škeblí. Dneska začíná nový ročník hokejové extraligy.
10: Blaník.
18: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Slovenští hygienici dnes ohlásili nález patrně žíraviny v minerálce Natura z Česka. Obsah láhve měl vysoké pH. Na území naší republiky se podle hygieniků potenciálně nebezpečná šarže nevyskytuje. Dle informací výrobce byla dodána jen na slovenský trh. Ochránci přírody a dobrovolníci dosud na březích upouštěné Slapské přehrady zachránili 4,5 tisíce škeblí. Českému svazu ochránců přírody se přihlásilo kolem 90 dobrovolníků, další lidé zachraňují škeble sami. Jak dlouho akce potrvá, zatím není jasné. Na Slapech žijí stovky tisíc škeblí několika druhů. Důvodem upouštění nádrže je extrémní hydrologické sucho. Podzim je mimo jiné také obdobím vína, kam můžete zavítat na vinobraní v hlavním městě, řekne naše reportérka Sára Voldánová.
13: Hezký den, když jsem se před lety stěhovala do Prahy, jedna z věcí, co mě opravdu překvapila, je kolik je tu vinohradů. A jeden z těch úplně nejkrásnějších je jednoznačně tady na Grébovce. Završením celoroční práce vinařů bude akce, která se na Praze 2 uskuteční už tento pátek a sobotu. Vinobraní na Grébovce tu bude už po 19. Návštěvníci se mohou těšit na řadu hudebních vystoupení, děti třeba na kouzelnickou show a samozřejmě nebude chybět přísun dobrých sírů, vína a také burčáku i přímo z místního vinohradu. Z pražských Vršovic Sára Voldánová.
18: Hokejová extraliga má podle bookmakerů stejného favorita jako v předchozích letech. Hlavním aspirantem na zlato jsou znovu Pardubice, které do soutěže vstoupí v roli obhájce titulu. Nový ročník extraligy startuje dnes. V předehrávce prvního kola se utkají Karlovy Vary s Třincem. Duel má začít v 18 hodin. Tolik zprávy Rádia Blaník a k mikrofonu se vrací Jirka.
0: 15. hodina, ne, teda 17. je právě teď.
10: Jirka Frelich
17: na Rádiu Blaník.
0: Jsem za 15. hodinu. Každopádně vám přeji krásné úterý a právě teď Michal David a jeho písnička Nonstop. No a za chvíli náš blanický krajánek, který vyrazil do terénu a navštívil Pelhřimov, přihlásí se taky za pár minut. Pěkný poslech, hezké úterý.

0: Boniem a písnička My Baker. Teď na Blaníku náš blanický krajánek, který vyrazil do terénu.
1: Jedeme sama. Krajánek Rádia Blaník.
0: Martin Císař, Martine, ahoj.
2: Pohodové odpoledne, krásný dobrý den, Krajánek Rádia Blaník se hlásí po druhé do vysílání. Zdravím tebe, Jirko, a všechny naše posluchače.
0: A prozrať, Martine, kam jsi zamířil?
2: Já jsem zamířil do Muzea Vysočiny do Pelhřimova a povídal jsem si tady s průvodkyněmi Monikou Výbornou a Nikolou Kuchařovou. Na co byste nás právě do vašeho muzea pozvali?
3: Určitě se můžete podívat u nás na freskový sál, který byl vymalován v roce 1770. Na stěnách lze vidět dva biblické příběhy, konkrétně Šalamounův soud a příběh Josefa Egyptského. Dále se zde nachází 8 alegorií cností. Vedle freskového sálu je černá kuchyně, která je černá díky vlastně sazím, které se usadily během vaření na ohni. Tady toto umístění právě vedle toho freskového sálu je velmi netypické, protože černé kuchyně se většinou nachází v podzemí. A dále zde máme dočasnou výstavbu, což je výstavba 100 let budovy gymnázia, což je zajímavé vlastně jak pro bývalé studenty, tak pro místní obyvatele Pelhřimova. A dále zde tady máme městskou šatlavu a o ní vám víc poví moje kolegyně.
4: Tak šatlava patří mezi nejstarší části zámku pánů z Říčan. Můžete zde vidět mučírnu, nachází se zde nějaké i mučící nástroje, které budou nejvíce zajímat určitě děti. Dále se zde nachází strážnice, vězeňská kaple svatého kříže a vězeňská cela. Dále ještě nabízíme akce pro děti a večerní prohlídky, o kterých naleznete více informací na našich facebookových stránkách muzea.
2: Moc krát děkuju za tuhle vyčerpávající pozvánku a ještě se zeptám na to důležité. Kdy máte otevřeno, kdy se k vám můžeme přijít podívat?
3: Tak budeme se na vás těšit kdykoliv od úterka do neděle. Ve všední dny máme otevřeno od 9 do 5 a o víkendech od 10 do 5.
2: Tak vám moc krát děkuju za rozhovor, mějte se krásně, ať se vám daří.
3: Nemáte vůbec za co, taky děkujeme a těšíme se na vás.
2: Tolik tedy Muzeum Vysočiny a město Pelhřimov. Já se v tuhle chvíli rozloučím a předávám tobě, Jirko, zpět slovo do studia.
0: Já děkuji moc a zdravím do Pelhřimova.
1: Krajánek Rádia Blaník.
5: Krajánek Rádia Blaník.
0: A těšíme se taky na fotky třeba na webu radioblaník.cz. A teď už zase hezky česky. Tady je skupina Krištof, písnička Život je krásný. Za 2 minuty 5:45. Hezké úterý.

0: kanadský zpěvák, který si říká Saša, písnička If You Believe. Pokud věříte v překladu, no věřte tomu nebo ne, na posledním letním koncertě Rádia Blaník v Pardubicích si to skvěle užíval Vojta Nedvěd a Pardubičáci ho nechtěli prostě pustit z pódia. To je on, Vojta Nedvěd. No a na dalším letním koncertě v Čáslavi dorazí taky na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Chystáme se na pátek. No a jak bude probíhat ten letní koncert Rádia Blaník, který bude zase úplně zdarma a dorazit může úplně každý, tak to si řekneme za pár minut a přidáme právě Vojtu Nedvěda. Tak se těšte, hrajeme si na Blaníku hezky česky.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emie Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
5: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
6: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
7: Možná doma neukrýváte jen vzpomínky, ale i skutečně cenné předměty. Vzácné mince, bankovky, obrazy nebo starožitnosti si často zaslouží víc než běžný výkup. V Numea Auctions v Hejnicích vám vše odborně posoudíme a doporučíme nejvhodnější způsob prodeje. Více na numea.cz.
8: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer to nejsou jen hovězí a exotické stejky.
9: To jsou také medová žibírka, do zlatova upečená křupová kolena nebo buffalo křidelka. U nás je to především o špičkově upravené mase a dobré náladě. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
10: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
11: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
12: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz

0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Vojta Nedvěd a písnička Miluju teď na Blaníku. Takovou písničku nám zcela jistě taky zahraje na letním koncertě Rádia Blaník v Čáslavi a bude to už tento pátek za 5 minut 5. Kromě Vojty Nedvěda dorazí taky Olga. A Janek Ledecký. A taky naše blanická kapela a pošleme tam Ivu Leckou, protože letní koncert Rádia Blaník v Čáslavi, ten určitě bude stát za to.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Bude to velká věc, předposlední letošní letní koncert Rádia Blaník. Do Čáslavy se velmi těšíme, navíc koukal jsem a ověřil jsem si, že to není úplně nejdál z nádraží. A co víc, dá se v Čáslavě podle naší posluchačky, která mě osobně informovala o víkendu, celkem hezky parkovat. Nejsou tam modré zóny, zaparkujete třeba právě u nádraží, nebo je tam řada obchodních center právě okolí. Náměstí Jana Žižky z Trocnova je na pohodu, co se parkování týká, tak já věřím, že i v tak to půjde, za 5 minut 5 to všechno vypukne, doražte, vemte sebou dobrou náladu, vemte sebou někoho, koho máte rádi a pojďte si s námi zaspívat, určitě i zatančit, protože v pátek náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi patří dalšímu letnímu koncertu Rádia Blaník. Vstupné se neplatí.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A za chvíli na Blaníku činasky.
4: Dobré ráno, Rádio Blaník.
5: Věděli jste, že babí léto oficiálně začíná až 22. září?
6: Z čehož vyplývá, že tady stále máme léto.
5: Takže další letní ráno odstartujeme zase zítra ráno v 6.
6: Na Blaníku.
5: S Petrem Slívou
6: a Adélou Malat.
5: Těšíme se na vás.
1: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Pepo, vstávej.
16: Nemusím.
15: Pepo, už je 8, vstávej.
16: Nemusím.
15: Je pátek, Pepo.
16: Nemusím.
15: Musíš už jít.
16: Nemusím.
17: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
18: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
19: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
20: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
21: Tak dobře poslouchejte.
20: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
22: House Running.
21: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
20: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
21: Budete viset 101 metrů nad zemí.
20: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
23: Maminko!
21: Prostě pořádnej adrenalin.
20: Tenhle zážitek najdete pouze na...
24: Firma na zážitky.cz.

0: Činasky. Činasky a hvězdy nad hlavou. Právě teď dozněli na Blaníku a za chvíli třeba Marta Kubišová. Písnička Nechte zvony znít. Petr Kotwald, jeho Mumulent. A Petr Kolář, Ještě, že tě lásko mám. Ještě, že máme Blaník, hraje nám dál hezky česky. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
10: Service Plus.cz.
11: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
12: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
15: Rádio Blaník, počasí.
16: Rádio Blaník.
17: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Máme před sebou zřejmě nejteplejší den tohoto týdne. V severních Čechách naměříme 21 až 24 stupňů. K tomu bude převážně oblačno, postupně přes den se ale o počasí pokazí, obloha se zatáhne a dorazí déšť a přehánky. Tolik o počasí a na řadě jsou další informace z dopravy.
15: Rádio Blaník.
18: Nejvíc pohody
15: a nejvíc českých písniček.
18: Za každého počasí.
15: Blaník za volantem.
17: V Mostě na třídě budovatelů u křižovatky s Moskevskou došlo ke srážce osobáku s tramvají. Na místě je částečně blokovaný jeden pruh, počítejte s kratším zdržením. Na trase mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi na úrovni Dolních Zálezlů jsou v sobě dva osobáky, dejte si tam pozor. Na Lounsku v Žadci v ulici U Ohrádky u křižovatky s Plzeňskou se srazila taky dvě osobní auta, blokovaný je tu jeden pruh, očekávejte kratší zdržení. A na Mladoboleslavsku na příjezdu do Rakovic směrem z Březovic bouralo osobní auto a jezdí se kyvadlově.
9: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Armáda zahájí průzkum v Národním parku. Nový portál má pomoci rodičům s ochranou dětí. Hokejová repre odstartuje novou sezónu v Praze. Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminovaného území v Národním parku Šumava. Ministr obrany Jaromír Zuna by pak měl v pondělí na základě podkladů navrhnout vládě další postup. Ministr životního prostředí Igor Červený před týdnem oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Český telekomunikační úřad spouští informační portál Digitální maják. Rodičům má pomoci chránit děti na internetu. Poradit by měl třeba s tím, jak s dětmi o nástrahách online světa mluvit, nebo jak nastavit bezpečně telefon či aplikace. Upozorňuje také na důležitost otevřené komunikace s dětmi. Zlínský kraj má za sebou povedenou letní sezónu. Lidé nejčastěji vyráželi k vodě, na kola i za památkami a stále častěji své výlety spojovali s kulturními a sportovními akcemi. Kde byla vysoká návštěvnost, říká Michal Vala z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
3: Oba největší akvaparky na Slovácku se během léta přiblížily hranici 100 000 návštěvníků. Na Valašsku zavítalo do skanzenu v Rožnově přes 108 000 lidí a na Kroměřížsku byl velký zájem o panská sídla. Zlínsko a Luhačovicko lákalo na památky spojené s Baťou, kterým pomohl i nový Baťa pas.
2: Vysoký zájem byl také o cykloturistiku. Hokejová reprezentace vstoupí do nové sezóny 5. listopadu, a to zápasem proti Švédsku. Hrát se bude v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Eurohockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem. Tolik zprávy Rádia Blaník a dál je s vámi Jirka.
4: A Dominik hází flintu do žita, běží domů, nebo ne?
2: Běžím, ano.
4: Běží domů, kde se vzalo hodit flintu do žita. Uslyšíte za chvíli.
0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
4: Naše kolegyně Samira, její češtinářské okénko, proč se říká, co se říká, proč házíme zrovna flintu a zrovna do žita, uslyšíte tedy za pár minut. Teď ale uslyšíte Petra Koláře a písničku Ještě, že tě lásko mám. Hrajeme si hezky česky.

0: prokazovala, že patří k armádě, a tak se jí potřeboval zbavit. No a vysoké obilí nabízelo ideální úkryt. Flinta, hozená do žita, jednoduše zmizela z očí a voják mohl pokračovat v útěku bez zbraně. Odhozením pušky zároveň symbolicky udělal něco mnohem zásadnějšího, vzdal boj. Spojení se proto začalo používat i mimo vojenské prostředí. Dnes už nemusíme mít žádnou flintu ani hledat nejbližší pole, stačí přestat usilovat o něco, co se nám nedaří. A mimochodem existuje i starší podoba hodit pušku do žita. Význam je pořád stejný, vzdát se dřív, než je skutečně konec.
1: Děkujeme, Samiro, tak neházejte flintu ani pušku do žita.
2: Samira na Blaníku.
3: Aneb, proč se říká, co se říká?
1: Právě teď na Blaníku Věra Martinová.

0: Legendární ABBA na Blaníku a za chvíli Karel Zich.
1: Je to paráda.
0: Lehnout si na záda a číst si. No zítra můžeme třeba venku ležet na zádech a číst si, dokud nezačne pršet. Zítřek má být nejteplejším dnem celého týdne, pak se ochladí, ve čtvrtek ty teploty snad nemají přesáhnout 20 stupňů Celsia, ale myslím si, že zítřek s těmi teplotami ukáže, že babí léto se ještě snaží. No a pak za pár dní se může babí léto vrátit na víkend, ale to se necháme ještě překvapit, nicméně písničku Je to paráda si zahrajeme rádi, protože na Blaníku si hrajeme hezky česky a navíc zítra Petr zase platí někomu účet.
2: Nejen dobří holuby,
3: ale i blanické účtenky se vrací.
2: Účtenky, které zaplatíme za vás.
3: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr platí vaše účty.
2: Na Rádiu Blaník.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Já nový plot mám.
6: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
7: Moderní byty v historickém Líbigově městečku. Vila dům Klicperova. Klid, zeleň a soukromí. Pár minut pěšky do centra Liberce. Komfort 21. století. Design a kvalita, která přetrvá. Jedinečné byty. Vaše příležitost pro výjimečný život. Vila dům @klicperova.cz.
8: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
9: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
10: Když vrak musí na onen svět. Šrot@ramš.cz.
11: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9290 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.

0: Karel Zich a písnička Paráda. No je to paráda, protože už v pátek zase vyrazí do terénu náš blanický krajánek rozdávat někomu z vás peníze. Poveze buď 5 nebo 7 000 korun, ale musíte nám o vás dát vědět.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: Stejně jako o víkendu naše posluchačka, kterou zdravíme ještě jednou, pozdravíme Stránčice a připomeneme, že posluchačka prostě nemohla věřit tomu, že proti ní stojí Martin Císař, ano, Martin Císař to byl, který říkal, vezu 7 000 korun.
2: Perfektní, nemůžu tomu uvěřit.
3: Jinak vy jste věrná posluchačka, jsem slyšel.
2: Ano, ano, posloucháme každý den.
3: A jezdíte taky třeba na Konopiště?
2: Ano, každý Konopiště jezdíme, jenom jsme vynechali první narozeniny kvůli nemoci a jinak jsme na každém rádu Blaník na Konopišti na koncertě.
0: Tak naše posluchačka už má 7 000 korun a jak jste na tom vy? Máte hlavně samolepku Centropolu a Rádia Blaník. Můžete ji získat také třeba v pátek na našem dalším letním koncertě, tak se na vás budeme těšit, pokud vyrazíte za námi do Čáslavy, získáte blanickou samolepku, ale taky můžete mrknout na web radioblanik.cz. Samolepku si vytisknout, někde dát třeba doma na ledničku a hlavně nám o tom napsat třeba rovnou přes web radioblanik.cz a někoho zase vybereme. V pátek se jede 3x, v sobotu zase 3x, no a v neděli taky 3x. No a ten, kdo bude mít samolepku na správném místě, koho zkontroluje náš blanický krajánek, dostane 5 000 korun a kdo bude ještě u toho zároveň zákazníkem Centropolu, má 7 000 korun v kapse a hlavně se hraje o 100 000 korun, to je taková prémie. My se vás ptáme, kolik těch samolepek od Konopiště až po konec září rozdáme a to číslo je klíčové. Tipněte si a ten tip, který bude nejblíž, vyhrává právě tu 100 000ovou sumu.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: A na Blaníku za chvíli Marta Kubišová, písnička Nechte zvony znít.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.

0: Adam Ďurica, Ema Drobná, písnička Naše hriechy a bude 19. hodina. Za chvíli těšte se na písničky na přání. Koukal jsem, jaké si přejete dnes, tak je to třeba písnička Kometa, Jarek Nohavica a Čechomoři.
1: Zvětšil jsem kometu, byla jak relief, s podrukou umělce, který už nežije.
0: Taky Nedvědi, písnička Máme jen sebe.

0: Na Blaníku budeme hrát hezky česky, ale hlavně podle vás.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítřek, co se teplot týká, přeje všem milovníkům babího léta, protože nás čeká nejteplejší den týdne. Teploměr má vystoupat až na 27 stupňů. Zpočátku bude polojasno, ale postupně se nám začne obloha od západu zatahovat a začnou se objevovat přehánky. Počítejte s tím, že večer už nám bude pršet skoro na většině území. No a čtvrtek, ten už bude úplně jiný, deštivý, zatažený, ochladí se a maximální teploty okolo 21, ale zítra ještě babí léto. Rádio Blaník.
2: Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete. Tisknu levně
5: CZ. Náplně hned.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
8: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
9: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
8: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
9: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
8: Zahradagalas.cz.
10: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
11: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
12: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to. Vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
13: Jirka Frélich
14: na rádiu Blaník.
0: Krásné úterý, 19. hodina už odbyla a něco málo navrch a začínají dnešní písničky na přání a s datem 15. září si myslím, že tady máme krásnou přehlídku nádherných písniček. Z Tábora napsal taky Luboš, abychom zahráli písničku Malá dáma od Kabátů a písničku posílá jedné šikovné senátorce Fandí a přeje vyšší cíl, říká Beník. Tak Beníku, posíláme právě teď Kabáty a Malou dámu.
1: Písničky na přání.
15: Na rádiu Blaník.

0: Kabát a písnička Malá dáma na Blaníku a teďka budeme hrát Kometu od Jarka Nohavici a skupiny Čechomor a je tady přání, dneska máš miláčku 32 krát 2 roku a přejeme ti všechno jen a jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví, to přeje žena, syn Láďa s rodinou, dcera Lexa. A dobře to oslav, taťko, nám došlo od Alžběty takové přání. Alžběto, rádi splníme a taky přejeme k těmto 32. a ještě jednou 32. narozeninám všechno nejlepší. Jarek Nohavica, Čechomor a písnička Kometa.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa ve nízku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.

sebe. Právě teď dozněla písnička Máme jen sebe a lovím další z písniček na přání. Abychom zahráli písničku Léto s tebou, to nám do Rádia Blaník došel vzkaz až z Hodonína. Zdravíme Sašu a píše tady: srdíčko moje, přeji ti ke tvým 64. narozeninám moc, moc a moc zdraví, štěstí, lásky, a to přeje ze srdce manželka, dcera, syn a vnoučata. A s poděkováním Rádiu Blaník bych chtěla nechat zahrát právě takovou krásnou písničku Jiřího Schillingera. My to velmi rádi splníme. Zdravíme Hodonínsko a tady už je písnička Léto s tebou.

0: Jiří Schillinger, písnička Léto s tebou. Opravdu krásná písnička. Tak za chvíli, taková perlička, Darinka Rolincová, když zpívala Zvonky štěstí, tak v podobném období jako malá Darinka Rolincová naspívala i písničku Arabela. Ano, z Arabely. No a písničku si pustíme za chvíli, protože i o takovou jste si napsali přes náš web radioblaník.cz. Je tam záložka kontakty, kliknete na písničky na přání a třeba příště zahrajeme tu vaši, tak nám napište.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
6: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
8: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.

0: Zuzky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Zuzka z Plzně další písničku posílá všem pro radost a taky k zamyšlení. Zdravíme Zuzku. Zuzka vybrala písničku Šumavský od Čenáš a zpívá Vojta Dyk.

Vojta Dyk a písnička Šumavský odčenáš, písnička, o kterou jste si taky napsali, a tak jsme splnili takové přání. A půjdeme dál, je tady Olga Lounová, narozeninová, Jiří Langer napsal s Chrudimi, abychom zahráli písničku a popřáli vše nejlepší ke 20. narozeninám Elišce s Chrudimi. Přeje to tatínek, mamka, sestry, Anička, Karolina, synovec, Berdánek a bratr Pepa. Tak a my z Rádia Blaník taky. Tady už je Olga Lounová.

Olga Lounová, písnička Narozeninová, a z Olomouce napsala Ludmila, abychom zahráli písničku právě dnes 15. září. Je to 42 let, co jsme si řekli ano, chtěla by touto cestou poděkovat za krásná společná léta svému manželovi Jeňovi Veselíkovi, aby jsme společně měli pořád se tak rádi, píše Ludmila, a prožívali další léta ve zdraví, štěstí a radosti ze života. Vzkazuje, mám tě moc ráda, jsi moje všechno, miluji tě, tvá láska Lidunka z Olomouce, a děkujeme moc za ta krásná slova, že nás rádi posloucháte. Zdravíme Olomouc a hrajeme si písničku. Tady je Petr Kolář. A to, co jste vybrala, Lido, je to písnička Ještě, že tě lásko mám. A málem bych zapomněl, Lido, přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku.

To byl Petr Kolář a teď Darina Rolincová, ještě jako maličká Darina, zaspívala písničku Arabella o princezně Arabele a k této písničkové krásné věci nám tady zůstal vzkaz, abychom zahráli pro Fanny. Je tady tedy tento text. Milovaná Fanny, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti, ať máš každý den důvod se smát a kolem sebe jen a jen samé fajn lidi. A je krásné se smát. Hezké narozeniny, moc tě miluji, tady stojí ve vzkazu. A tady už je písnička Arabella, Darina Rolincová. Yeah.

Tak to byla písnička o princezně Arabele, no a my v písničkách na přání hned splníme přání Květy. Květa napsala, co k dnešním narozeninám tvým přát. Je to vzkaz pro jednu konkrétní osobku. Co ti mohu dát, korálku můj? Toto je písnička, kterou ti nechávám hrát. S tebou si ji chci zaspívat, protože takový ty jsi. Nádherná duše, čistá, prostě šárinka moje. Ať se co nejčastěji směje srdce tvoje. Děkuji za tebe, posílám modré z nebe slunce do tvého tady a teď času svěží vánek do tvých rozpuštěných vlasů a k tomu vzdušnou narozeninovou pusu. Tvoje borůvka je tady podepsaná. Tak a Pavel Novák, Nádherná láska, to už je písnička, kterou naše posluchačka vybrala. Tak rádi posíláme.

A Vlnovák, písnička Nádherná láska a teď další pěkná písnička, tentokrát od Báry Basikové pro celé kardio oddělení v ostravské nemocnici na Fifejdách a posíláme písničku od Pavla a Broni za to, že se tak hezky starají o svoje pacienty, že s nimi mají trpělivost, pochopení a tak dále. A tak posílají naopak do Ostravy písničku Báry Basikové.

0: Pavel a Broňa posílají písničku na kardio oddělení v ostravské nemocnici na Fifejdách a vybrali jsme tedy písničku Báry Basikové. Za chvíli Jitka Molavcová nebo taky Činásky. Hrajeme si dál podle vás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Anišky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Jitka Molavcová a písnička Víme tak málo posílá Marek písničku všem pro radost z Hradce Králové. Marku, zdravíme Hradec a tady už je písnička, kterou jste vybral. Písničky na přání posloucháte na rádiu Blaník. My je pro vás vysíláme každý den po 19. hodině, tedy i právě teď.

Jitka Molavcová, písnička Víme tak málo, přání Marka z Hradce Králové a taky napsal Vladimír z Mimoně, abychom zahráli písničku pro bráchu Karla Přibyla, ušatého blondiáčka na kuchyň. Zdravíme Valdice, ať kouká se trochu snažit do nového okna života. Chce písničku Husákovo děti. Tak já doufám, Vladimíre, že se trefím, protože Husákovi děti jsou zmínka v písničce skupiny Činasky 1970. No a vzkazuje Vladimír, že venku svaly mu na život nepřispěly, ale hlava musí pracovat, přeje to brácha Vláďa. Alias Jizva děkuje nám, že existujeme, že jsme rádio, které poslouchá od roku 2022 neustále. Tak moc zdravíme a doufáme, že právě touto písničkou uděláme radost. Činasky a silný ročník 70.

0: Čas spadí, čas letí, je to pravda. Za 5 minut bude 8 písničky na přání, ale pokračují rozhodně dál. Je jich tady stále ještě dost. No a těšte se třeba na Petra Reska, písničku Přátelství.
1: Přátelství, to je někdy víc než láska.
0: Taky Holky pro mámu.
2: Máš můj dík za všechno a hlavně za sebe.
0: Michal David, Honza Bendik, Dávno vím.
3: Dávno.
0: I takovou písničku jste si přáli, písničky na přání pokračují. Za chvíli teď ještě přidáme počasí.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Zítra se babí léto ukáže v plné kráse, ještě trošku se oteplí, ale počítejte s tím, že sluníčko dlouho nevydrží. K večeru se postupně začne zatahovat. Odpoledne od západu, večer i na východě, přehánky, déšť a později vydatnější. Teploměr ale přes den stihne vystoupat místy až na 27 stupňů Celsia. No a ve čtvrtek už se ochladí na 16 až 21 a bude docela dost deštivo, hlavně na Moravě. V pátek potom postupně začne být i polojasno a o víkendu by se mohlo zase trošku oteplit, ale čekejte spíše teploty okolo 22 stupňů Celsia.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
7: Chcete oslavit s Lucií Bílou její krásné kulaté narozeniny na výjimečném koncertu v rámci turné Obyčejná holka 2026?
8: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit.
7: Termíny, města a vstupenky najdete na www.luciebíla.com.
9: Přijďte, budu se na vás těšit, vaše Lucie Bílá.
10: Pomoc, nemůžu dýchat.
11: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
12: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti.
14: Já tam budu taky, tak čusbus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
15: Vstupenky na dětiraje.cz.
16: Bude vejdán.
17: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.

0: Erich
1: na rádiu Blaník.
2: Krásné úterý, za minutu bude 8 hodina večerní. Napsala nám Marie z Plzně, abychom zahráli písničku Přátelství kamarádce Růžence k její narozeninám. Začínajícím šťastnou sedmičkou Pac a Pusu posíláme my dva, tady stojí. No a my z Rádia Blaník taky přejeme všechno nejlepší a tady už je další písnička, o kterou jste si napsali, Petr Rezek a Přátelství.
0: Písničky na přání.
1: Na Rádiu Blaník.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Hotline.
1: Krásná písnička Petr Rezek a přátelství. Teď už John Sekáda, písnička Just Another Day, o kterou si napsala z Karlových Varů Irenka a posílá tuto písničku pro Jaruška do Vikmanova na pokoj A1 a taky pro Myšáka. Děkuje za to, že na ní dává pozor a že ji hlídá. Irenko, plníme rádi i takové přání. Tady jsou písničky na přání, posloucháte Rádio Blaník.

0: Při úterku s vámi jsou písničky na přání Rádio Blaníka. Doufám, že máte radost z toho, jak vybíráte. Teď budeme hrát slovensky Pavol Hamel, písnička ZRPŠ, což česky znamená SRPŠ, je to to samé Sdružení rodičů a přátel školy. Dnes je narozeninový den, napsala Jana. Janu zdravíme na Slovensko, ze Slovenska napsala a já to zkusím říci česky. Dneska má drahý taťka, děda krásných 64 let a proto přejí hodně štěstí, zdraví a dlouhá léta. To ze srdce přeje manželka, děti a vnoučata a se vzkazem máme tě moc a moc rádi. Vybírají písničku od Pavla Hamela, písničku ZRPŠ. My taky k narozeninám přejeme všechno nejlepší.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

Honza Nedvěd a František Nedvěd a k narozeninám jsme hráli písničku Všechno nejlepší a budeme v tom pokračovat další narozeniny a je tady písnička Marka Ztraceného Naše cesty a písnička pro Romanku s přáním všeho nejlepšího k dnešním narozeninám, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, osobní spokojenosti v životě. To pozdravuje Kája Zvacova a vzkazuje mám tě moc ráda. Kamarádka Kája vybrala písničku Marka Ztraceného a my taky přejeme všechno nejlepší k narozeninám.

0: Marek Ztracený a písnička Naše cesty. Vidím tady Michala Davida, Honzu Bendika, písničku Dávno vím, anebo Holky. Velmi oblíbenou v písničkách na přání je to písnička Pro mámu. Tak to si zahrajeme za chvíli. A pokud si chcete taky napsat o tu vaši, tak se podívejte na web radioblaník.cz. Je tam záložka Kontakty, tam kliknete na písničky na přání, jednoduchý formulář, vyplníte a když nám dáte alespoň 3 pracovní dny předem, tak je velká šance, že se na vás taky dostane. Tak držím palce. Za chvíli třeba právě Holky.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.

0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A na Blaníku právě teď Michal David, Honza Bendík pokračují písničky na přání a tento vzkaz nám dorazil z Rakovníka, abychom zahráli písničku pro Milana Šmídka od Snoubenky dětí, od vnoučka. Moc na tebe myslíme, milujeme tě. Takový krásný vzkaz. Tak ten jsme vyřídili a tady už je písnička.
3: Bez tebe nové dny já už dávno nepočítám.

Půl deváté přesně právě teď Hanka napsala z Ústí nad Labem, abychom zahráli písničku Za badak. Písničku chce nechat zahrát pro svého dědu. Tuto nádhernou písničku Za badak, píše Hanka. Hani, hrajeme právě teď a rádi. Zaragoza Band, písničky na přání při úterku 15. září.

0: Zanako za band a písnička Zabadak. Splněné písničkové přání z České Skalice napsala Petra. Já to přečtu, jak to přišlo. Pro jistotu napsala dvakrát Petra. Petro, nebojte, všechno dorazilo. A píše, že chce nechat zahrát až okolo 20.30, aby měla jistotu, že to stihne, protože přijde z práce. Hezký úterní večer. Zahrajte tuto písničku pro mě a pro úžasňáka Radka H., protože jak to všechno dopadlo, kdyby to dopadlo jak mělo, tak jsme teď spolu a je to hezký. A pokud ne, tak je mi smutno. A doufám, že přijdeš ve čtvrtek. Tak Petro, já doufám, že jste ta veselá Petra, ne ta smutná, a i kdyby, tak písničku určitě zahrajeme. Petra dál vzkazuje, úžasňáku, ty víš, že nejsem normální, ale myslím si, že za tu dobu, co mě znáš, už to ode mě můžeš čekat. Chci být s tebou, i když to bude náročný pro oba. Potřebuju tě, Petra. A Petra vybrala písničku. Emma Smetana, Richard Miller a tahle jedna vteřina.
1: Hrajeme vám česky.
2: Hezky česky. Hezky
3: česky. My dva jsme v přesýpacích hodinách. Mluvíme ve dvou rovinách. Z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu. Písek umývá

Teď budeme hrát pro paní Jiřinu Kodlovou do Mariánských Lázní. Je tady pro ní vzkaz. Milá maminko, babičko, prababičko, dnes máš svůj velký den, ale 83 je jen číslo. Proto zůstaň stále tak fit, tak jak si nyní, plná lásky a ochoty, kterou nám všem rozdáváš a za kterou ti děkujeme. Přejeme ti hlavně zdraví, které se koupit nedá, lásku a velkou oslavu s přáteli ve školce, jak tomu říkáš. To přeje dcera Jiřina s Igorem, syn Vojta s Marcelkou, vnučky Marcela, Káťa, Šárka, Kamila s rodinami a taky my z Rádia Blaník. A písnička pro mámu, to už je skupina Holky. A přejeme ještě jednou všechno nejlepší.

0: Holky a písnička pro mámu právě teď za 2 minuty 8:45. Za chvíli pokračujeme dál, koukám, jaké písničky na přání nám tady zůstávají. Třeba nám tady zůstává Hana Zagorová a Štefan Markita. I na to se můžete těšit.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.

0: Hvězdičky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A teď budeme hrát, protože napsala Marie písničku Shania Twain, písničku From This Moment. A první tóny jsou tady. A ta písnička je novomanželům do Lincolnu, tuto romantickou písničku s přáním hodně štěstí na společné cestě životem. To přeje a za Blaníček děkuje maminka Marie Mikulecká, posílá písničku.

0: From This Moment, Shania Twain a písničky na přání při úterku. A z Nebrasky nám dorazil vzkaz od Zuzany a píše, že chce mamince Marušce poslat přes oceán pozdrav a pohlazení z Nebrasky až na Rohacko. A dodatečně k svátku a hlavně pro radost letí právě teď písnička se vzkazem Máme tě rádi, Zuzka a Ahmed. A vybrali písničku Hany Zagorové, Štefana Margity, krásnou písničku Ave Maria.
1: Nocí bezednou

Hana Zagorová, Štefan, Markita, a snad jste si užili písničku tak úžasně jako já, no je to krásná věc. Ave Maria, tak je to za námi a další písničkové přání, pojďme na něj. Z Mostu napsal Jiří, abychom zahráli písničku pro manželku Ilonu k dnešním narozeninám. Jak jinak vybral narozeninovou písničku Jarka Šimka a zároveň dodává manželka, kterou mám velmi rád, která dokáže řešit všechny naše problémy, za co si velmi vážím a děkuji a přeji hodně zdravíčka, manžel Jiřík. Tak my zdravíme do Mostu a posíláme tu písničku.

jsi pro mě hodně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

0: Tak všechno nejlepší přejeme, ano, hezké úterý a písničky na přání pokračují. Ještě jich tady pár zůstalo a rádi splníme i ten zbytek. Tak třeba písnička Zahrada ticha.
1: Je to samota dnů, kdy si pomalu zrál.
0: Michal David, Nonstop. A vybrali jste taky Evu Farnou, Neříkej, co má se stát.
2: Tak neříkej, co má se stát.
0: Ale vy nám říkáte, co má se stát, respektive co máme hrát. Tak hrajeme podle vás, hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: A jak je to s tím počasím? Zítřek bude opravdu nejteplejším dnem celého týdne, i když to sluníčko postupně odpoledne a k večeru zmizí za mraky, protože se objeví i přehánky od západu nejprve odpoledne a postupně i na východě. Bude pršet, ale počítejte s tím, že teploměr zítra vystoupá až na 27 stupňů. Ve čtvrtek ano, potom deštivo, zataženo, nějakých 21 maximálně, k víkendu se zase trošku oteplí a ukáže se sluníčko třeba v sobotu okolo 23 stupňů.
2: Rádio Blaník.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto neděli od 11 do 19 hodin v OC Plaza Liberec. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
2: Za minutu bude 9, písničky na přání pokračují. Újezd u Brna pozdravíme, napsal nám Jirka, abychom zahráli Michala Davida. Nonstop, narodil se nám kluk, má křtiny, prosíme zahrát písničku Nonstop. Tak rádi posíláme, Jirko, gratulujeme.

Nonstop a Michal David. A tím pádem další splněné písničkové přání. Koukám, co nám tady zbývá. Když dovolí Marcela, tak splníme písničkové přání a připojíme ještě k jednomu z Roudnice nad Labem. Nejprve Marcela Karlovy Vary píše nám, abychom zahráli pro Izabelku a vzkazuje: milá Izabelko, přejeme ti vše nejlepší k 20. narozeninám, hodně štěstí a zdraví, ať se ti splní všechna přání, tvoje mamka. A Izabelko, doufám, že budeš mít radost s písničky. My to hnedka připojíme k přání od Václava. Tady je přání úplně pro někoho jiného, které taky přečtu. Prosíme o zahrání písničky pro narozeninovou oslavenkyni Káju a přejeme Káje všechno nejlepší k narozeninám, hodně lásky, zdraví, ať se v životě všechno daří. To přeje Vašek a Trinka a celá velká rodina. No a písničkové přání, které Václav tady poslal, tak to je Eva Farná, písnička Neříkej, co má se stát. Oběma oslavenkyním přejeme všechno nejlepší.

Turbo a písnička Hráč teď na Blaníku a splníme hned další písničková přání. Ještě nám jich tady pár leží, no a já si myslím, že tady splníme písničkové přání z Bíliny Ladislavovi, protože Ladislav nám napsal takovou smutnou zprávu, ale rádi splníme písničkové přání. Abychom zahráli slovenskou, klidně nějakou lidovou či známou písničku, tak já jsem, Václave, pro vás dlouho vybíral písničku. Tak Kristýna, písnička Vrať mi tě hvězdy, taková vlastně slovenská klasika, kterou přespívala zpěvačka Kristýna. A tuto písničku chce posluchač Ladislav z Bíliny zahrát do nebíčka pro svoji maminku Alžbětu Valentinovou ze Žadce. Dnes by oslavila 86. narozeniny, ale v květnu Ladislava opustila tato maminka, takže v srdci ji stále nosí a Láďa z Bíliny by si přál, abychom splnili jeho přání. Tak Láďo, já doufám, že jsme se trefili. Vrať mi ty hvězdy. Kristýna.

Kristýna, písnička Vrať mi ty hvězdy. Česky řečeno, a co se týká Pepy 9., teď zahrajeme jeho písničku, i když Martin si možná psal o trošku jinou, ale našel jsem velmi, velmi podobnou. No a chce nechat zahrát písničku Pepy 9. Pro nejkrásnější ženu světa, pro svoji Alenku. Slyšela písničku na koncertě a moc jí líbila, tak já doufám, že se přesto trefíme a zdraví tímto i všechny posluchače Rádia Blaník. My zdravíme jak Martina, tak jeho nejkrásnější ženu na světě Alenku.

Na Blaníku právě teď splníme další písničkové přání. Lenka Nová a písnička Adresa Nebe. To je další písničkové přání, které nám dorazilo. Tentokrát ale od Míly. Mílo, plníme právě v tuto chvíli a píše nám, že 15.9. před 6 lety odešel manžel Olda Vik. Cestou po níž není návratu. Jen chce vzkázat toto. Odešel si, zůstalo prázdno, které ani čas nezahojí. Stále moc chybíš, lásko. Moc děkuji za vzkaz i za písničku, píše Míla.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: stačí.
1: Lenka Nová, písnička Adresa nebe a další písničkové přání. A taky smutné, krásný den, Blaníku. Došel tento vzkaz. Dnes je to 10 let, co nás navždy opustil náš milovaný tatínek, pan Miroslav Štíbnar. Tati, čas sice utíká, ale v našich srdcích a vzpomínkách si stále s námi a nikdy nezapomeneme na tvůj úsměv. Posíláme ti písničku a pozdrav tam nahoru do nebe. S láskou a úctou vzpomínají dcery Monika, Jana, Kateřina a Marie a vzkazují, že budou moc vděčné za písničku, kterou měl tak rád. Tak splníme. Michal Tučný.

0: Já budu žít na věky. A k tomu tento vzkaz. Dnes je to 6 let, co odešel náhle pan Olda Vik. Z Vojkovic stále na ní vzpomínáme, a proto prosím zahrajte písničku, kterou by jistě potvrdil, stále vzpomínají rodiny Žurková, Klečková, Hanka, Jiřina, Pavel, a to byl Michal Tučný, Já budu žít na věky. Sterlická hradiště napsala Jiřina, abychom zahráli Michala Tučného, Já budu žít na věky. A to jsme splnili a taky mi tady visí rest. Ano, Monika, Pavel Rot a Zahrada ticha.
1: Je to samota dnů, kdy si pomalu zrál.
0: Milovaný tatínek, pan Miroslav, si přál takovou písničku. Tak Moniko, zahrajeme. Dejte nám pár minutek a je tady celá písnička.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Věděli jste, že babí léto oficiálně začíná až 22. září?
4: Z čehož vyplývá, že tady stále máme léto.
3: Takže další letní ráno odstartujeme zase zítra ráno v 6.
4: Na Blaníku.
3: S Petrem Slívou
4: a Adélou Malat.
3: Těšíme se na vás.
2: Radio Blaník.
5: Pohodové ráno.

0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: No a konečně ta slibovaná zahrada ticha, kterou jsem vám slíbil asi 7 minut zpátky, tak k tomu i ten vzkaz. Kdyby náhodou se na něj zapomnělo, že tento vzkaz je právě pro jednoho konkrétního milovaného tatínka, je to 10 let, co pan Miroslav Štýbnar nás opustil, napsala Monika. Tati, čas sice utíká, ale v našich srdcích a vzpomínkách si stále s námi. Nikdy nezapomeneme na tvůj úsměv, posíláme ti písničku a pozdrav tam nahoru do nebe. S láskou, úctou vzpomínají dcery Monika, Jana, Kateřina, Marie. A tady je písnička, kterou měl tatínek tak rád.

písnička s názvem On My Way, písnička z jednoho krásného filmu, jestli se rozlobíme, budeme zlí, taková skvělá italská komedie. Tak a teď je tady ještě jeden vzkaz a poslední závěrečný pro Petru od Petra. Zdravíme velkou hleď sebe, je to u Mariánských Lázní a se vzkazem, že je to pro toho nejdražšího člověka z celého srdce a z velké lásky, ať se zase vrátí do života, i když je to velmi těžké, píše Petr. Tak zdravíme Petra i Petru a písnička, která je tady poslední na přání dnes, to je Anaka a písnička Co mi za to dáš.

0: A taká písnička Co mi za to dáš? No a písničky na přání zase zítra po 19. hodině. Napište nám o tu svoji na radioblaník.cz. Je to velmi jednoduché. Je tam záložka, kontakty, na ty kliknete. No a pak písničky na přání, formulář, napíšete, jak se jmenujete, komu co chcete nechat zahrát, v kolik hodin ideálně, i když to nemusí vyjít. I když napíšete 19. hodina a napíše takhle 50 lidí, tak ono to bude v 8 nebo v 9, ale pokusíme se. Co to jde, tak napište přes web radioblaník.cz o tu vaší. Zítra je středa, týden se láme v polovině, ale hlavně ráno Petr zase platí vaše účty.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
4: Já jsem vám držel palce.
5: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr, vy.
3: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
5: Děkuju.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Meky, Žbírka, písnička Denny, čili Denisa. Právě teď jsme zahráli takovou písničku, tak jsme, doufám, potěšili všechny Denisy. A Dalibor Janda za chvíli Kde jsi? Protože začnou písničky z lásky. A nebudeme do toho vůbec mluvit. Dáme taky Olgu Lounovou. Tiše se milovat a nekonečně svát. Chci věci pochopit a nese muset dát. A v písničkách z lásky taky Miraj I přesto všechno. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat. Na Blaníku dál Hezky česky a písničky z lásky úderem 10. večerní.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Zítřek bude nejteplejším dnem celého týdne, ale sluníčko se ukáže hlavně dopoledne. Postupně odpoledne se začne od západu zatahovat a k večeru I na Moravě se objeví přehánky, déšť a později I vydatnější. Teploměr má vystoupat až na 27 stupňů Celsia. Ve čtvrtek už se výrazně ochladí na nějakých 16 až 21 a bude deštivo. V pátek postupně během dne déšť přejde v přehánky a přehánky postupně začnou ustávat, protože v sobotu se má zase ukázat sluníčko. A v sobotu krásných 18 až 23 stupňů. A teď vám přeji krásný večer.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba I chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
6: Masožrouti, pozor! Steak Grill Hammer to nejsou jen hovězí a exotické stejky. To jsou také medová žibírka, do zlatova upečená křupová kolena nebo buffalo křidelka. U nás je to především o špičkově upravené mase a dobré náladě. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná úkravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej. Propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
3: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
4: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, v Čechách od západu postupně přibývá oblačnosti, k ránu se objevují ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, ojedinělé mlhavá, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a k večeru se objeví déšť, přeháňky, lokálně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Představte si bydlení obklopené klidem, zelení a soukromím a přitom stále v centru Liberce. Vily na zátočí v historickém Liebigově městečku. Genius loci minulosti, pohodlí 21. století. Vaše jedinečná příležitost pro výjimečný život. Vily na zátočí.cz

0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Ahoj holky, taky jdete na casting?
1: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
0: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
2: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela byl, CZ.
8: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
9: Svítí.
10: Svítí.
9: I na síti všech sítí.
2: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
9: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
2: Blaník na Facebooku a Instagramu.

Déšť smáčí ulice, čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno, v Čechách od západu postupně přibývá oblačnosti, kráno se objevují ojedinělé mlhy, nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, ojedinělé mlhavá, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a k večeru se objeví déšť, přehánky, lokálně i bouřky, nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Moderní byty v historickém Líbigově městečku. Vila dům Klicperova. Klid, zeleň a soukromí. Pár minut pěšky do centra Liberce. Komfort 21. století. Design a kvalita, která přetrvá. Jedinečné byty. Vaše příležitost pro výjimečný život. Vila dům / Klicperova.cz

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
1: Hezky česky.

Krásné ráno a nebo dobrou noc. Dnes slaví svátek Ludmila, tak milé dámy, milé Ludmily, my vám přejeme všechno nejlepší. Užijte si dnešní den, je to staré ženské jméno slovanského původu, které znamená lidu milá, proto Ludmila, tak určitě jste milé a sympatické, tak si o to víc užijte. Středu 16. září a my vám posíláme další hezkou českou.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, v Čechách od západu postupně přibývá oblačnosti, k ránu se objevují ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, ojedinělé mlhavá, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a k večeru se objeví déšť, přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
3: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
2: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
5: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
6: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.

0: Jak to začalo?
1: Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je středa 16. září, dnes má svátek Ludmila a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes proběhne návštěva prezidenta republiky Petra Pavla s manželkou v Ústeckém a Karlovarském kraji. Ve 4 odpoledne se koná slavnostní otevření rehabilitace veřejného rekreačního prostoru Mladská, a to v Benátkách nad Jizerou. Dnes také začíná divadelní festival Kutná Hora. Představí současnou divadelní scénu baltských států, Litvy, Lotyšska a Estonska. Akci hostí městské Tylovo divadlo. V Měšťanské besedě se uskuteční o 6. večerní slavnostní předávání umělecké ceny města Plzně. Areál zprávy a údržby silnic Pardubického kraje v Doubravicích hostí 25. silniční veletrh. Nabídne praktické ukázky silniční techniky, prezentace firem a novinky v oboru. A nakonec se přesuneme do naší metropole. Pražský veletržní areál přivítá mezinárodní stavební veletrh. Potrvá do 19. září. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, v Čechách od západu postupně přibývá oblačnosti, kráno se objevují ojedinělé mlhy, nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, ojedinělé mlhavá, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a k večeru se objeví déšť, přehánky, lokálně i bouřky, nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ahoj holky, taky jdete na casting?
3: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
2: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
4: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
6: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
7: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.